aby ona mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobbyredaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Kunteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
1: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Jistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková. A pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom stříkali jedním přípravkem, máme velikou naději nebo téměř 100% šanci, že se později vyvíjí přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
2: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
1: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunéčko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunéčko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se dít trošku pletou, že mravenci pojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
2: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
1: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
0: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědná na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivii, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je toho ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. No a budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
1: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
2: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
1: ano.
2: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
1: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje i lidi ze Středočeského kraje.
2: Vy jste takový hodně aktivní.
1: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
2: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
1: Já jsem začínal v roce 1983.
2: Jak to bylo?
1: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
2: Karkulka, co to bylo?
1: Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
2: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
1: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
2: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek. Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
3: Většinou to také, abych spíš řekl, co potřebuju. Jo? Hlavně potřebuju o tom něco vědět. Jo? Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně. A tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
1: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat,
2: a
1: přebírat
2: ověřovat,
1: Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
2: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, ne, snad v Evropě?
1: Ne,
2: nebo
1: nemá,
2: to
1: není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
0: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západu českých firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství. Pamatuji izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červenli více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu, a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořskly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
5: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
6: Já jsem i vyšší.
5: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
6: No, necelý.
5: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
6: To už nemůžu právě.
5: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
6: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
5: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
6: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
5: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
6: Děkujeme a budeme se moc těšit.
5: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
7: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
5: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodovní ano, sály.
7: Na tento suchý mejdan, bezpečný.
5: Suchý mejdan, ano, ano.
7: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
5: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
8: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý. Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
8: Já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
5: No tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zaprl...
8: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
5: Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
8: Doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
5: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
8: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jejda nánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
5: To zkoušíte a čekáte, odpověď vypadá, to ještě nezazněla. To by kývli.
8: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
5: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
8: No ale nemám kartičku.
5: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
8: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
5: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
8: Aha, dobře, dobře. No.
5: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte, Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
8: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
5: A to jste měli.
8: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
5: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasi jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
9: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je z Loun. Ano, já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku, nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovi, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, aby ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože Jasně. Ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší a to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak ne, to udělalo.
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchytnou se taky, nebo ne, si řeknou, že se to jako nehodí.
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí?
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze Státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláca po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v posledních době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jenom i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že

0: je snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
1: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
2: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníků zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
1: My děkujeme.
0: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že oni se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku, toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl proti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně, tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku taková trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
1: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
3: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšený z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak

0: prostě to zvládat.
1: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídí se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se s to úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
2: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
4: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
4: Přesně nevím, ale točilo se v tom Zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to se vy u toho ještě nebyl.
4: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
4: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď. Bejvávalo. Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
5: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
5: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
6: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
5: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
3: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a cvrkot, to je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se navěc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezstížný stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná výška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
5: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc. Loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Brně dnes vyvrcholí proces blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Novou veřejnou ochránkyní práv bude Eva Kostolanská. Více než 5000 Čechů ročně onemocní pooperační otravou krve. A bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Kněží Jan Bula a Václav Drbola, zavraždění komunisty, se dnes stanou blahoslavenými. Budou tak první osobnosti z moderních dějin v Česku, u kterých církev tento proces dokončila. Blahořečí je na slavnostní mši v Brně na výstavišti. Areál připravovalo více než 160 dobrovolníků.
2: Máme na zemi vlastně takové značky, podle kterých se orientujeme, které nám tvoří nějaký základ těch jednotlivých řad a podle nich ty židle sestavujeme. Celá vlastně akce tak je pro mě důležitým takovým momentem vzdání jako úcty.
3: Říká Alžběta, s ostatními dobrovolníky museli nachystat tisíce židlí. Jde o první blahořečení v historii brněnské diecéze, dodává biskup Pavel Konzbul.
4: Když je někdo vyhlášen za blahoslaveného, tak se stává jakýmsi vzorem. Můžou si ho třeba jeho jméno vzít třeba biřmovanci jako patrona, nebo může se takhle používat.
3: Přípravy, zhromažďování důkazů a celý proces blahořečení trval přes 20 let. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská ve funkci nahradí Stanislava Křečka. Českému rozhlasu řekla, že právě na práci dosluhujícího veřejného ochránce práv chce navázat.
5: Chtěla navázat i na tu jeho komunikaci, spolupráci s veřejnou správou, s lidskoprávními agendami, ale pokud se týká například i zlepšení činnosti, tak bych viděla být více, tedy aby kancelář i já byla více otevřena, komunikovat intenzivně s institucemi veřejné správy, s tiskem, přes média.
1: Pacienti v Česku trpí pooperační otravou krve častěji než ti v zahraničí. Ročně jich je podle ministerstva přes 5000. Lidi nově na internetu najdou, kolik případů má nemocnice, ve které je čeká operace. Stát chce počet případů snížit na polovinu. Pojišťovny by do 2 let mohly přestat proplácet léčbu sepsí, aby nemocnice motivovaly k důslednější péči. Na Slovácku dnes začíná víkend památkových domků. Zájemci můžou navštívit 63 vesnických stavení, usedlostí, mlýnů nebo malých muzeí. Často jde o místa, která jsou běžně nepřístupná a otevírají se jen příležitostně. Památkové domky budou v sobotu i v neděli přístupné vždy od 9 do 17 hodin.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude zpočátku jasno nebo skoro jasno s četnými mlhami, postupně polojasno. V průběhu odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost, později večer a v noci se přechodně zatáhne. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý, postupně severovýchodní až východní. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez výraznějších problémů. Provoz je slabý, ale s omezením. Po nehodě teď počítejte u Břeclavy na cestě do Podivína. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, od mikrofonu vás krátce po 5 hodině zdraví Alena Přikrylová a na vlnách Českého rozhlasu Brno s vámi zůstanu až do 9 hodiny. Česko bude mít ode dneška první blahoslavené oběti komunistického režimu. kněze Jana Bulu a Václava Drbulu, kteří za svou víru zaplatili životem. Dnes odpoledne blahořečí při mši na brněnském výstavišti. Více se k tématu vrátíme krátce po půl. O víkendu nesmí chybět ani jazyková dílnička Jiřího Trachtulce, ale ještě předtím se podíváme na počasí a na zajímavá výročí spojená s dnešním krásným datem 6. června roku 2026. Dnes má svátek Norbert, jméno německého původu a vykládá se jako slavný severan, světlo severu nebo také polární záře. Tak pokud nějakého Norberta znáte, nezapomeňte popřát. Po ránu vám posíláme pohodovou hudbu, písničky, které nestárnou. A na rozjezd spěchám zpívá Hana Zagorová a Stanislav Hložek. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Dalibor Janda na vlnách Českého rozhlasu Brno zpívá Co se má stát, to se stane. My se teď podíváme do minulosti. Co se stalo 6. června? Otevíráme sobotní kalendárium. Čeští odborníci na asistovanou reprodukci vyhlásili v roce 2004 dnešek, tedy 6. červen, Národním dnem neplodnosti. Statistiky ukazují, že ji u nás řeší až pětina párů. 6. červen připomíná českého vodohospodáře Stanislava Kratochvíla. Narodil se v Brně roku 1907, zabýval se problematikou stárnutí vodních staveb, budováním vodních děl a využitím vodních energie. Na brněnské VUT byl dlouhá léta vedoucím katedry hydrotechniky. Později stál v čele brněnského vědecko-výzkumného ústavu vodního stavitelství a hospodářství. V roce 1914 přišel ve Vídni na svět právě 6. června folklorista, muzikant, primáš cymbálovky slováckého krůžku František Hamada. První housle dostal už v 11 letech a po maturitě na obchodní akademii hrál v různých hudebních seskupeních. Kromě jiného doprovázel například i němé filmy. Jeho muzikantskou činnost přerušilo na čas zatčení gestapem. Po osvobození stál v 50. letech u zrodu cymbálové muziky Hradišťan. Jeho osobnost připomíná například film režisérky Teodory Remundové Moje století z roku 2019. Zemřel 22. července 2020 ve věku 106 let. 6. června v roce 1936 se narodil Pavel Švanda, redaktor, novinář, spisovatel a po sametové revoluci, například také pedagog divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Pocházel ze Znojma, je autorem esejí, povídek, básní i románu. V 60. letech debutoval sbírkou Anonymní povídky. A přesně před 30 lety, tedy 6. června 1996, opustil tento svět Josef Růžička. Hudební redaktor brněnského rozhlasu, autor populární i scénické hudby a hudby k rozhlasovým kabaretům a také řady televizních pořadů. Jako dirigent a umělecký vedoucí působil v Dechovce Starobrněnská 12. Máme 14 minut po 5. hodině, sobotu s krásným datem 6.6.2026. Den stvořený pro důležitá rozhodnutí, která si pak rádi připomínáme. Zkrátka, nádherný den. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Máme 17 minut po 5. hodině, je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě. Ty se nám pohybují mezi 6 až 10 stupni Celsia, nejchladněji je v Nemuchovicích a naopak nejtepleji v Brně, Žabovřeskách. V centru Brna máme skoro jasno a 9 stupňů. Dnes po ránu očekávejte jasno nebo skoro jasno s četnými mlhami, zejména v nížinách a údolích. Mlhy se během rána a počátku dopoledne rozpustí a bude převládat polojasno. V průběhu odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost, částečně i průsvitná. Později večer a v noci na neděli se přechodně zatáhne a spíše v západní části kraje se mohou objevit drobné přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů Celsia, na jihu kraje ojediněle až 27. Vár bude slabý, proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr v rychlosti do 4 metrů za sekundu. No a rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé až nepříznivé, během dne postupně dobré. Biozátěž je na jedničce a slunce nám v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 8:40 minut a zapadá nám 3 minutky před 21. hodinou. Máme před sebou krásně dlouhý sobotní den. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno si po ránu zpíváme s kapelou Flaret. Máme 22 minut po 5. hodině, pojďme si dát malou lekci. Jazykovědec laik Jiří Trachtulec se v dnešní jazykové dílničce bude věnovat místopisným názvům a jejich původu.
1: Dnes se v našem jazykovém koutku podíváme na majestátní hrad Buchlov, který je dominantou chřibů. Jeho název odvozují jedni od německého osobního jména Buchel, jiní od našeho jména Bohuchval. Místní strýci to však vidí jinak. Říkají, že nad Buchlovem velice často bouchají hromy a blesky. A jdeme na jméno horského hřbetu Chřiby. Přívlastkem horský jsem je trošku zveličil. Nejvyšší kopec Brdo má výšku jen 587 metrů nad mořem. Název chřiby se odvozuje ze starých moravských slov křip či chřib, označujících pahorek. A to souvisí s výrazem hřbet, dnes bychom řekli hřbet. Kdysi dávno se chřibům říkalo také hřebice či hříběcí hory. To by mohlo jít o zkomoleninu původního chřib, která se přiklonila ke známějšímu slovu hříbě. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiří Trachta.
0: Tolik Jiří Trachtulec alias Jiří Trachta a dnešní jazykový koutek. Další zazní opět zítra touto dobou a teď už nám zní na vlnách Českého rozhlasu Brno Modern Talking. Dobré ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Slavnostní mší na brněnském výstavišti dnes vyvrcholí blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, kteří při ní budou prohlášeni za blahoslavené. Zakončí se tím tak více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. Drbola a Bula patří k obětem spolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech minulého století. Cyklisté ode dneška využijí novou cyklostezku mezi Znojmem a vinařskými obcemi Chvalovice, Nový Šaldorf a Vrbovec. Měří 4,5 kilometru a vede převážně mezi poli a vinicemi. Podél celé trasy je dnes připravený doprovodný program. Břeclavské muzeum zpřístupnilo bývalý kryt civilní obrany pod budovou někdejší radnice v centru města. Podzemní prostory vznikly v 50. letech minulého století jako zázemí krizového štábu pro případ jaderného konfliktu. Muzeum ve spolupráci s Klubem vojenské historie obnovilo část původního vybavení a doplnilo ho o dobové exponáty. V Tvrdonicích na Břeclavsku pokračují slavnosti podluží v písni a tanci. Večer se muži i ženy utkají v podlužáckých tancích Hošie, Vrtěná a Verbuňk. Ty se každoročně řadí mezi nejatraktivnější části slavností. Na jihu Moravy bude zpočátku jasno nebo skoro jasno s četnými mlhami, postupně polojasno. V průběhu odpoledne večera bude od západu přibývat oblačnost, částečně i průsvitná. Později večera v noci se přechodně zatáhne. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý, postupně severovýchodní až východní. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte místem nehody na okraji Břeclavy u tamního letiště. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Skupina Ela na vlnách Českého rozhlasu Brno máme 6. června roku 2026. A právě dnešní datum se do dějin zapíše. Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbula za svou víru zaplatili životem. V polovině minulého století je komunisté po vykonstruovaném soudním procesu zavraždili. Brněnská diecéze dnes při slavnostní mši po více než 20 let dokončí řízení k jejich blahořečení. Jak se areál na brněnském výstavišti na oslavy chystal, uslyšíme v 6. a posledním dílu našeho seriálu.
1: Máme na zemi vlastně takové značky, podle kterých se orientujeme, které nám tvoří nějaký základ těch jednotlivých šat a podle nich ty židle nějakým způsobem rozestavujeme. Židlí je tady hodně, tak věřím tomu, že to bude zábava až do poledne.
2: Alžběta sundává židle z velké hromady a rovná je do řad. Dobrovolníci jich musí nachystat tisíce.
1: Celá vlastně akce a událost, která se bude konat, tak je pro mě takovou nějakou i důležitým takovým momentem. Připomnění si stání jako úcty. Z hlediska toho, že jsem věřící, tak mi to dává velký smysl a má to pro mě přesah.
2: Aby všechno správně fungovalo, neobejdou se přípravy bez techniky. Dobrovolníci staví i konstrukci kolem pódia nebo stěhují nábytek. Práce má na starost i Tadeáš.
3: Nejdřív jsem přesouval zábrany, takže ty byly poměrně těžké a teďka je to spíš v pohodě a uvidíme, co dál. Teďka momentálně tak stavím fotostěnu a dále pak budu ještě pomáhat se stavbou kaple a pak s přípravou pódia. A jsem rád, že si můžu vyzkoušet pomáhat na tak velké akci.
2: Na slavnost blahořečení se chystá i skoro 70-letá Helena Můčková z Brna.
4: Si říkáme, to je prvořadá věc, kterou bychom jako Češi měli dřet i my, křesťaní, jako to si vážit. A i kdyby jsme byli v ohulkách, tak se tam doplazíme, protože prostě to na, už za ten národ nebo za děcka, za budoucnost, že mám 20 noč, tak by se drželi víry, není nic většího. Jo.
2: Říká, že je potřeba cenit si vlastnosti mučedníků.
4: Aby se na ten skutečný příběh a na tu svatost a na tu oběť nezapomnělo. No, stát si za svým, být pravdivý a odpustit. A nebát se teda, my jsme ukřivděni, když nám někdo zebere pár korun nebo někde nás neuznají, tak už se všichni hádají.
2: Helena Můčková byla už i na svatořečení Zdislavy z Lemberka v Olomouci v roce 1995, ale taky na svatořečení Anežky České ve Vatikánu v roce 1989.
4: Museli jsme žádat o ty víza a o to puštění a bylo nás 13 od Jakuba. Domluveni jsme měli bydlení na Via della Boceto v Římě, všude jsme chodili pěšky, teda potom Římě. Bylo to velice dobrodružný a krásný. V podstatě z toho svatořečení byla to událost, jo, pro naši republiku. Bazilika úplně narvaná, my jsme byli někde vzadu a viděli jsme bílou tečku vpředu.
2: Slavnostní mše k dokončení procesu blahořečení Jana Buly a Václava Drboly začíná dnes o 14:30 odpoledne. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: A s kapelou Buty jsme se dostali až ke 6:45. Dobré ráno. Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě. Ty se pohybují mezi 6 až 10 stupně Celsia. Nejchladněji je v Nemochovicích a naopak nejtepleji v Brně Žabovřeskách. V centru Brna máme skoro jasno a 9 stupňů. Po ránu dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno s četnými mlhami, zejména v nížinách a údolích. Mlhy se během rána a počátku dopoledne rozpustí a bude převládat polojasno. V průběhu odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost, částečně i průsvitná. Později večer a v noci na neděli se přechodně zatáhne a spíše v západní části kraje se mohou objevit drobné přehánky. Nejvyšší teploty je 22 až 25 stupňů Celsia, na jihu kraje ojediněl až 27. Vár bude slabý, proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr v rychlosti do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé až nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná zátěž. Sluníčko nám dnes vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut a zapadá 3 minuty před 21. hodinou. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naš.

0: Řecký zpěvák Demis Roussos na vlnách Českého rozhlasu Brno. Možná jsme vás navnadili na dovolenou v Řecku, ale u nás je také krásně. Zřícenina hradu Lukov na východě Moravy nedaleko Zlína má pro letošní turistickou sezonu nové audioprůvodce. K lidem promlouvá Boženka a Božetěch. Jak QR kódy fungují, byla přímo na místě vyzkoušet naše reportérka.
1: Ty si to můžeš pustit, pojď si to poslechnout, kam listen.
2: Okay. Vyzývá návštěvník Radek k poslechu audioprůvodce na hradě Lukov svou rodinu. Na Zlínskoho příbuzní přijeli navštívit ze Spojených států amerických.
3: Nádvoří nebylo v minulosti tak veliké.
1: Tady to je.
2: Audiokomentáře k prohlídce hradu Lukov jsou novinkou pro letošní sezónu, říká správce hradu Jiří Holík.
4: Chceme, aby ten návštěvník, když už se do toho hradu dostane, tak aby dostal nějaký servis. Je tady taková novinka, a to je vlastně tady ten audio společník, kterého jsme vymysleli, aby ten návštěvník velmi jednoduchým způsobem se dozvěděl zajímavostí o našem krásném hradě.
2: A jak ten audio společník funguje?
4: Tak funguje velice jednoduše, není potřeba žádnou aplikaci, stačí mít čtečku QR kódu a vy si načtete u každého zastavení ten QR kód. Ten QR kód vás přenese do skryté části našeho webu.
2: Můžeme si společně zkusit naskenovat první QR kód?
4: Určitě, zkuste to, je to na vás.
2: Tak já zapínám foťák na svém telefonu a skenuju, tak už mi vyběhl odkaz.
4: A tam si můžete přečíst text, je tam fotografie, jak to dané místo vypadalo někdy v roce 1980. Pokud se tomu návštěvníkovi to nechce číst, tak je tam i audio.
2: Tady už vidím pojmenované zastavení před mostem. Je tady, jak jste říkal, nějaké povídání a já spustím...
4: Boženku.
3: Stojíme před mostem, který i dnes spojuje Dolní hrad, někdejší předhradí, s Horním hradem, bývalým hradním jádrem.
4: Takže vy si to můžete pustit a pokračovat prohlídce a zároveň poslouchat naši Boženku, která vypráví tu historii, anebo Božetěcha, který mluví anglicky a řekne to i v angličtině.
2: Český i anglický hlas dodala pro audioprůvodce umělá inteligence. Samotné QR kódy i obsah komentářů tvořil Jiří Holík s pomocí technika před začátkem turistické sezóny. Většina kódu se nachází na stříbrných destičkách u číselných směrovek prohlídky. Přesto spolu směrovky a audioprůvodce úzce nesouvisí.
4: Tady se kříží dvě aktivity. Ta první aktivita byla naučná stezka po Horním radě, což jsou ty šipky s těmi čísly. My jsme se posunuli dál, doba se posunula dál, takže jsem aplikoval ty jednotlivá zastavení, která se až tak nepotkávají s těmi historickými, protože ten audio společník vychází z těch mých zkušeností.
2: Kromě této novinky bude do letních prázdnin dokončena i rekonstrukce první brány hradu. Z Lukova na Zlínsku Karolína Macejová, Český rozhlas.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Jihomoravskou vesnicí roku je Čejč. Brněnský dopravní podnik posílí kvůli slavnosti blahořečení dopravu na výstaviště. Gentlemanem silnice nově stal svědek dopravní nehody na Vyškovsku a bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Vesnicí roku Jihomoravského kraje se stala Čejč. Výsledky krajského kola soutěže včera vyhlásili zástupci hejtmanství. Čejč na Hodonínsku, ve které žije přes 1200 obyvatel, obdržela zlatou stuhu, a to i za silný spolkový život nebo péči o krajinu a veřejná prostranství. Čejč navíc získala i první ocenění Vinařská obec Jihomoravského kraje, dodává starosta obce Jan Koutný z KDU ČSL.
3: Máme na Čejči vlastně nový vinařský spolek, tak spolek zahrádkářů. Oba ty spolky vlastně dělají řadu vinařských akcí celý rok. Máme tam krásnou lokalitu vinných sklepů pod budama, takže je to v té komplexním pohledu asi.
2: Na brněnské výstaviště dnes zamíří tisíce věřících, dorazí na odpolední slavnost blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Dopravní podnik města Brna kvůli tomu posiluje dopravu, říká jeho mluvčí Hana Tomaštíková.
4: V souvislosti se slavností blahořečení bude v sobotu v provozu posilová tramvajová linka P1, která pojede na trase Spisárek přes výstaviště a hlavní nádraží na Malinovského náměstí a zpět. V ranních hodinách také posílíme trolejbusové linky 25 a 26.
2: Novým držitelem ocenění Gentleman silnic je od včerejška Dan Scharf. Letos v dubnu pomohl zachránit život řidiči, který se u Bučovic na Vyškovsku srazil s kamionem a při autonehodě přišel o ruku. Pohotově zareagoval a poskytl muži první pomoc. Zásah popisuje oceněný Dan Scharf.
5: Tam prostě jsem nepřemýšlel nad tím, ze zdravovědy vím z autoškoly, že prostě takováhle rána přiškrtit, jo, ze školy to samý. Normálně jsem se jako cítil, jako sice pak, když jsem to viděl, tak jsem jako by znervoznil, jo, protože jsem to nečekal. Pro mě bylo důležité to, že jsem mu pomohl a když se z toho dostane, a to je pro mě důležité.
2: Na opravy kostela svatého Jana Křtitele v centru věnuje náměšť nad Oslavou 2 miliony korun. Rozhodlo o tom tamní zastupitelstvo. Do částky zahrne i celou finanční odměnu ve výši 1 milionu korun spojenou s titulem Historické město roku 2025. Aktuálně jsou na kostele zrestaurované dvě strany a věž. Peníze od města pokryjí náklady na opravu střechy, vitráží a okolí kostela.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude zpočátku jasno nebo skoro jasno s četnými mlhami, postupně polojasno. V průběhu odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost, později večer a v noci se přechodně zatáhne. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Opatrně projíždějte na 35. kilometru dálnice D2 v pravém pruhu ve směru na Břeclav. Tam zůstávají zbytky pneumatiky. Pozor i v místě nehody u břeclavského letiště a také na okraji Dukovan na křižovatce do Hrotovic. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. U mikrofonu až do 9. hodiny je s vámi Alena Přikrylová. Máme 4 minuty po 6. jsme na prahu víkendu a pokud právě plánujete svůj volný čas nebo se chystáte na cesty, tak ještě vyčkejte. Za chvíli s brněnskými meteorology důkladně probereme počasí v Jihomoravském kraji. Ale ještě předtím si připomeneme významné události spojené s dnešním datem 6. června v pravidelném kalendáriu. A celou hodinu naplníme písničkami, které nestárnou. Zaspívá Karel Gott, Petr Spálený, ale užijeme si i Queeny. Tak vstávejte s námi i v sobotu. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 11 minut po 6. 6. června roku 2026. Krásné datum, co říkáte? 6. června roku 1839 byl zahájen pravidelný provoz na severní dráze císaře Ferdinanda mezi Vídní a Břeclaví. O měsíc později se pak začalo jezdit na celé trati z Vídně přes Břeclav do Brna. Byly to první pravidelně jezdící parní vlaky. Ovšem pozor, úplně první jízda parních lokomotiv se odehrála už na konci roku 1838 mezi Rajhradem a Brnem. V roce 1909 se v Kyjově právě 6. června narodil Ivan Jelínek, básník, novinář, překladatel a rozhlasový redaktor. V roce 1939 poprvé emigroval, pracoval pro československé vysílání BBC. Po válce se vrátil, ale jen na krátkou dobu. V roce 1947 odešel natrvalo. Až do roku 1969 pak působil v oddělení zahraničního vysílání BBC v Londýně. 6. června roku 1922 začala velká protialkoholní výstava v Brně a měla obrovský ohlas. Do 24.6. navštívilo téměř spousta lidí z Velkého Brna okolí. Celkem přišlo až 14 016 žáků. Protialkoholní výstava pak byla pořádána ještě jednou v témže roce, a to v rámci výstavy Péče o dítě. V roce 1948 zemřel 6. června v Miloticích na Kyjovsku ve věku 80 let Josef Řihák. Byl hudebním skladatelem a také sběratelem lidových písní. Rovněž hrál na varhany, na popud Leoše Janáčka se sbíral na 200 písní z Kyjovska. A dnešní den připomíná také architekta Vladimíra Karfíka. Zemřel 6. června roku 1996 v Brně a jeho nejvýraznějším dílem je například Baťův mrakodrap. Patřil k výrazným postavám na poli české a slovenské moderní architektury 20. století. Je ale zároveň osobností kontroverzní. V socialistickém Československu patřil k prominentním osobnostem a roku 1956 byl vyznamenán státní cenou. Máme 13 minut po 6. hodině, posloucháme Queeny. Přeji vám dobré ráno, za chvíli si nenechte ujít počasí s brněnskými meteorology.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 16 minut po 6. hodině a v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím Petra Minstra. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké počasí je v tuhle chvíli na jižní Moravě?
2: Tak jsou četné mlhy nebo dokonce i nízká oblačnost těsně nad těmi mlhami. Je to zejména v údolích a v těch otevřených nížinách na jihu. Jinak ale převažuje počasí bez oblačnosti. Musíme tedy počkat, než se ty mlhy rozpustí a bude převažovat to skoro jasné nebo jasné ráno až dopoledne. No a ty teploty teď jsou ještě díky tomu poměrně vyrovnané většinou mezi 7 až 10 stupňů, vítr pofukuje slabý proměnlivý.
1: Vystoupají nám poměrně vysoko teploty během dnešního odpoledne?
2: Na některých místech to bude až letní hodnota přes 25 stupňů, mezi 23 až 26, zejména tedy potom na jihu kraje bude ta teplota nejvyšší. Oblačnost bude malá, zpočátku poledne se začnou tvořit drobné kupy, postupně se začne přidávat i vyšší oblačnost, tak jak se večer bude přidávat celková oblačnost a přejde nás frontální systém, takový nenápadný v průběhu noci. To už naznačují právě i tu noc, tam by mohlo být krátce i zataženo a lokálně se budou vyskytovat i přeháňky, které se budou postupně k východu rozpadat. Ráno už ale zase rychle bude oblačnost ubývat a teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů.
1: Ideální počasí, prach se smije a neděle bude slunečná. S jakými teplotami a přeháňky nám vydrží i na neděli? Nebo bude
2: tak pěkný? Ráno ta oblačnost bude krátce malá, ale opět v poledne, odpoledne polojasno, krátce i oblačno. Přeháňka by se mohla objevit spíše výjimečně, hlavně na severovýchodě, východě kraje, které budou od západu zase potom rychle ubývat, jinde ta pravděpodobnost je hodně malá a bude o něco tepleji, 25 až 28 stupňů. Vítr bude trošičku znatelnější, pofukovat od západu až severozápadu.
1: Dnes máme krásné datum 6.6.2026. Jaké byly teplotní rekordy právě k 6. červnu?
2: Tak v Hodoníně byla nejvyšší hodnota 34,7 v rámci celého kraje. Byl to rok 1942. Minimální hodnoty ale byly stále ještě i pod nulou. V Moravské Nové Vsi naměřili v roce 1930 minus 1,1.
1: To byl Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Mějte se krásně, těším se zase někdy naslyšenou. Pěknou sobotu.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
3: Jan Pokorný, Radiožurnál, dobrý den.
4: Tady je Český rozhlas Brno. Honzo, co budete dělat v sobotu od 14 hodin?
5: Budu v Brně na výstavišti vysílat živě ze slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Co budete dělat vy?
4: My budeme s mikrofony také o blahořečení.
5: A nespojíme se?
4: Jsem pro, protože spolu jsme Český rozhlas.
5: Poslouchejte speciál Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu.
4: V sobotu 6. června od 14 do 15 hodin živě ze slavnosti blahořečení.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno 22 minut po 6. hodině. Na vlnách Českého rozhlasu Brno vám nabízíme k poslechu temné letopisy moravské, které pro vás píše Miloš Šenkýř a čte Michal Isteník. A je až neskutečné, jak temné jsou i v následujícím dílu s názvem Bezdomovci zemřeli v Unimobuňkách. Požár vznikl v květnu 2023 podle policie nešťastnou náhodou. Obytné stavební buňky poblíž Plotní ulice v Brně nikdo roky nevyužíval. Stály přikryté zelenou plachtou. Obrůstala je zeleň a logicky se staly útočištěm bezdomovců. Až do osudové noci dna 4. května roku 2023. Tehdy uvnitř zemřelo 8 bezdomovců, 6 mužů a 2 ženy. Policisté identifikovali 7 z nich. Poslouchejte temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem každý pátek ve vysílání Českého rozhlasu Brno a také online na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete kompletní přehled všech dílů, které zazněly na vlnách Českého rozhlasu Brno. Skupina věřících včera vyjela na kolech z Moravských Budějovic k Velehradu do Brna. Cyklopoutníci míří na slavnost blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Co je motivuje k cestě za každého počasí? To se už za chvíli dozvíte z reportáže Krátce po půl. Ale ještě předtím má pro vás Pavel Chaloupka krátké zprávy. No a do půl se můžete těšit na písničky, které nestárnou. Krásný poslech Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brno dnes bude patřit slavnosti blahořečení mučedníků Jana Buly a Václava Drboli. Dopravní podnik kvůli tomu posílil některé linky autobusů a tramvají z hlavního nádraží a zvonařky na trase k výstavišti. Připravena budou i parkoviště pro auta přímo v areálu. Na slavnost blahořečení pořadatelé očekávají až 13 000 lidí. Na Horním náměstí ve Znojmě zavádí tamní radnice nové omezení parkování. Systém tam řidičům umožní stát maximálně 2 hodiny. Kompletně nový parkovací systém chce Znojmo spustit příští rok. V plánu jsou třeba nové rezidentní zóny i cenová pásma. 15. roční Ghetto Festu dnes promění ulice Brna v centrum hudby, tance a umění. Festival se odehrává na 6 místech s 10 koncertů, vystoupení a dalších nejen kulturních akcí v ulicích takzvaného brněnského Bronxu. Ještě dnes v Česku pokračují policejní kontroly motorkářů, cyklistů a dalších řidičů jednostopých vozidel. Policisté hlídají, jestli nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog a jestli vůbec mají řidičský průkaz. Turisté můžou znovu využít stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda. Na jihu Moravy bude zpočátku jasno nebo skoro jasno s četnými mlhami, postupně polojasno, později od západu začne přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, vítr by měl foukat slabý proměnlivý postupně východních směrů, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na okraji Břeclavy pozor v místě nehody u tamního letiště. S omezením po nehodě počítejte i na okraji Dukova na křižovatce do Hrotovic. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valdemar Matuška na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut po půl sedmé. Cyklopoutníci míří na slavnost blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Včera ráno vyjeli z Velehradu a z Moravských Budějovic na kolech směrem brněnské výstaviště, kde se slavnostní ceremoniál uskuteční. Skupina, která se sešla v Moravských Budějovicích, má 12 členů.
1: A pícičko to má, pícičko to má, připravený.
2: Tak kudy pojedete?
3: Je to teďka na Jaroměřice nad Rokytnou, dál kolem Dukovan, možná se podíváme na elektrárnu, Moravský Krumlov.
2: Ukazuje prstem na mapě, na svém tabletu nad řidítky, jeden z poutníků, Jan Pečiva, na kole má připevněné 3 batůšky.
3: A když jsem se dozvěděl, že bude pršet, tak jsem ještě vytáhl igelity, abych to celé zabalil a nepromokl. Strýc jenom přišel o práci, ale vlastně Jan Bula a Václav Drbola vlastně přišli o život. Takže pro mě je to vlastně velmi symbolická pouť, kdy se vlastně stavím za svobodu, svobodu, která by měla být v každé době, a potřebujeme se s historií vyrovnat, ale na druhé straně v pravdě.
2: Si dáváte náhradní ponožky?
4: Ne, to jsou gumové návleky proti dešti. No, to je takový čínský objev.
2: Z deště si nedělá těžkou hlavu ani další poutník na kole, Miloš Došek.
4: Patří to k tomu prostě. Člověk musí nějaké takové to strádání, který prostě patří k té cestě, kdy vlastně musí něco ze sebe vydat a něco obětovat, tak prostě to počasí je to součástí.
2: Já jsem zaslechla, že pán vyjel už někdy ve 2 ráno.
5: No, tak aby to se nepřeháněl.
2: A jste to vy?
5: No, jsem to já, Aleš Korbela.
2: Proč tak brzy a odkud?
5: Z hlavy, abych tady stihl tu mši svatou, 8 hodin. A také to měl ještě jeden důvod, že vlastně jsme našli někde na Wikipedii, že ve 4.45 byl Jan Bula popraven v tuto hodinu. Takže tak jako symbolicky, já jsem začal v tuto hodinu, kdy on jakoby svůj život skončil, tak já jsem začal tu naší cyklopouť.
1: Amen. Tak putujte ve jménu páně.
6: Bohu díky.
1: Šťastnou cestu.
2: Cyklopoutníky čeká celkem 90 kilometrů na brněnské výstaviště. Slavnost blahořečení tam začíná v sobotu ve 14 hodin. Z Lukova Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 6:45, je tu aktuální předpověď počasí. Také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se aktuálně pohybují mezi 8 až 10 stupně Celsia. Nejchladněji je v Kobyli, Strážnici a v Nemochovicích, tedy 8 stupňů a naopak nejtepleji je v Troubsku nebo v Lednici. V centru Brna máme skoro jasno, mlhu a 10 stupňů. Dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno, zpočátku ještě s četnými mlhami nebo nízkou oblačností v údolích. Odpoledne polojasno, později začne od západu přibývat další oblačnost a nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Vád bude slabý, proměnlivý, postupně východních směrů, vítr v rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu. Na rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne postupně dobré. Biozátěž je na jedničce. Slunce nám dnes vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut a zapadá nám ve 20 hodin a 57 minut. Zatímco v divočině by si věděl rady, v hloučku spolužáků prožívá paralyzující strach. Brněnské divadlo Polárka uvádí novou hru o boji proti šikaně. Jak v sobě mají děti najít odvahu a komu se svěřit, uslyšíte už za chvíli v reportáži, tak zůstaňte s námi. Krásné ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Miroslav Žberka a královna ranej krásy. Dobré ráno, máme 9 minut před 7 hodinou. Brněnské divadlo Polárka dnes v 17 hodin a 30 minut poprvé uvede hru s názvem Jsem Vincent a můj plán je přežít. Poslední premiéra sezony zpracovává příběh chlapce, který bojuje se šikanou ze strany spolužáků. Inscenace podle nizozemské knižní předlohy autorky Anne Koons ukazuje dětem, jak o šikaně mluvit a jak se k ní postavit. Těžké téma tak předává zábavnou formou divákům od 9 let.
1: Konec konců je to nucená výprava. Nejraději bych na žádnou vůbec nejel. Napíšu, jsem Vincent a můj plán je přežít.
2: Vincent je chlapec, který chodí pozdě do školy. Ale nechodí pozdě do školy, protože je línej, ale protože se moc bojí, že ho v parku chytnou jeho spolužáci, zmlátí ho. Prežívá vlastně obrovský strach, protože se připravuje škola v přírodě, kde bude velmi konfrontovaný se svými spolužiakmi. Takže on se na to připravuje, jako keby išel na Mount Everest.
3: 11-letého Vincenta popisuje režisér Jan Mikuš jako citlivého intelektuála. Proto podle jeho představitele Víta Malech nezapadá do kolektivu.
4: Není to hrdina, který by se pral za svoje názory, jestli vlastně je hodně nejistý a to je vlastně hlavně jeho největší problém. Zároveň i ta vina vlastně toho, té šikany. Ty děti, které většinou zažijou tu šikanu, tak mají ten pocit viny, kterého se neúplně dá zbavit. Je to právě ten pocit, že za to můžu já, že to je moje vina, že já jsem se neohradil, že já s tím nic nedělám.
3: Vincent se schovává do svého světa s příručkou k boji o přežití v divočině. Odvahu ke skutečné změně mu dodá až nová spolužačka Jasmína.
4: Je tam samozřejmě ten hybatel, ta Jas, jinak by to mohlo být poměrně stejné a mohl by taky dopadnout daleko hůř. No. Jas je ten impuls pro něj změnit to, inspirace vlastně.
5: Milé děti, vítejte na škole v přírodě. Odhodlání přežít znamená, že se člověk nevzdá, ať se děje, co se děje.
2: Mně je to ještě láska, je to naozaj přátelství mezi klukom a holkou. Je taky trošku jiná, protože přichází z exotického prostředí, žila v různých krajinách. No a tyto dvaja se vlastně spoja a svým přátelstvím přijdu na to, že ta odvaha spočívá aj v tom někdy se zdůveřit.
3: Inscenace se snaží diváky povzbudit, aby o šikaně mluvili.
2: Sú hrdinovi a deti. Dospelí sú stranou. To je nádherné vidieť, jak tí deti si dokážu pomôcť. Že to je jasný odkaz, že sme spoločne na nejakej jednej lodi a musíme si pomáhať. No a potom, že je veľmi významné sa zveriť dospelým.
3: O tom, jestli Vincent skutečne prežije školu v prírode, se mohou diváci od 9 let přesvědčit v brněnském divadle Polárka v několika plánovaných reprízách. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno dnes hostí slavnost blahořečení, projeví se to i v dopravě. Evropská komise se rozhodla uzavřít předběžný přezkum kvůli dostavbě Dukovan. Městský pouliční festival Ghetto Fest oživí brněnské ulice a bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Brně dnes proběhne slavnost blahořečení mučedníků Jana Buly a Václava Drboly. Dopravní podnik kvůli tomu posílil některé linky autobusů a tramvají z hlavního nádraží a zvonařky na trase k výstavišti. Připravená budou i parkoviště pro auta přímo v areálu, dodává za organizátory Vojtěch Jurásek.
2: Máme tady dvě velkokapacitní parkoviště, mohou přijet branou číslo 4 nebo branou číslo 8. Přijedou rovnou na parkoviště, závory budou otevřené, při odjezdu teprve budeme kontrolovat, že si tedy zaplatili ten 100 korunový parkovné a buď to si ho koupí hned, jak přijedou na parkovišti, anebo pak při odjezdu.
0: Na slavnost blahořečení pořadatelé očekávají až 13 000 lidí. Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžný přezkum kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP. Ta má dva nové bloky postavit. Na síti X to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Přezkum měl posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. 15. ročník Ghetto Festu dnes promění ulice Brna v centrum hudby, tance a umění. Festival se odehrává na 6 místech s 10 koncertů, vystoupení a dalších nejen kulturních akcí v ulicích takzvaného brněnského Bronxu. Vstupné je zdarma, popisuje organizátorka Lucie Grulichová.
3: Festival Ghetto Fest se v lokalitě okolo Káznice stal už takovou tradicí, je to jeho 15. ročník, to hlavně o setkání, o dialogu a aby se tady tvořil prostor pro to, aby tady všichni společně mohli strávit nějaký volný čas a u toho urat stereotypy.
0: Součástí programu je také přednáška romské autorky Květoslavy Podhradské, která představí své povídky inspirované romskou kulturou. Hodonínská zoo opět chová tygra usurijského. Tento týden tam přicestoval ze zoo Hluboká. O původní tygří pár letos zoologická zahrada v Hodoníně přišla, a to kvůli vysokému věku zvířat a s tím souvisejícím zdravotním komplikacím. Nynější 14-letý samec Oliver bude v Hodoníně jen dočasně. Vedení zoo chce do budoucna chovat tygry sumaterské.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zpočátku jasno nebo skoro jasno s četnými mlhami, postupně polojasno, později začne od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, foukat by měl slabý proměnlivý, postupně vítr i východních směrů. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, postupně dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nástem 72. a půltém kilometru dálnice D1 zůstává na cestě do Brna odstavené auto s poruchou. Opatrně projíždějte i místem nehody u Dukovan na křižovatce do Hrotovic. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno, od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme sobotu, 4 minuty po 7 hodině, vstáváte do červnového sobotního rána s číslem 6 a před námi je víkend, čas výletu a romantických vycházek. A jak vám zní takový výlet do kraje pohádky Máje? Právě tam nás pozve Roman Vulek z Bučovického klubu českých turistů krátce před 8. Babské rady nám dnes odhalí, jak si vyrobit domácí turecký med, a v reportáži navštívíme Velké Meziříčí. Město vlastní více než 40 let unikátní varhany, na které se ale hrálo jen 10 let. Teď se pro ně snaží najít nového majitele. Ten ale musí počítat s několika milionovým výdajem za zprovoznění. Proč? Řekneme za chvíli. Tak vstávejte s námi. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Něco o lásce nám písní nastínil Pavel Dobeš. Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 12 minut po 7. Dobré sobotní ráno. Velké Meziříčí má svoje městské varhany. Nástroj původně sloužil v brněnském besedním domě. Potom ho pro výuku základní umělecké škole získali velkomeziříčtí učitelé. Varhany zažily zdejší povodeň a pak také restituci, po které se museli přestěhovat. A desítky let leží rozložené po skladech. Město pro ně totiž nenašlo nové uplatnění. Tak teď nástroj nabízí k adopci zájemcům, kteří by jej znovu složili a začali na něj hrát.
1: Nad sebou tři různé klaviatury.
2: A tady potom spoustu klapek, které jako nehudební, která bych vůbec nevěděl jako vládat.
3: Je to hrací stůl, varhan. Ten nástroj je z roku 1947.
1: Přibližuje místostarosta ze společně VM Martin Kaman.
3: V roce 1985 ho potkala nehoda ve formě povodně, odbahněn, vyčištěn. Ten nástroj je skutečně unikát. Vyrobila ho firma Rieger Kloss z Krnova. Podle odborníků, varhaníků, unikát.
1: Můžeme na klaviatuře vytvářet kde co, můžeme šlapat jak chceme, ale za píšťalami musíme jinam.
3: Jdeme se podívat do skladu u základní školy Komenského.
4: Takže tady byl lidi kvůli tomu.
1: Vede nás školník Jaromír Jašek.
4: Že nikdo to nechcel, že se to nedá dokupy už. Nic se s tím neděje tady, je to tady uskladovaný už x let.
3: Co to je, to ten měch nebo? Asi je to něco se vzduchem.
5: To je tohle se tím hejbe, ten kotouček.
3: Jo, to je asi nějaká klapka.
1: On to není váleček, on to je vlastně takový miniaturní kobereček, který tady zatáhne tu taková ten průduch.
5: Taková roleta.
1: Ha, důmyslný. To, co právě předvedl místostarosta, bylo za dlouhé roky nejblíž k hraní na tyto varhany.
3: Ano. Myslím si, že jako škoda, že ten nástroj už je tady ve městě 45 let, z toho fungoval pouze 10 let. Je toho hromada. Byla by toho plná garáž nebo dvě.
1: Nový budoucí majitel varhan musí počítat s tím, že jen sestavení a kalibrace můžou vyjít na miliony korun. Z Velkého Meziříčí Daniel Zach, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Krásné ráno všem, máme 18 minut po 7 hodině. Podíváme se na počasí na jižní Moravě. Teploty se nám po ránu pohybují mezi 9 až 12 stupni Celsia, kdy nejchladněji je aktuálně v Brně v Troubsku, nebo ne v Brně v Troubsku, ale v Troubsku, a naopak nejtepleji máme ve Ždánicích. V centru Brna nám svítí sluníčko a teploty dosahují 10 stupňů Celsia, ale místy se můžete ještě po ránu setkat s mlhou. Dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno. Zpočátku ještě s četnými mlhami nebo nízkou oblačností v údolích. Odpoledne polojasno, později začne od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, postupně východních směrů v rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu. Rozplové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne postupně dobré, biozátěž je na jedničce, tedy mírná zátěž, a slunce nám dnes vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut a zapadá nám ve 20 hodin a 57 minut. Dobré ráno.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Pondělí 8. června přivítají dobré rady botanika Radomíra Němce. Tématem bude fíkovník. Kde pro něj najít ideální stanoviště, jaké odrůdy jsou pro jižní Moravu vhodné, co nepodcenit při pěstování a jak co nejlépe využít dvojitou sezónní úrodu sladkých plodů? O v současnosti moderním fenoménu pěstování fíků si povíme mnohem víc i díky vašim dotazům. Na setkání se těší a vás k poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: na posezení v přírodě se nám v posledních dnech pěkně zazelenala a pokud se vhodně oblečete, taková snídaně v trávě na prahu víkendu není vůbec špatným nápadem a inspirovat vás budeme dál. Věděli jste, že turecký med si můžete vyrobit i doma? Snadný recept nabídnou dnešní Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Babské rady.
2: Což takhle zkusit si vyrobit domácí turecký med? V receptu nesmí chybět ořechy. Použít můžete nejen ty lískové, ale hodí se i vlašské ořechy, neosolené arašídy nebo mandle zbavené slupek. Budete potřebovat 100 gramů medu, 3 vaječné bílky, 180 gramů cukru moučky, 120 gramů lískových nebo jiných oříšků. Med nalijete do kastrůlku a necháte na mírném ohni pomalu rozehřát. Nesmí se nikdy vařit. Bílky s cukrem dáte do misky, kterou postavíte do vroucí vody. Ve vodní lázni je šleháte do stuhnutí. Poté tenkým pramínkem za stálého míchání přiléváte med. Oříšky nasekáte nadrobno a přimícháte je do vzniklé hmoty. Hmotu necháte mírně prochladnout a potom ji natřete ve vrstvě na papír v malém plechu. Ten dáte do lednice a necháte nejlépe 24 hodin tuhnout. Poté krájíme na proužky nebo ještě měkký jímlžičkou.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Kněží Jan Bula a Václav Drbola zavraždění komunisty se dnes stanou blahoslavenými. Budou tak první osobnosti z moderních dějin v Česku, u kterých církev tento proces dokončila. Blahořečí je na slavnostní mši v Brně na výstavišti. Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Funkce se ujme 18. června, nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Jihomoravskou vesnicí roku 2026 je Čejč na Horonínsku. Zlatou stuhu a postup do celostátního kola získala obec s bezmála 13 obyvateli, mimo jiného za aktivní spolkový život. V Brně se dnes lidé zapojí do pochodu Brno Pride Parade. Má podpořit rovnost lidí bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci. Je součástí festivalu Brno Pride Week, který dnes končí. Organizátoři očekávají asi 3000 účast. 2,5 kilometru dlouhý pochod vyjde ze Zeleného trhu. Na bezpečnost dohlédne i policie. Moravští vinaři získali 4 ze 7 titulů šampiona na mezinárodní putovní soutěži Rizlinků vlašských. Její 5. ročník se letos konal v Mikulově, poprvé v Česku. A na jihu Moravy bude zpočátku jasno nebo skoro jasno s četnými mlhami, postupně polojasno, později začne od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý, postupně východních směrů. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 projíždějte opatrně, na stém 72. a půltém kilometru zůstává tam auto s poruchou. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Zase se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Vaby Daněk na vlnách Českého rozhlasu Brno, 9 minut po půl osmé. Katoličtí kněži Jan Bula a Václav Drbola za svou víru zaplatili životem. V polovině minulého století je komunisté po vykonstruovaném soudním procesu zavraždili. Brněnská diecéze dnes při slavnostním mši po víc než dvou desítkách let dokončí řízení k jejich blahořečení. Jak se areál na brněnském výstavišti na oslavy chystal, uslyšíme v šestém a posledním dílu našeho seriálu.
2: Máme na zemi vlastně takové značky, podle kterých se orientujeme, které nám tvoří nějaký základ těch jednotlivých šat a podle nich ty židle nějakým způsobem rozestavujeme. Židlí je tady hodně, tak věřím tomu, že to bude zábava až do poledne.
3: Alžběta sundává židle z velké hromady a rovná je do řad. Dobrovolníci jich musí nachystat tisíce.
2: Celá vlastně akce.

0: událost, která se bude konat, tak je pro mě takovou nějakou i důležitým takovým momentem připomnění si vzdání nějaké úcty. Z hlediska toho, že jsem věřící, tak mi to dává velký smysl a má to pro mě přesah.
1: Aby všechno správně fungovalo, neobejdou se přípravy bez techniky. Dobrovolníci staví i konstrukci kolem pódia nebo stěhují nábytek. Práce má na starost i Tadeáš.
2: Nejdřív jsem přesouval zábrany, takže ty byly poměrně těžké a teďka je to spíš v pohodě a uvidíme, co dál. Teďka momentálně tak stavím fotostěnu a dále pak budu ještě pomáhat se stavbou kaple a pak s přípravou pódia. A jsem rád, že si můžu vyzkoušet pomáhat na tak velké akci.
1: Na slavnost blahořečení se chystá i skoro 70-letá Helena Můčková z Brna.
3: Si říkáme, to je prvořadá věc, kterou bychom jako Češi měli vřet i my, křesťaní, jako to si vážit. A i kdyby jsme byli v ohulkách, tak se tam doplazíme, protože prostě to už za ten národ nebo za děcka, za budoucnost, že mám 20 vnouče, tak by se drželi víry, není nic většího.
1: Říká, že je potřeba cenit si vlastnosti mučedníků.
3: Aby se na ten skutečný příběh a na tu svatost a na tu oběť nezapomnělo. No, stát si za svým, být pravdivý a odpustit. A nebát se teda, my jsme ukřivdění, když nám někdo zebere pár korun nebo někde nás neuznají, tak už se všichni hádají.
1: Helena Můčková byla už i na svatořečení Zdislavy z Lemberka v Olomouci v roce 1995, ale taky na svatořečení Anežky České ve Vatikánu v roce 1989.
3: Museli jsme žádat o ty víza a o to puštění a bylo nás 13 od Jakuba. Domluveni jsme měli bydlení na Via della Boceto v Římě, všude jsme chodili pěšky, teda potom v Římě. Bylo to velice dobrodružný a krásný. V podstatě z toho svatořečení byla to událost, jo, pro naši republiku. Bazilika úplně narvaná, my jsme byli někde vzadu a viděli jsme bílou tečku vpředu.
1: Slavnostní mše k dokončení procesu blahořečení Jana Buly a Václava Drboli začíná dnes o 14:30. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 7:45, dobré ráno. Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 10 až 12 stupně Celsia. 10 stupňů je například ve Strážnici a nejtepleji máme pouze ve Ždánicích. V centru Brna je sluníčko nebo slunečno a 10 stupňů, když pohlednu z okna, ale je možné, že na některých místech se ještě setkáte s mlhou. Dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno, zpočátku ještě s četnými mlhami nebo nízkou oblačností v údolích. Odpoledne bude polojasno, později začne od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia. Vát bude vítr slabý, proměnlivý, postupně východních směrů v rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž je na jedničce. Slunce nám dnes zapadá 3 minuty před 21. hodinou. Dnes máme 6. června a teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu datu, jsou z roku 1942, kdy v Hodoníně teplota dosáhla 36,7 stupňů Celsia a naopak nejchladněji až 1,1 stupňů Celsia pod bodem mrazu byla naměřena roku 1930 v Moravské Nové Vsi. Dnešní teploty jsou optimální na pěkný výlet a Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů nás už za chvíli pozve do kraje Pohádky máje. Tak zůstaňte s námi.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
5: Pro nás je to, že tady můžeme být sami sebou. Můžu cvičit, můžu se tady sednout a když budu hodinu sedět pod stromem, tak to nikdo neřeší. Takže v tuhle chvíli je to pro nás cesta do klidu a až tady budeme žít, tak to bude náš životní styl s tím, že vždycky, když budu chtít jít za váma nebo za kýmkoliv, tak to bude moje svobodná volba.
6: 9 z 10 běžných našich kamarádů by řeklo, že je to blbost, včetně našich dětí, ale my si stojíme za tím, že to blbost není.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zavolám zpívá Jičinasky na vlnách Českého rozhlasu Brno 9 minut před 8 hodinou. Lámete si hlavu nad tím, kam dnes vyrazit, tak už nemusíte. V tomto červnovém dni teď volám Romanu Volkovi z klubu českých turistů v Bučovicích a to slovo v červnovém zdůraznuji, protože pan Volek teď vyráží směrem květnovým dnů, tedy přesněji do kraje Pohádky máje u Brna. Dobré ráno, co se tam děje a odkud vlastně vyrážíte?
1: Dobré ráno, ano. Já si dnes dovolím pozvat na trochu netradiční výlet, který dnes pořádáme. Oficiálně se jedná už o 51. ročník akce Krajem pohádky máje, ale letos poprvé nejde o klasický pochod, ale spíš o vzpomínkovou vycházku. Za pár minut nám z Bučovic odjíždí vlak do Brna, kde pak z Vendlova náměstí odjíždíme autobusem číslo 52 do Žebětína. Na zastávce Ryšova je 9.26 sraz, abychom se pak společně vydali po žluté značce k Podkomorské myslivně. Původní pochod před více jak půl stoletím založil Karel Dém a skoro poslední dvě desetiletí pořádá Luděk Mach, který však předloni tragicky zemřel. Tak především na památku těchto dvou turistů a pro zachování tradice pořádáme dnešní vycházku k Helenčinu památníku. Zde totiž v rámci pochodu bývala oblíbená kontrola s malým občerstvením. A protože Luděk Mach myslel vždycky přednejdřív na ostatní, pak až na sebe, kdyby tady byl, určitě by nám dal co proto, kdyby zjistil, že pořádáme vzpomínku jenom na něj. Takže i když teď akce nese podtitul Memoriál Luďka Macha, vzpomínka je určena všem kamarádům, kteří už nemůžou vyrazit na výlet s námi, ale střeží naše kroky od někud ze zhora.
0: A můžeme vyrazit na tuhle cestu i z jiných míst než ze Žebětína?
1: Tak to určitě, protože ta naše trasa, po které jdeme, je jenom taková naše jakoby předepsaná, ale ostatní trasy vůbec nejsou dané oficiální, takže jde o takový vězicový pochod, takže se dá z Podkomorské myslivně přijít z jakékoliv strany. Turistických tras je tu dostatek, takže si může každý vybrat ve svého uvážení, kondice a dostupnosti spojů. Nejkratší trasa je od Veverských Kninic nebo z Ostrovačic. Dá se vyrazit i z Bystrce od Přehrady nebo od hradu Veveří. Podkomorské lesy vlastně nabízí přístup ze všech světových stran, který navíc dobře podporují spoje IDS JMK. Hlavní je pouze okamžik našeho setkání, které proběhne od 10 do 12 hodin. V tuto dobu může k Helence dorazit každý, kdo má na koho vzpomínat. Vzpomínat budeme samozřejmě v turistickém a tudíž převážně veselém duchu. Protože i když nevždycky svítí sluníčko, turistika nabízí především krásné zážitky, takže jsou zváni všichni, kteří se o ně chtějí podělit nebo naopak nějaké nové získat.
0: Ano, můžete se toulat sami, ale ideální je toulat se v dobré společnosti, třeba s klubem českých turistů a ještě směrem do Pohádky máje nebo do kraje Pohádky máje. To byl Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů. Moc vám děkujeme za pozvánku, přejeme vám šťastnou cestu, ať se akce vydaří a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Krásný den.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Brně dnes vyvrcholí proces blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Cyklisté se dnes poprvé projedou po nové cyklostezce mezi Znojmem a Chvalovicemi. Ještě dnes v Česku pokračují policejní kontroly řidičů jednostopých vozidel a bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Kněží Jan Bula a Václav Drbola za vraždění komunisty se dnes stanou blahoslavenými. Budou tak první osobnosti z moderních dějin v Česku, u kterých církev tento proces dokončila. Blahořečí je na slavnostní mši v Brně na výstavišti. Areál připravovalo více než 160 dobrovolníků.
3: Máme na zemi vlastně takové značky, podle kterých se orientujeme, které nám tvoří nějaký základ těch jednotlivých řad a podle nich ty židle sestavujeme. Celá vlastně akce tak je pro mě důležitým takovým momentem stání jako úcty.
4: Říká Alžběta. S ostatními dobrovolníky museli nachystat tisíce židlí. Jde o první blahořečení v historii brněnské diecéze, dodává biskup Pavel Konzbul.
5: Když je někdo vyhlášen za blahoslaveného, tak se stává jakýmsi vzorem. Můžou si ho třeba jeho jméno vzít třeba biřmovanci jako patrona, nebo může se takhle používat.
4: Přípravy, zhromažďování důkazů a celý proces blahořečení trval přes 20 let. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Cyklisté ode dneška využijí novou cyklostezku mezi Znojmem a vinařskými obcemi Chvalovice, Nový Šaldorf a Vrbovec. Měří 4,5 kilometru, vede převážně mezi poli a vinicemi. Podél celé trasy je dnes připravený doprovodný program, například prezentace vín místních vinařů. Ve Chvalovicích se lidé také zúčastní komentovaných prohlídek pěchotního srubu zatáčka. A podle nezávislého starosty Chvalovic Roberta Vaňka nová cyklostezka pomůže bezpečnosti cyklistů.
6: Ono se to sice jako dalo obět přes okolní vesnice, ale bohužel je to delší. Když se jezdilo po 38, tak náš průjezd obcí činí 12 až 14 tisíc aut denně. Tam na kole. To je prostě některých dnech sebevražda.
1: Cyklostezka by se v budoucnu mohla prodloužit na 6 kilometrů k blízkému městu Sušatov. Cyklisti, motorkáři a další řidiči jednostopých vozidel patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Ještě dnes proto policisté po celém Česku pokračují v mimořádných kontrolách. Hlídají i technický stav kol nebo motorek. Nejčastěji odhalují chybějící blinkry, SPZky nebo sjeté pneumatiky. Do pátečního poledne hlídky zaznamenaly na 600 přestupků. Kroměřížské koupaliště Bajda dnes zahajuje letošní provoz. Otevírací doba ani ceník služeb se oproti loňsku nemění. Podle mluvčího města Jana Vondráška je bazén připravený a celý areál koupaliště prošel před letošní sezónou modernizací.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravě bude zpočátku jasno nebo skoro jasno s četnými mlhami, postupně polojasno, později začne od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nástem 72. a půltém kilometru dálnice D1 zůstává na cestě do Brna auto s poruchou. Opatrně projíždějte i na 21. kilometru D52. V levém pruhu tam ve směru na Pohořelice leží sražená srna. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré ráno, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás ranním víkendovým vysíláním provází Alena Překrylová. Máme 4 minuty po 8 hodině, sobotu s datem 6. června roku 2026. A ještě dnes a zítra mohou lidé v Brně zajít na výstavu masožravých rostlin. Pořádají botanická zahrada Masarykovy univerzity. Podíváme se tam v reportáži krátce po půl. Už za chvíli se ale budeme věnovat události dne. Chystáte se dnes do Brna na slavnost blahořečení Jana Bury a Václava Drbory? Při odpoledním mši katolická církev dokončí beatifikační řízení, které trvá už přes 20 let. Před malou chvílí se otevřel areál výstaviště a tam zamíříme za chvíli za naší reportérkou. Ale ještě předtím se podíváme na slibované aktuální počasí s brněnskými meteorology. Tak zůstaňte s námi, přeji vám dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: A k obloze pohlédneme v tuhle chvíli, tedy 12 minut po 8 hodině s brněnskými meteorology. A já už zdravím Báru Kučerovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to s dnešním počasím vypadá během soboty?
2: Mělo by ty ranní mlhy, které teď ještě na poměrně velké části území máme, případně nízká oblačnost, tak by se během dopoledne teď měla postupně rozpustit a v dopoledních hodinách by mělo převažovat spíše jasno nebo skoro jasno, no a pak potom odpoledne zase polojasno a později začne od západu přibývat další oblačnost a ty teploty by dnes měly vyšplhat mezi 23 až 26 stupňů Celsia.
1: S přicházejícím večerem nám začne přibývat oblačnost, bude i pršet během noci?
2: A může pršet, noc bude oblačná až zatažená, od západu budou postupně přecházet lokální přehánky, ale tím, jak budou postupovat k východu, tak budou zároveň slábnout a ráno potom bude oblačnost ubývat a teploty v noci klesnou mezi 14 až 11 stupňů Celsia.
1: A jaká bude neděle?
2: Neděle bude ráno a večer s malou oblačností, přes den bude převažovat polojasno nebo oblačno a kolem poledne se na severovýchodním okraji kraje nebo ve východní části kraje může objevit i nějaká přehánka a v jiných částích kraje je ta pravděpodobnost menší a to hlavně z počátku odpoledne. Teploty by zítra měly vyšplhat mezi 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Vypadá to na krásný víkend. Jaký bude začátek nového týdne? Alespoň krátce, ochladí se nám, oteplí.
2: Teploty zatím by měly zůstat zhruba stejné. Pondělí ještě bude také s menší oblačností, často nebo i s letními teplotami mělo by být polojasno až skoro jasno. Přechodně se oblačnost může zvětšit a to hlavně v první části dne, případně se může zvětšovat znovu ve večerních hodinách. Pondělní maxima by měla být mezi 26 a 29 stupni Celsia a úterý bude zpočátku ještě polojasné, během dne se postupně začne zatahovat a odpoledne se mohou objevit přehánky nebo déšť, případně se může objevit i bouřka a tam by ta maxima měla být mezi 21 a 25 stupni Celsia. Na jihu kraje může to maximální teplota v úterý vyšplhat až k 27 stupňům Celsia.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkujeme vám za aktuální předpověď počasí i za výhled do dalších dnů a mějte se krásně, pohodový víkend a pěknou sobotu.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Epidemioložka Renata Ciupek bude ve středu 10. června hostem poradny pro zdraví. A protože se blíží sezóna dovolených, probereme doporučení pro cesty doma, ale i v zahraničí. Která očkování jsou vhodná? Čeho si ze zdravotního hlediska všímat po návratu z dovolené? Jakou hrozbu pro nás představuje hantavirus nebo ebola, o kterých se nyní častěji mluví? A jaké spektrum nemocí nyní přenášejí klíšťata? Poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Před malou chvílí se otevřel areál brněnského výstaviště. Míří tam tisíce návštěvníků dnešní slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Po odpolední mši bude mít Česko první blahoslavené mučeníky spojené s moderními dějinami. Oba kněží byli odsouzeni při vykonstruovaném procesu a zavraždění komunisty v polovině minulého století. Zároveň jde o první blahořečení v historii brněnské diecéze. My jsme teď ve spojení s reportérkou Hanou Novotnou, která je už na výstavišti. Ahoj Hani, dobré dopoledne, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak to dnes dopravou na brněnské výstaviště vypadá?
1: Tak já, když jsem přicházela, tak u registrace už stála skupina návštěvníků, poměrně rychle, ale prošli a zatím se žádné velké fronty u vstupu netvoří, protože ten areál se otevíral před chvílí. Co se týče konkrétně té dopravy, tak jsou posílené spoje městské hromadné dopravy, a to jak tramvaje z hlavního nádraží, tak i autobusy ze Zvonařky. Organizátoři to doporučují hlavně lidem z Brna a nejbližšího okolí. Já jsem také přijela hromadnou dopravou a můžu říct, že to opravdu zabere pár minut. Další možnost je přijet autem přes bránu číslo 4 a 8. Pro ty jsou vyhrazené dvě parkovací plochy na výstavišti za poplatek 100 korun. Autobusy vyjíždí přes bránu 7 a platí 1000 korun. Část lidí se také na slavnost blahořečení vydala na kolech, vyjížděli z Moravských Budějovic a dorazit by měli dnes dopoledne. Zároveň organizátoři prosí, aby lidé si nachystali dopředu vstupenky s QR kódem, aby se nezdržovala kontrola při vstupu na akci. Odbavení končí o 1:30, tedy hodinu před začátkem mše.
0: Kolik očekávají organizátoři návštěvníků?
1: Podle počtu rezervovaných vstupenek se očekává 12,5 až 13 tisíc. Ještě včera byly volné některé vstupenky. Hlavní pódium je v pavilonu P, kam se lidé dostanou s místenkou na sezení. Další místa jsou u venkovního pódia a zázemí, zdravotníky a některé stánky najdou lidé v pavilonu Z.
0: Jaký dnes bude na výstavišti program?
1: Dopoledne organizátoři připravili duchovně kulturní program s koncerty, modlitbami nebo divadlem a taky sportoviště a vystoupení pro děti. Zároveň tu celý den můžou přijít lidé ke zpovědi, zpovídá tu asi 50 farářů. Od 14:30 pak začíná mše, na které bude asi 300 kněží a biskupů a 320 ministrantů. Bohoslužbu povede papežský delegát kardinál Michael Czerny a po mši do 6 hodin se lidé budou moct podívat a pomodlit se u relikviáře obou kněží. Ještě dodám, že hesly slavnosti blahořečení jsou věrnost pravdě, síla lásky a moc odpuštění.
0: To byla reportérka Hana Novotná a v našem vysílání dnes neslyšíme naposledy. Slavnost blahořečení budeme sledovat po celý den. Hani, děkujeme a přeji zajímavý den plný zážitků.
1: Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Slavnostní mší na výstavišti v Brně dnes vyvrcholí blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Zakončí se tím více než 20-letý proces blahořečení, které je před stupněm k uznání člověka za svatého. Drbola a Bula patří k obětem spolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech minulého století. Na Horním náměstí ve Znojmě zavádí tamní radnice nové omezení parkování. Systém tam řidičům umožní stát maximálně 2 hodiny. Kompletně nový parkovací systém chce Znojmo spustit příští rok. V plánu jsou třeba nové rezidentní zóny i cenová pásma. Zítra má skončit zákaz napouštění bazénů i zalévání zahrad pitnou vodou z vodovodu v Kunštátu. Omezení trvalo od poloviny minulého týdne. Ke zlepšení situace přispěly srážky v posledních dnech i ukázněnost obyvatel, kteří zákaz uposlechli. V Boskovicích odstartoval další ročník participativního rozpočtu. Lidé můžou radnici přihlašovat své nápady na vylepšení města. Čas na to mají do konce měsíce. A v Tvrdonicích na Břeclavsku pokračují slavnosti podluží v písni a tanci. Večer se muži i ženy utkají v podlužáckých tancích. Hošije, Vrtěná a Vervuňk. Ty se každoročně řadí mezi nejatraktivnější části slavností. Jasno nebo skoro jasno, z počátku dne vystřídá na jihu Moravy postupně polojasno, později začne od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, foukat by měl slabý proměnlivý, postupně vítr východních směrů, biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D52 projíždějte opatrně na 21. kilometru. V levém pruhu ve směru do Pohořelic tam zůstává sražená srna. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Ivančický rodák Petr Bende na vlnách Českého rozhlasu Brno 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. Jak pěstovat masožravky a jak si vybrat tu správnou? S tím začátečníkům i pokročilým radí pěstitelé na výstavě masožravých rostlin v Brně. Otevřená je ještě dnes i zítra ve sklenicích Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
1: Ve skleníku vedle jedné z fontán v botanické zahradě začala prodejní výstava masožravých rostlin. Vidíme je v květináčích a podívat se na ně přišel i Michal Kodaj s manželkou, kteří už doma nějaké masožravky mají.
2: Žena má nějaké, ona to primárně koupila kvůli tomu, aby jsme nemali mušky doma.
1: Proto se teď radí s pěstitelkou Stanislavou Srbovou, jak správně masožravky pěstovat a jak je mezi sebou kombinovat.
3: Vlastně většina chyb začátečnických je z toho, že se o ně člověk jakoby bojí a stará se o ně až přes příliš a umorduje je vlastně zbytečnými úkony člověk umorduje.

0: Podle vedoucí zahrady Magdalény Chytré je povědomí, že masožravé rostliny pomáhají s nežádoucím hmyzem, jedna z nejčastějších mylných představ potenciálních pěstitelů.
1: Určitě tohle vám ty masožravky doma nezajistí, že by vám lovili místo mucholapky, lelepovací nebo plácačky na mouchy, tak to určitě nepomůže.
0: Některé masožravky zvládnou s pomocí trávicích šťáv strávit i malého obratlovce. Pro člověka jsou však zcela neškodné.
1: My vždycky říkáme, že když byste si tam namočila prst tak a dlouho ho tam nechala, třeba týden, tak by potom byl takový, jako když ležíte 2 hodiny ve vaně a máte takový ty skrabacený prsty.
0: Zaklapávací rostliny s malými zoubky by lidé neměli dráždit.
1: Hmyz musí 2x za sebou podráždit vlastně tu lapací past a teprve potom se ten list zaklapuje. Je to pro ně ale velice energeticky náročné, takže každý z těch listů se může zaklapnout jenom 3x nebo 4x za život.
0: Podle Stanislavy Srbové by začínající pěstitelé masožravek neměli přemýšlet tolik nad výběrem druhu, ale hlavně nad tím, jaké podmínky můžou doma rostlině poskytnout.
2: Jiné možnosti má člověk, který bydlí jenom v bytě, kde nemá třeba balkon, kde nemá jižní okna, má tmavší podmínky. A jiný možnosti bude mít člověk, který bydlí v domě, nebo má třeba zimní zahradu.
0: Výstavy masožravek v Brně mají více než 30letou historii a v botanické zahradě se konají každý rok. Emma Slámová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 9:15, je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě. Ty se pohybují aktuálně mezi 11 až 15 stupně Celsia. Nejchladněji je v Ivanovicích na Hané a nejtepleji ve Ždánicích. V centru Brna máme 11 stupňů a během dne očekávejte jasno nebo skoro jasno zpočátku ještě s četnými mlhami nebo nízkou oblačností v údolích. Odpoledne polojasno, později začne od západu přibývat další oblačnost a nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia. Vát bude vítr slabý, proměnlivý, postupně východních směrů v rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž je na jedničce. Slunce nám dnes zapadá 3 minuty před 21. hodinou. Dnes máme 6. června a teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu datu, jsou z roku 1942, kdy v Hodoníně teplota dosáhla 36,7 stupňů Celsia. A naopak nejchladněji až k minus 1,1 stupňů Celsia pod bodem mrazu byla naměřena roku 1930 v Moravské Nové Vsi. Před námi jsou optimální teploty pro pěknou sobotu, kterou můžete strávit někde venku, tak si užijte. Krásné ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno vás možná v pro tuhle chvíli malinko roztančil. Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Pavlem Chaloupkou. Po 9. vám nabídneme pořad Mezi nebem a zemí a po 10. hodině Hobby magazín s inspirativními reportážemi. Zaměříme se na pohromu zahrádkářů Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Víkendové srdcovky se Zdeňkem Junákem začínají po 11. hodině a v tradičním čase kvíz a soutěžní otázky ty připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. Po 12. hodině blahopřání s písničkou, které dnes moderuje Květa Navrátilová, no a událostí dne je blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Dva kněží, kteří se vzepřeli totalitnímu režimu a zaplatili za to životem. Dnes budou blahořečeni jako novodobí mučedníci. Přímý přenos ze slavnosti na brněnském výstavišti ve speciálu Českého rozhlasu moderuje Jan Pokorný po 14. hodině. Tak zůstaňte s námi a užijte si pohodový den ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Krásný víkend, od mikrofonu se na vás zítra opět těší Alena Přikrylová.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno dnes patří slavnosti blahořečení. Dopravní podnik posílí dopravu na výstaviště. Novou ombudsmankou bude Eva Kostolanská. V Břeclavi se veřejnosti otevírá bývalý kryt civilní obrany a bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Brně dnes katolická církev dokončí proces blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Oba kněze a mučedníky odsoudili a zavraždili komunisté ve vykonstruovaných procesech v polovině minulého století. Na brněnském výstavišti míří tisíce věřících. Dopravní podnik města Brna kvůli tomu posiluje dopravu, říká jeho mluvčí Hana Tomaštíková.
2: V souvislosti se slavností blahořečení bude v sobotu v provozu posilová tramvajová linka P1, která pojede na trase Spisárek přes výstaviště a hlavní nádraží na Malinovského náměstí a zpět. V ranních hodinách také posílíme trolejbusové linky 25 a 26.
0: Ze slavnosti blahořečení bude vysílat Český rozhlas Brno a Radiožurnál. Společné vysílání obou stanic můžete naladit od 14 hodin. Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská ve funkci nahradí Stanislava Křečka. Českému rozhlasu řekla, že právě na práci dosluhujícího veřejného ochránce práv chce navázat.
3: Chtěla navázat i na tu jeho komunikaci, spolupráci s veřejnou správou, s lidskoprávními agendami, ale pokud se týká například i zlepšení činnosti, tak bych viděla být více, tedy aby kancelář i já byla více otevřena, komunikovat intenzivně s institucemi veřejné správy, s tiskem, přes média.
0: Břeclavské muzeum zpřístupnilo bývalý kryt civilní obrany pod budovou někdejší radnice v centru města. Podzemní prostory vznikly v 50. letech minulého století jako zázemí krizového štábu pro případ jaderného konfliktu. Muzeum ve spolupráci s Klubem vojenské historie obnovilo část původního vybavení a doplnilo ho o dobové exponáty, vysvětluje Sylvie Vymyslická z Městského muzea a galerie Břeclav.
4: Snažili jsme se ty místnosti vybavit tak, jak mohli v té době vypadat a jednu místnost jsme vyhradili na takovou jakoby edukaci, kde chceme dětem zejména, ale i návštěvníkům vysvětlit vlastně, jak probíhalo třeba nasazování plynové masky, proč byla potřeba ta ochrana a tady tyhle věci.
0: Je Národní den neplodnosti. Podle odhadu gynekologů má v Česku problémy s početím 15 až 20% párů. Většinou se ale dají léčit. Hlavní příčina je asi ve 40% případů na straně ženy. Stejný podíl mají i muži. Ve zbytku jsou to oba partneři.
1: Počasí.
0: Jasno nebo skoro jasno z počátku dne vystřídá na jihu Moravy postupně polojasno, později začne od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Foukat by měl slabý, proměnlivý postupně vítr východních směrů. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 pozor na 5,5 kilometru v pravém pruhu ve směru na Břeclav. Tam řidiči hlásí předmět na vozovce. Obdobně je tomu také u Hustopečí, opět ve směru na Břeclav. Opatrně projíždějte i místem nehody na Masarykově ulici v Koryčanech. Zasahují tam záchranáři. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: V takzvaných babičských procesech totalitní justice odsoudila stovku lidí. 11 popravila, včetně farářů Boly s Drbolou, které dnes katolická církev blahořečí. Pozveme vás na výstavu, která připomíná dvě významné osobnosti pražské židovské Libně, historika Erika Poláka a spisovatele Arnošta Lustiga. Silným duchovním místem je Neratov v Orlických horách. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Petru Černockou jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Katolická církev dnes blahořečí první uznané mučedníky v moderních českých dějinách. Faráře Jana Bulu a Václava Drbolu popravil komunistický režim. Přičítal jim podíl na zastřelení tří funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy ani nemohli zapojit. Tehdejší justici ale stačilo, že se předtím potkali s Ladislavem Malým, který volil útoku v Babicích. Natáčel Daniel Zach.
1: V Květně on byl popravený. No, já jsem si v červnu narodil, 52.
2: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
1: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že jeho škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
2: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
3: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
4: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednomu z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
2: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
4: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
2: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
5: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
2: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
5: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
3: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátilo poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
2: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se dnes věnujeme jedné dnešní významné události. Už za pár hodin začne na brněnském výstavišti slavnost blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Vyvrcholí tak beatifikační proces, který trval přes 20 let. Záměr blahořečení potvrdil v říjnu loňského roku papež Lev XIV. Pokračuje Naděžda Hávová.
1: Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babickým případem.
2: Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
1: Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
3: Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboli.
1: Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
3: V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické. A všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové a celý ten proces může trvat desetiletí.
1: Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Na svatý kopeček u Olomouce se v polovině června sjedou Romové z celé České republiky i Slovenska. Chystá se jejich tradiční pouť. Setkání doprovodí mše ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie. Sloužit ji bude nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nad akcí převzal záštitu. Pouť s dlouholetou tradicí se uskuteční v sobotu 13. června. Její součástí bude i hudební a divadelní představení romských skupin. Loni na akci dorazilo kolem 500 poutníků. Letošním tématem pouti, která začne v 10 hodin slavnostní mší svatou, je svatý František z Assisi. Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest bude prostor, kde stávala brněnská velká synagoga. Vypálili ji nacisté v roce 1939. Archeologové postupně odhalují základy synagogy. Festival je má vrátit do paměti města. Pátý ročník Štetlfestu potrvá od 26. do 30. srpna, nabídne 130 programových položek. Téma ročníku zní návraty. Místo, kde stávala synagoga, ožije v době festivalu kulturními i komunitními akcemi. Minulost synagogy připomene také literární almanach Nenacházím žádné stopy. Svými texty přispěly Kateřina Tučková, Milan Uhde, Arnošt Goldflam a další autoři. Na vydání knihy mohou lidé přispět prostřednictvím komunitního financování. Festival totiž letos nezískal peníze od Ministerstva kultury. Oproti očekávání chybí zhruba 400 tisíc korun na literární a hudební linku festivalu. Pořadatelé se snaží peníze získat také od sponzorů. Šetří na provozu, aby nemuseli škrtat program. I tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli v magazínu Mezi nebem a zemí a dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Zvláštní kříž, skleněná střecha i křížová cesta, to je Neratov v Orlických horách. Tamní kostel římskokatolické farnosti je vyhledáván nejen věřícími lidmi z celé republiky, i díky zvláštní energii. Redaktor Karel Sladký natáčel s monsignorem Josefem Suchárem právě o výjimečnosti tohoto místa.
1: Vy máte v Neratově zvláštní kříž. Co je to za kříž?
2: Je to kříž, na kterém není Kristus, ale je tam jenom silueta, která je vyřezaná do toho dřeva. Má nám symbolizovat právě ten symbol toho kříže, to znamená i tu bolest a trápení celého světa, odmítání a všechny ty věci, které sebou život přináší, že bychom je měli dokázat přijmout a dokázat do nich vstoupit, neuhýbat před nimi, ale že bychom na tom kříži neměli zůstat, ale měli bychom jim projít. A tam, když projdeme tím křížem, tam je ten nový život, to, co představuje ten příběh o tom vzkříšení.
1: Tady v Neratově máte nádhernou prosklenou střechu kostela. Co symbolizuje právě?
2: Symbolizuje tu důležitost propojování těch světů. Jak se i říká, tam, kde se spojuje nebe se zemí, tak tam se dějou zázraky. A je důležitý, a zvlášť si myslím, že pro dnešní lidi je důležitý, aby třeba i v tom kostele opravdu uviděli nebe. Protože někdy to je takový jako nahrazovaný spoustou těch našich výtvorů a spoustou věcí, které my do toho vkládáme, a je to náhražka, není to opravdový. Myslím si, že taky proto spousta lidí třeba nenavštěvuje ty naše byť překrásný barokní kostely, nejen, že jsou zamčený, ale jde radši do přírody, kde je to takový jasný, čistý, proto si myslím, že taky v těch nových kostelích tak tam jsou jenom základní symboly a není tam těch věcí na to, aby rozptylovali vaši mysl moc, protože vám dávají prostor pro to, abyste si mohli sednout a přemýšlet a nechat působit jenom to něco, jako co tam je. A navíc to, co je nejdůležitější, nejvzácnější, nejkrásnější, co by v kostele mělo být, tak jsou lidi a ne ty věci.
1: Neratov je spojením duchovna, přírody. Myslíte si, je to právě ten důvod, proč tolik lidí rád do toho Neratova jezdí a cítí tam takovou zvláštní energii?
2: Já proto mám vysvětlení to, že to je takový ten boží dar, který proniká zvláštní mariánský poutní místa. Je takový to mateřský pohlazení. A že když lidé reagovali vlastně na nějakou tu boží výzvu a vytvořili nějaké to poutní místo, zvlášť mariánské, tak je Bůh obdařil právě tady tímhletím nádherným darem, kdy je to propojení toho koloritu, té přírody, atmosféry, která je neopakovatelná, a spoustou i dalších věcí, které do toho můžeme vkládat my. No a my máme tu výhodu těch čistých duší, těch lidí s tím handicapem, se kterými se snažíme vítat všechny ty poutníky a návštěvníky, mezi kterými neděláme rozdíl a kterým chceme umožnit právě to, aby tam mohli vstoupit. Můj tatínek vždycky říkával, že člověk by měl mít vždycky něco, čím si může hosta uctít. On pálil výbornou slivovici, takže on měl vždycky něco, co mohl tak nějak podat. My jsme dostali do vínku ten nádherný kostel i ten kus přírody. No a tak se snažíme o to podělit se všemi lidmi, kteří přichází, aby oni mohli zažít to, co máme rádi, na co jsme hrdí, a to, co bychom chtěli, aby se aspoň kousek toho pokoje, ty radosti mohli odnést domů.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme jednu pozvánku. Libeň židovskou, ale především dva významné libeňské rodáky připomíná výstava ve Velkém neboli Levitově mlýně v Praze Libni. Prvním z nich je historik a pedagog Erik Polák, od jehož úmrtí letos uplynulo 30 let. Druhým je světově uznávaný spisovatel Arnošt Lustig, který by letos oslavil 100 let. Jeho jubileum zařadilo na svůj seznam významných výročí také UNESCO. Výstava s názvem Chci žít tam, kde to mám rád, představuje výběr citací z literární tvorby obou autorů, které odrážejí jejich životní osudy. Oba prošli koncentračními tábory a druhou světovou válku přežili. Výstavu můžete navštívit až do 28. června, zaujala Danielu Brůhovou.
1: Na organizaci výstavy v Levitově mlýně se podílí Praha 8, nadační fond Arnošta Lustiga a nadační fond Hudba pro věčnou naději. Jeho zástupkyně Martiny Jankovské jsem se zeptala na poselství této výstavy.
2: Připomínat život, dílo a odkaz obou těchto libeňských osobností, protože oba se narodili v Libni, oba prožili své dětství v Libni, pak dokonce Erik se tam ještě vrátil a žil tam vlastně do konce svého života.
1: Jeho historii paní Jankovská dobře zná, protože univerzitní profesor Erik Polák byl otcem jejího manžela. Erik se jako 13-letý dostal do Terezína.
2: Zažil nástup fašismu, transport do Terezína, byl internován v getu v Terezíně a v tom chlapeckém domě, kde byl i třeba Arnošt Lustig nebo jiné osobnosti. Zažil další koncentráky a šťastný návrat.
1: Jak ho válečné zážitky poznamenaly, kromě toho, že se stal zaníceným zastáncem lidské důstojnosti?
2: Nebyl z těch, kteří by k tématům se vraceli hned, řekněme v těch jeho mladších letech, až v době, kdy už šel do důchodu, tak se k tomuto tématu teprve začal vracet v druhé polovině 80. let a po revoluci se velmi aktivně zapojil do práce v památníku v Terezíně, dokonce vypracoval i takovou koncepci, jak pracovat s mladými lidmi, jak jim přibližovat téma holokaustu a odborně se i tomuto tématu jako historik věnoval. A vždycky říkal, a je potřeba konat, jednat tak, aby se nezapomnělo.
1: Arnošt Lustig byl o 3 roky starší než Erik Polák a do terezínského geta byl deportován v 16 letech a zkušenosti z válečných let později promítl do svých knih a scénářů. Výstava je pojmenována podle jednoho z jeho výroků. Chci žít tam, kde to mám rád.
3: Jeho tatínek šel do Osvětimi a protože měl brýle, tak šel rovnou z toho transportu do pecí. Na to tátu nikdy nezapomněl a bylo to pro ně vždycky takový jako trauma, že ten táta takhle zemřel, který ho on měl strašně moc rád, i tu maminku, ale ten táta, ten pro něj znamenal moc.
1: Říká Markéta Mališová, někdejší ředitelka nakladatelství a centra France Kafky, která s Arnoštem Lustigem intenzivně spolupracovala v závěru jeho života. Jak ho poznamenaly válečné zkušenosti?
3: On samozřejmě na to nikdy jako nezapomněl a věděl, že to byla strašná hrůza, ale vždycky se snažil být spravedlivý nebo poznal tam spousta tak lidských povah. Jo. Tam šlo o život každému, jo, takže to bylo těžké.
1: Připomeňme, že po válce nějakou dobu pracoval Arnošt Lustig i v Československém rozhlase.
3: Co mu zůstalo, že kdykoliv ho někdo požádal o rozhovor, tak on opravdu spolupracoval. Neodmítal rozhovory a vždycky si vzpomněl, když on začínal, jaký to bylo, takže se to vždycky snažil těm redaktorům usnadnit.
1: Ovšem jeho největší vášní bylo psaní.
3: To jakmile někam odjel, a tak on psal jakoby v duchu, nebo si dělal poznámky, ale jak neměl u sebe ten psací stroj a on psal opravdu na psacím stroji, tak to nevydržel díl než týden, bych řekl. Pak už se těšil na to, že už bude psát. A proto taky to bylo to jeho dopisování, to potvrdili všichni nakladatelé, že odevzdal rukopis a když si ho měl přečíst, tak tam dodal dalších 8 stránek.

0: Rozjímání nad cestou kolem světa. Tak nazvala Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity své zamyšlení na závěr magazínu Mezi nebem a zemí. Ten pomalu končí. Hezkou sobotu vám také přeje Daniela Pavlíčková.
1: S blížícím se létem pokaždé přemýšlím, že už konečně vyrazím na tu cestu kolem světa. Přemítám, co sebou vzít. Oblečení, náhradní oblečení, spacák a nepromokavý obal, nafukovací polštářek, boty, náhradní brýle, pouzdro na náhradní brýle, jiné boty, léky, izolační box na léky, papírové kapesníky, papíry na psaní, nabíječku, powerbanku, talisman. Bez čeho se obejdu? Mýdlo, možná i ručník, fyzická knížka, dopisní papíry, papírové mapy. Co nechám doma? Psa, kytky, práci, srdce. Je mi rovnou jasné, že na takovou cestu toho budu mít k nošení moc a stejně mi toho bude hodně chybět. A to prý člověk skoro nic nepotřebuje, když na to přijde, což zřejmě platí především tehdy, když není na výběr, a pak pro radikální stav dobrovolné chudoby. Nicméně souhlasím, že všichni máme věcí spíš moc než málo a stejně se zajišťujeme pořád dál. Vydat se na cestu kolem světa chtě nechtě znamená, že se těch rádoby jistot valnou měrou vzdám. Budu muset začít mnohem víc spoléhat na sebe v každodenních maličkostech, které nakonec třeba udělají den. A budu muset spoléhat mnohem víc i na druhé, bez jejichž pomoci se v cizím prostředí těžko obejdu. Uvažuji, odkud se vydám. Konec konců mohu odkudkoliv a vždycky bych měla dojít domů od té doby, co je země kulatá. Přemýšlela jsem, jak budu cestovat, zda rychle nebo pomaleji, čím a jestli budu mít na vybranou a jestli to vydržím, bude horko, bude zima, ocitnu se v neznámých krajích. Místní tam třeba nebudou znát lingu franku, anebo budou a stejně si nebudeme rozumět. A nebo si budeme rozumět navzdory tomu, že se nedomluvíme. Nevím, na co se připravit, nevím, co očekávat, nevím, co si ovšem myslet. Mohu jen doufat. Modlit se lze naštěstí všude. Co když se po cestě unavím a budu se chtít vrátit? Jenže v půlce štreky už to nedává smysl. Zatímco ale pokračuješ vpřed, můžeš to vnímat i jako začátek navracení. Od určitého bodu návrat znamená zůstat na cestě. Možná, že druhé poloviny ubíhají rychleji. Pokračuji a postupně odhazuji, co mě tíží. Bez tak doma všechno mám. Na nohách poslední sešmajdané boty, brýle poslepované, v pouzdru od brýlí zbylý aspirin. Talisman jsem cestou darovala, za to jsem nově pořídila klobouk, na něm uschlá kytka z jižní polokoule. Cestou jsem začala kupovat dopisní papíry. Až přijdu domů, zaklepu na svoje vlastní dveře. Vstoupím, spatřím, co na mě doma počkalo. Vidím se sedět za stolem. Na svědectví proti sobě se třesu prach z vlastních opánků a pochopím, nešlo to obejít a není třeba zoufat. Na stole leží dopisy, které jsem si posílala. Zatímco je čtu, moje srdce začíná bít podle místního času. Potřebovala jsem skoro celý život na to, abych došla zpátky do.

0: Jan Pokorný, Radiožurnál, dobrý den.
1: Tady je Český rozhlas Brno. Honzo, co budete dělat v sobotu od 14 hodin?
2: Budu v Brně na výstavišti vysílat živě ze slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Co budete dělat vy?
1: My budeme s mikrofony také o blahořečení.
2: A nespojíme se?
1: Jsem pro, protože spolu jsme Český rozhlas.
2: Poslouchejte speciál Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu.
1: V sobotu 6. června od 14 do 15 hodin živě ze slavnosti blahořečení.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Mučedníci Jan Bula a Václav Drbola se dnes stanou blahoslavenými. Jeho moravskou vesnicí roku je Čejč. Městský pouliční festival Ghetto Fest oživí brněnské ulice a bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Česko bude mít ode dneška první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Stanou se jimi kněží zavraždění komunisty Jan Bula a Václav Drbola. Katolická církev dokončí dlouholetý proces blahořečení na slavnostní mši. Kardinál Michael Czerny, vyslaný Lvem 14., tam česky a latinsky přečte papežský list, vysvětluje biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul.
5: Jsou dva takové modely, když se někdo vyhlašuje za svatého nebo blahoslaveného. Buď to koná se přímo v Římě a potom to dělá papež, ale v poslední době se to trošku změnilo, že se jako podporují místní církve, takže papež posílá nějakého delegáta, který to tam jako jeho jménem řekne, aby se toho mohlo účastnit třeba i víc lidí.
4: Vesnicí roku Jihomoravského kraje se stala Čejč. Výsledky krajského kola soutěže včera vyhlásili zástupci hejtmanství. Čejč na Hodonínsku, ve které žije přes 1200 obyvatel, obdržela zlatou stuhu, a to i za silný spolkový život nebo péči o krajinu a veřejná prostranství. Jak připomněl starosta obce Jan Koutný z KDU-ČSL, Čejč navíc získala i první ocenění Vinařská obec Jihomoravského kraje. 15. ročník Ghetto Festu dnes promění ulice Brna v centrum hudby, tance a umění. Festival se odehrává na 6 místech s 10 koncertů, vystoupení a dalších nejen kulturních akcí v ulicích takzvaného brněnského Bronxu. Vstupné je zdarma, popisuje organizátorka Lucie Grulichová.
6: Festival Ghetto Fest se v lokalitě okolo Káznice stal už takovou tradicí, je to jeho 15. ročník, to hlavně o setkání, o dialogu a aby se tady tvořil prostor pro to, aby tady všichni společně mohli strávit nějaký volný čas a u toho urat stereotypy.
4: Součástí programu bude třeba také přednáška romské autorky Květoslavy Podhradské, která odpoledne v Muzeu romské kultury představí své povídky inspirované romskou kulturou. Na Slovácku dnes začal víkend památkových domků. Zájemci můžou navštívit 63 vesnických stavení, usedlostí, mlýnů nebo malých muzeí. Často jde o místa, která jsou běžně nepřístupná a otevírají se jen příležitostně. Památkové domky budou v sobotu i v neděli přístupné vždy od 9 do 17 hodin.
3: Počasí.
4: Jasno nebo skoro jasno, z počátku dne vystřídá na jihu Moravy postupně polojasno, později začne od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Foukat by měl slabý, proměnlivý postupně vítr východních směrů. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Hlavní dobrá zpráva, po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez významnějších komplikací, a tedy i bez nehod. Ať to vydrží, přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobbyredaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Konteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
1: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Myslím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková. A pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství, pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději, nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
2: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
1: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se tím trošku pletou, že mravenci pojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
2: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
1: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
0: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědná na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivii, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. No a budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
1: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
2: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
1: ano.
2: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
1: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
2: Vy jste takový hodně aktivní.
1: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
2: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
1: Já jsem začínal v roce 1983.
2: Jak to bylo?
1: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
2: Karkulka, co
1: to bylo? Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
2: Aha, přežili to karkulka
1: přežili
2: s vlkem.
1: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
2: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek.
3: Většinou.
2: Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
3: Většinou to také, abych spíš řekl, co potřebuju, aha. Jo, hlavně potřebuju o tom něco vědět, jo. Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně, a tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
1: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat,
2: a
1: přebírat
2: ověřovat,
1: a ověřovat. Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
2: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, ne, snad v Evropě?
1: Ne,
2: nebo
1: nemá,
2: to
1: není
2: je?
1: Burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
0: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západočeských firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství. Pamatuji izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci, nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace, skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky?
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím tepelným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše? Nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem, natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Petrův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořkly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Pro nás je to, že tady můžeme být sami sebou. Můžu cvičit, můžu se tady sednout a když budu hodinu sedět pod stromem, tak to nikdo neřeší. Takže v tuhle chvíli je to pro nás cesta do klidu a až tady budeme žít, tak to bude náš životní styl s tím, že vždycky, když budu chtít jít za váma nebo za kýmkoliv, tak to bude moje svobodná volba.
3: 9 z 10 běžných našich kamarádů by řeklo, že je to blbost, včetně našich dětí, ale my si stojíme za tím, že to blbost není.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Brno dnes hostí slavnost blahořečení, projeví se to i v dopravě. Více než 5000 Čechů ročně onemocní po operační otravou krve. Cyklisté se dnes poprvé projedou po nové cyklostezce mezi Znojmem a Chvalovicemi a bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Tisíce lidí z různých koutů republiky míří od rána do Brna na slavnost blahořečení mučedníků Jana Buly a Václava Drboli. Pořadatelé očekávají, že dorazí 13 tisíc lidí. Dopravní podnik kvůli tomu posílil některé linky autobusů a tramvají z hlavního nádraží a Zvonařky na trase k výstavišti. Připravená jsou i parkoviště přímo v areálu, dodává za organizátory Vojtěch Jurásek.
5: Máme tady dvě velkokapacitní parkoviště, mohou přijet branou číslo 4 nebo branou číslo 8. Přijedou rovnou na parkoviště, závory budou otevřené, při odjezdu teprve budeme kontrolovat, že si tedy zaplatili ten 100 korunový parkovné a buď to si ho koupí hned, jak přijedou na parkovišti, anebo pak při odjezdu.
4: Pacienti v Česku trpí po operační otravou krve častěji než ti v zahraničí. Ročně jich je podle ministerstva přes 5000. Lidi nově na internetu najdou, kolik případů má nemocnice, ve které je čeká operace. Stát chce počet případů snížit na polovinu. Pojišťovny by do 2 let mohly přestat proplácet léčbu sepsí, aby nemocnice motivovaly k důslednější péči. Cyklisté ode dneška využijí novou cyklostezku mezi Znojmem a vinařskými obcemi Chvalovice, Nový Šaldorf a Vrbovec. Měří 4,5 kilometru a vede převážně mezi poli a vinicemi. Podél celé trasy je dnes připravený doprovodný program, například prezentace vín místních vinařů. Ve Chvalovicích se lidé také zúčastní komentovaných prohlídek pěchotního srubu zatáčka. Podle nezávislého starosty Chvalovic Roberta Vaňka nová cyklostezka pomůže bezpečnosti cyklistů.
6: Ono se to sice jako dalo obět přes okolní vesnice, ale bohužel je to delší. Když se jezdilo po 30. smyčce, tak náš průjezd obcí činí 12 až 14 tisíc aut denně. Tam na kole. To je prostě některých dnech sebevražda.
4: Cyklostezka by se v budoucnu mohla prodloužit na 6 kilometrů k blízkému městysu Šatov. Ještě tento víkend si můžou lidé v olomouckých sbírkových sklenících prohlédnout výstavu Živé pasti. Prezentuje více než 1000 tuzemských i exotických druhů masožravých rostlin. Dnes můžou návštěvníci využít i mimořádné večerní prohlídky.
0: Počasí.
4: Jasno nebo skoro jasno, z počátku dne vystřídá na jihu Moravy postupně polojasno, později začne od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 23 až 26 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý postupně vítr východních směrů. Rostlové podmínky jsou a budou dobré a biozátěž zůstává mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: S omezením po nehodě počítejte na Teršově ulici ve Slavkově u Brna. Pozor i v místě nehody na Masarykově ulici v Sokolnicích, došlo při ní ke zranění. A do třetice nehoda, tentokrát je hlášena na hlavní ulici v Rajhradicích. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Rychle jako káča s čertem, upalujte za Norbertem. Svátek slaví právě dnes, přejte s dárkem nebo bez. Já jsem zvolil, jak vždy tamtu, číslo jedna variantu. Za nedlouhou chviličku předám pěknou písničku. Samozřejmě žádné žerty, není jenom pro Norberty. Z rádií či z počítače zdravím všechny posluchače. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
7: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Tuž, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme 6. června roku 2026. V Brně máme hezky, slunečno, vypadá to na moc pěkný jarní den. No a vy už všichni na tohleto, na tuhletu hodinu určitě čekáte, protože co? No ano, začíná luštění a hádání s naším editorem Českého rozhlasu, panem Milošem Šenkýřem. Miloši, já tě zdravím.
2: Nádherný den.
1: A takže všichni čekáte, jak to dopadlo s tou hádankou, celotýdenní hádankou, kterou máme za sebou. Musím vám říci, že hned na začátku přišla smršť správných odpovědí, i když no, správných. Zpočátku jste sice párkrát typovali Blanku z Valoa, nebo dokonce Anu Falckou, ale svým způsobem jste měli pravdu, jenže kdo, kdy, kde. To je soutěž celotýdenní, takže jednotlivé indicie z každého dne musíte hezky poskládat dohromady a z toho se vám vyloupne ten výsledek. A já vám to vždycky říkám, moji milí, vydržte do pátku, protože Miloš Šenkýř tam určitě dá nějakou piko nápovědičku a taky pak je nám jasné, jestli hledáme kdo, kdy nebo kde. Takže, Miloši, správná odpověď je...
2: Karel IV.
1: Ano, hledali jsme otce vlasti Karla IV. Jak jste k tomuto měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Tahle křehká žena v 7 letech propojila Francii, Moravu i Čechy. A vlastně dokonce i Řím.
2: Protože první ženou Karla IV. Byla Blanka z Valoa, která zemřela a bylo jí 32 let mimochodem.
1: Ano, ano, proto psali jste hned vy, že to je Blanka z Valoa a to vás právě zmátlo, protože jste nevydrželi. Úterý zněla tato indicie. Když přijela českou korunu, byla těhotná. Potomek však zemřel v necelých 2 letech a ona 13 měsíců poté.
2: A tady jsme u druhé ženy Karla, a sice Anny Falcké, která zemřela ve 23 letech.
1: Ano, zase jste správně typovali, ale Anna Falcká to nebyla. Ve středu takto zněla indicie. Původně byla plánována jako manželka syna. Ovšem nakonec si vzala jeho otce. Bylo jí 14 let.
2: Třetí Karlova manželka Anna Svídnická a ta se také dožila, respektive nedožila 23 let.
1: Čtvrteční indicie. Rozdíl mezi ženichem a nevěstou byl přes 30 let. To ale nic neměnilo na síle sňatku. Ostatně i pověstné síle ženy.
2: A tady jsme u Alžběty, nebo také někdy se říká Elišky Pomořanské, která zemřela ve 43 letech. Přesto tedy Karla IV. Jako jediná z těch 4 žen přežila. Zemřela ve věném městě Českých královen Hradci Králové.
1: Tak a poslední páteční indicie zněla takto. Pohřbeni jsou všichni pohromadě, všech 5 na jednom místě. 4 ženy teď už pohromadě, jejich choť zvlášť. Který muž měl 4 ženy, o kterých tu celý týden mluvíme?
2: No a tady jsme zavítali do hrobky českých králů pod katedrálou na Pražském hradě a tam jsou uloženy, kdo tam byl, tak to ví, zvláště sarkofág Karla IV. A zvlášť sarkofág, kde jsou pohromadě teď už uloženy ostatky všech 4 jeho žen. A ptali jsme se na Karla IV.
1: Tak ano, správná odpověď, Karel IV. Vy všichni, kteří jste soutěžili a uspěli jste, tak jako cenu získáváte knihu Ztracená kniha dobrodružství. No a šťastnou výher výherkyní či výherkyní máme. Se stává, promiňte, já to vynalistuju. Paní Vlasta Bendlová z Brna. Paní Vlasto, my vám blahopřejeme s Milošem.
2: Přesně tak.
1: Užijte si cenu, přijde vám na vaši adresu a my si teď pustíme písničku.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: to byla skupina Krištof, písnička Inzerát a my máme šťastnou výherkyni, která opravdu správně odpověděla hádánku, kterou odpověď na hádánku celotýdenní. Takže paní Vlasta Bendlová z Brna, my jí blahopřejeme ještě jednou. A teď už, Milošku, půjdeme do prvního úkolu.
1: A bude možná jednoduchý, možná složitý. Budeme si hrát s písmeny a se slovy. Já bych rád od našich soutěžících znal dvě slova. Dvě podstatná jména. To napovím, podstatná jména to jsou. Obě začínají na písmeno N a jsou složená vždy z šesti písmen. Ta písmena jsou v obou slovech stejná, jenom jsou tam v jiném pořadí s výjimkou tedy toho počátečního písmene N. Obě ta slova vyjadřují něco letitého. To první slovo je nejen tvrdé jako skála. A to druhé zase odráží život. Ale život spojený se zkušeností a s úctou danému člověku. Která dvě slova to jsou?
0: No, já tedy nevím a nechceš to ještě zopakovat pro jistotu.
1: Tak schválně, jak jsi to zapamatoval?
0: No, takže hledáme dvě podstatná jména, která budou o šesti písmenech každé, budou začínat na stejné písmeno N, jako Naďa, a takovéto indicie jsou, že obě vyjadřují něco letitého. To první je nejen tvrdé jako skála, to druhé odráží zase život, ale život spojený se zkušeností a úctou danému člověku. Takže která dvě slova to jsou? Telefonní číslo 726 46 52 00.
2: Český rozhlas Brno.

0: Písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Pavlu. Dobrý den, paní Pavlo, my vás zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak paní Pavlo, jak vám to vyšlo?
1: No tak já si myslím, že je to nerost a nestor.
0: Nerost a nestor. Co říká Miloš?
2: Já říkám velice správně.
0: Je to výborný, jo. Paní Pavlo, je to úžasné. Co vás tak jako na to navedlo?
1: No, jakože je to tvrdý jak skála, začíná to na N, tak mě to tak nějak napadlo.
0: Aha.
1: N, vlastně.
2: Takže první byl nerost.
1: Ano, ano.
0: Mhm. A pak jste spřiházela různě písmenka, jak bylo řečeno, vidíte? Změnil pořadí a byl z toho nestor. No, paní
1: ano.
0: Pavlo, tam ta dadada, fanfára patří vám, takže teď mě vydešte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tak, máme písnička ta dozněla, máme šťastnou výherkyni paní Pavlu, takže my můžeme klidně přistoupit k druhému úkolu.
1: A ten bude češtinářsko-matematický nebo češtinářsko-matematicko-hudební.
0: Dobrá trojkombinace.
1: Hodně netypická, ale já tady mám zase jednu soutěžní písničku z hlubin naší fonotéky. Natočila ji Jarmila Veselá. To byla žena, kterou naši posluchači znají, aniž to tuší, protože zpívala třeba v Limonádníkovi.
0: Winifred,
1: přesně tak.
0: Krásnou.
1: Ale my máme z jiného filmu, z filmu Hvězda jede na jih. Ten měl premiéru v roce 1964 a Jarmila Veselá tam vlastně dabovala. Říká se ju písniček dabovala, když zpívala písničku.
0: Tak jako, jo, taky, no, prostě tak. Naspívala to na playback, no.
1: No a moje otázka bude znít, které slovo v té písni zazní nejčastěji. A já jenom připomenu, a to je taková malá nápověda, že slovních druhů máme 10. A někdy věci nejsou tak, jak se na první poslech zdají. Takže ještě jednou pustíme si písničku, jmenuje se Směj se dál. A úkolem našich posluchačů je určit, které slovo, jedno jediné slovo v té písni zazní nejčastěji.
0: Ano, a já jenom ještě připomínám, že ji naspívala Jarmila Veselá do filmu Hvězda jede na jih, takže toto jsou věci, které nehledáme, abyste
1: to jako
0: neříkali Jarmila Veselá. Takže ano, nejčastěji slovo, které se tam vyskytuje. Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: Teda, ale to byla krásná svižná písnička.
1: No vidíš.
0: To bylo hezky. No a už tady máme telefonáty. Tak, zvedám ten první. Halo, halo, Luštimáráme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, Helena Roháčová z Lín.
0: Paní Helenko, vám tam buď hraje rádio, nebo máte na plné pecky mobil na hlas, tak prosím pěkně, dělá nám rádio. To velkou zvukovou neplechu. Týda, týda, týda. Tak,
2: směj je to. Se dál.
0: Směj se dál, takže které slovo?
1: Jedno jediné slovo.
0: Jedno jediné se tam vyskytlo nejvíce.
2: Směj se.
0: To, ne, to jsou dvě slova.
2: Tak se směj.
0: To jsou tak se směj tři slova.
2: Tak dobře, tohle, jenom tohle vím.
0: Jenom tohle vím. Tak dobře.
1: Které, je to jedno slovo.
2: Dál.
1: Ne, takže tak. Slovo dál. Slovo dál ano. To není.
0: Slovo dál dobře. To není. A slovo. Poslouchejte, budete mile překvapená, protože jste byla blízko. Tak.
2: No, věřím tomu.
0: Další. Halo, halo, Luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Marie.
0: Paní Marie, dobrý den.
3: Já si myslím, že to slovo je smůla.
0: Smůla. Smůla je tam jednou, dvakrát, no taky to není dobře.
1: Máte smůlu.
0: Paní Marie, bohužel, bohužel. Mějte se taky hezky, naschánou. Tak, teď tady zvednu telefon. Halo, halo, Luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Svatě. Já si myslím, že to je to slovo se.
0: To slovo se.
1: No výborně.
0: Správně, takže když jsme paní Helence nabízeli, když říká směj se, říkáme, udělejte z toho jedno slovo, tak buď směj, nebo se.
4: No, to tam bylo moc krát, to bylo vždycky směj se, nebo ano. Se směj, to se tam bylo vždycky.
0: Ale my přece víme, my češtináři, že i se, zvratné zájmeno se, je slovo.
1: Proto schválně, to... pardon, Zdenku, pane Svatě, troufl byste si odhadnout, kolikrát tam bylo, to už je nesoutěžní.
4: Připol bych tak mezi 15-20.
0: Mezi 15-20 to je hezký rozptyl, zúžíme to.
4: Tak 17.
0: Ježiši, těsně vedle.
1: Těsně vedle.
0: Bylo jich 18. 18krát tam zazdí.
4: A to byl fakt jenom odhad. Já se to tak vyloženě nepočítal, ale to směj se dál, to tam fakt bylo hodně často, tak jsem říkal, to bude určitě ono, směj se, směj.
0: No a právě to byl krásný mateník, že vlastně to je v tom spojení směj se, že jo? Takže vlastně každý typoval to směj, ale ono potom párkrát je tam to se, bez toho směje, jako třeba kdo umí se smát, že jo, a tak dál.
4: No.
0: Tak jo, no takže Svaťo, znělka patří vám, jste úspěšný, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: Petr Spálený, kolej Albertov, máme dalšího, tedy šťastného výherce, pana Sváťu. No, dívám se na hodiny, Miloši, budou cenově 11:45, stihneme ještě jeden úkol? No
1: to určitě stihneme.
0: Výborně, pojď na to.
1: Mám tady takové jedno zadání a chtěl bych slyšet, co to zadání splňuje. Takže mám tady 6 bodů, které jsou celkem jednoduché, ujmeš se jich nebo
0: jim? Ano. Takže, moji milí, poslouchejte. Nabízí louky, ale ne trávu. Vedou tam silnice, ale nejedou auta. Najdeme tam moře, ale nikoli vodu. Uvidíme tam ledovce, ale ne led. Má to hranice, ale ne pohraničníky. Spatříme tam sídliště, ale ne beton a cihly. Já vám to zopakuji. Nabízí louky, ale ne trávu. Vedou tam silnice, ale nejedou auta. Najdeme tam moře, ale nikoli vodu. Uvidíme tam ledovce, ale ne led. Má to hranice, ale ne pohraničníky. Spatříme tam sídliště, ale ne beton a cihly.
1: Co to tedy je?
0: Tentokrát to bude o rychlosti, takže budeme se na vás těšit už teď na telefonním čísle 726 46
1: 52 00.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Dám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Katku. Dobrý den, paní Katko, my vás zdravíme s Milošem.
1: Dobrý den.
0: Tak co vám ty indicie napověděly?
1: Mně první, co napadlo, byl Globus, nicméně, jak se pokračovali potom se sídlištěm bez betonu, tak jsem si říkala, že by to spíš měla být mapa. Takže myslím si, že správná odpověď je mapa.
0: Mapa. Co říká pan profesor?
2: Já bych byl hodný, já bych vám uznal i ten Globus, ale opravdu to byla mapa, případně Atlas.
0: Ano, dokonce by uznal i Atlas. Ano, ano, ano.
2: Takže když by ten Globus byl hodně veliký, tak na něm uvidíte možná i ta panelová sídliště a podobně. Na druhou stranu, kdy jste držela v ruce naposledy normální papírovou mapu?
1: No, shodou okolností je to měsíc nebo dva zpátky, protože jsem třídila svoji knihovnu a právě jsem tam našla spoustu map, které jsem možná 20 let v ruce neměla a s vděčností a láskou jsem se s nimi rozloučila, protože už bohužel opravdu dalších 20 let bych na ně nesáhla, takže...
0: Zabírají místo, víte, přijdou nové knihy a tak dále, nové mapy. Ano. Tak dobře, tak paní Kateřino, my vám blahopřejeme, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a budeme se zase někdy těšit. Naschánou.
1: Děkuju, budu se taky těšit.
0: A pustíme si písničku.

0: Márně dovedl dnešní víkendové srdcovky do svého cíle. My se, Miloši, budeme pomalu loučit, lehké shrnutí, takže se nám to povedlo. První byla paní Pavla, úspěšná mezi ní. A třetí byla paní Kateřina, mezi ně se hezky vloudil pan Sváťa. Takže to bylo úžasné. No, jinak ta písnička, to se mi moc líbilo, protože je to Směj se, to byl nádherný...
1: Myslíš tu soutěžní?
0: Tu soutěžní, ano. To byl nádherný mateník, to se povedlo.
1: Mm-hmm. Vzpomeneš si ještě, kdo tam s Jarmilou Vesou zpíval?
0: Ano, byl to Rudolf Cortés. Já jsem říct Karel Gott, promiň, ale to mě teď napadlo, když teď Karel Gott dospívá. Takže máme dnešní, tedy celotýdenní hádanku za sebou. Před sebou máme další celotýdenní hádanku, která začne 8. června v pondělí. Je připravena?
1: Připravena je, ale já ti neprozradím první otázku.
0: Ne, to já nechci. A myslíš si, že bude... těžká, nebo bude lehčí, nebo bude nejlehčí z tvé dílny?
1: Já si myslím, že bude tak někde uprostřed, protože bude mít tentokrát výhodu možná pro některé lidi, kteří to znají, ale to je vlastně vždycky.
0: Ano.
1: Tedy Karla IV. Asi všichni neznali, takových moc nebylo, ale myslím si, že někteří by mohli mít určitou výhodu, protože to bude blízké současnosti. Ale víc napovídat nebudu.
0: Ne, to by se potom jako to rozvětvíš, jo, a do toho se trošku jako zapleteš a tak dále. Takže ne. Takže, moji milí, dnešní víkendové srdcovky pomalinku končí. Miloši, já ti děkuji.
1: Přeji krásný víkend.
0: No a s vámi se budu těšit v pondělí hned po 9. hodině. Naschledanou.
2: Mezi do mých snů však tiše vcházíš jako říjen, denně vchází.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Do konce června přijímá boskovická radnice projekty do hlasování v letošním ročníku participativního rozpočtu. Ještě dnes policisté na českých silnicích kontrolují jednostopé dopravní prostředky. V brněnském divadle Polárka dnes uvedou hru o šikaně ve škole a bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. V Boskovicích odstartoval další ročník participativního rozpočtu. Lidé můžou radnici přihlašovat své nápady na vylepšení města. Čas na to mají do konce měsíce. Úředníci pak přihlášené projekty posoudí a o vítězi rozhodnou hlasující v anketě. Jednou z podmínek je, že nápady nesmí překročit 500 000 rozpočet.
4: V minulých letech mohli lidé navrhovat jenom nápady, které chtějí vytvořit na pozemcích města. Nově můžou přijít i z návrhy na soukromých pozemcích, pokud k tomu dá majitel předběžný souhlas. Přihlašování projektu je možné pouze přes internet. Samotné hlasování chystá radnice na listopad a zájemci budou moct využít kromě elektronické možnosti taky vytištěný anketní lístek. Z Boskovic, Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Ještě dnes budou policisté po celém Česku kontrolovat motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Přidali se tak k celoevropské akci Two Wheelers, která v Česku začala v úterý. Hlídky do pátečního poledne zaznamenaly skoro 600 přestupků. Akce ale podle policie nemá jen upozorňovat na chyby jezdců, říká její mluvčí Violeta Siřišťová.
5: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
2: Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí. Brněnské divadlo Polárka dnes odehraje poslední premiéru této sezóny. Inscenace s názvem Jsem Vincent a můj plán je přežít otevírá téma školní šikany. Příběh terorizovaného chlapce vychází z knižní předlohy nizozemské autorky Anne Koontz. Režisér Jan Mikuš chce divákům předat odvahu o těchto problémech mluvit.
6: Jsou hrdinovia děti, dospělí jsou stranou. To je nádherné vidět, jak ty děti si dokážou pomoct, že to je jasný odkaz, že jsme společně na nějaké jedné lodi a musíme si pomáhat a potom, že je velmi významné se zveriť dospělým.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno, postupně bude polojasno a později začne od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, postupně východních směrů. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor, aktuálně dávejte na silnici 420 u Hustopečí na Břeclavsku, kde havarovala motorka. Na místě jsou složky IZS. V hlavní ulici v Rajhradicích na Brněnsku se srazila dvě osobní auta a nehoda je hlášena i v Masarykově ulici v Sokolnicích na Brněnsku. Auto tam srazilo člověka. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Pěkné slunné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Moravanka pro nás zahrála lidovou Javorina a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Norbert. Na Slovensku taktéž slaví jmeniny Norbert, no a v církevním kalendáři je opět svatý Norbert. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, ať je ten dnešní den pro vás radostný. Říká se, že radost je dar, a tak tedy, moji milí, pojďme se těšit z vašich milých gratulací, pojďme se obdarovávat malými dárky a k tomu nesmí chybět pěkné písničky. A už písnička Antonín Michna napsal krásný valčík Die, má krásná die a zahraje nám Šohajka.

0: Vítám ve vysílání paní Staňku pod svatým Antonínkem. Dobrý den.
1: Dobrý den, já posílám po deštivé mni krásný sluníčkový den všem do éteru a i vám do rádia. A dneska bych chtěla popřát našemu kamarádovi Vladimíru Filipcovi do práce, který má dneska narozeniny. A přeju mu, Laďo, od starosti žádné vrásky a každý deň hodně lásky. Každý deň je všelijaký, někdy je tak, někdy ne, ale doufejme, že to bude všechno v pořádku. A ještě k tomu ti přeju zdraví pevné, ať s tebou nic nehne. A děkujeme všetci za hraní na harmoniku každé pondělí na Vlhkou. Jsi úžasný chlap. A aby to nebylo manželce líto, protože tam budeme taky, tak a jeho manželce Aničce, prosím vás, posílám tuto písničku a všetkým známým kamarádom, nech je to do Luhačovic, nech je to do Otrokovic, kde se scházíme na dechovkách, všetkým známým posílám tuto písničku, nemůžu jich jmenovat, nebyl by prostor. Děkuju vám moc krát, mějte se tam a naschledanou.
0: Naschledanou, pěkný den. A teď se podíváme do Těšnova, paní Zdena, vítám vás.
2: Vítám vás, Květuško, a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. A já bych prostřednictvím Českého rozhlasu chtěla poděkovat Marušce Hřebíčkové, která zprostředkovala svým spolužákům ročník 45 na Lomnici včera setkání. Bylo to pěkné, srdečné a moc jí děkuju, protože je bezvadná a popřáli jsme si hlavně zdraví, štěstí, boží požehnání a aby jsme se příště setkali. Takže Maruško, moc ti děkuju, takže teda mějte se všichni moc dobře, hlavně zdraví, zdraví, zdraví, k tomu trochu štěstíčka, to vám přeje Zdenička.
0: Výborně. Paní Zdeničko, krásný den vám přeji, ať se vám daří.
2: Naschledanou. Děkuji vám, naschledanou, děkuji moc.
0: Tak pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o pěknou písničku k 75. narozeninám naší mamince paní Aně Marčákové ze Stříbrnic u Kojetína, které měla ve čtvrtek 4. června. K narozeninám přejeme pevné zdraví, moře energie, spoustu důvodů k úsměvu a hojnost božího požehnání. To přeje manžel Petr, dcer Jana, Jitka a syn Petr s rodinami. A ještě jedno přání tady připojím. Dobrý den, přeji všem v redakci Rádia Brno a prosím o hudební blahopřání k dnešním narozeninám pro pana Antonína Bartoně z Hodonína. Milý Toníku, cituji, už je to 86 let, co si spatřil tento svět. Roky běží a nedají se schovat, musíme je proto respektovat. Hodně zdraví, plnou náruč štěstí, stále dobrou náladu, každý den radost malou, spokojenost a pohodu. Krásný narozeninový den v kruhu tvé rodiny ti ze srdce přejí Majka a Jenda Hochmanovi a děkuji za odvysílání Marie Hochmanová. Tak předali jsme a hrajeme písničku Za dědinu Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a Dambořanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Dovolala se k nám paní Klaudia Maková z Makova na Slovensku. Tak dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsem si vás spojila, vidíte. Tak promiňte mi to. Ano, prosím, můžete.
1: Pohodičke. Dobrý deň, pani Navratilová, ďakujem za prijatie. Chcela by som popriať takto verejne mojim dvom kamarátkám, ktoré čakajú bábetka. A tá pesnička bude venovaná pre malé bábetka, pre Maťku, Simonku. A zároveň pri tejto príležitosti chcem pozdraviť aj mojich kamarátov, moju výbornú kolegyňu Moniku. Monika, ahoj. Potom by som chcela pozdraviť aj chlapcov, ktorí sú tu s nami. Pozdravujem Maťka, Cyrilka, Jakubka a aj Roberta, nášho nového kamaráta, s ktorým sme sa spoznali. A popriať všetkým krásny víkend, pretože sme teraz na Makove, a všetkým odoslať túto krásnu pesničku. Zároveň posledná čerešnička na torte je malá Anna, ktorú pozdravujeme srdečne. Anna, táto pesnička je aj pre teba. Pani Navratilová, veľmi pekne vám ďakujem ešte raz.
0: Ano, ano. Rádo se stalo. Přejeme vám krásný čas. Užijte si víkend a nashledanou.
1: Ďakujeme vám, že spríjemňujete takto náš popoludňajší čas.
0: My sme veľmi rádi. No ale bez vás by to nešlo. Moji milí, to by nešlo. Tak sme rádi,
1: ďakujeme,
0: že voláte.
1: Nashledanou. Nashledanou.
0: Tak a ja teď tady pripojím další přání. Chtěli bychom nechat zahrát milé tetě Pavle Halubové z Roseče k jejím narozeninám, které slaví dnes právě v sobotu 6. června. Přejeme jí pevné zdraví, lásku, štěstí, pohodu, spokojenost, výlety s manželem, dětmi a vnoučaty a boží požehnání. A tak to vinšují všichni od Musilů z Vratislávky. A já připojím ještě tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, neboť dnes slaví své narozeniny paní Eva Vránová z Brna. Tak tedy paní Evo Vránová, my vám přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, krásné dny a na zdraví. Tak to byl klub přátel a dáme písničku. A když se Valášek narodí, Valašská lidová Jarmila Šuláková a hraje Jan Rokita na cymbál.

Dozněla Valašská Lidová a pojďme na e-mailovou poštu. Prosíme o písničku pro paní Alenku Svobodovou ze Znojma. Hradiště k jejím krásným narozeninám. Pevné zdraví, štěstí, klid, pohodu a spoustu energie do dalších dnů jí ze srdce přejí Neteře Marie a Marcela s rodinami. A další přání tady mám. Dobrý den, obracíme se na vás malou prosbou. Tento víkend jsme partie kamarádů spolu na chatě a oslavujeme 30. narozeniny naší kamarádky Klaudie. Klaudia má velmi ráda moravské lidové písně, dechovku a ze všeho rozhlasový program. Nejraději poslouchá relaci Morava, krásná zem a blahopřání s písničkou. Zítra okolo 12. hodiny budeme mít společný program při vaření guláše a rádi bychom jí připravili milé překvapení. Chtěli bychom proto se zeptat, jestli by bylo možné v rámci vysílání zahrát písničku na přání a věnovat krátký pozdrav k jejím 30. narozeninám. A odkaz by měl znít. Milá Klaudie, k tvým 30. narozeninám ti přejeme vela zdravia, šťastí a lásky, dobré nálady a množstvo krásných chvil s rodinou a přátelmi. Nech ti hudba, kterou máš rada, robí radost ještě dlouhé roky, s láskou a přátelstvím ti praju tvoji kamaráti a rodina z chaty. Budeme velmi rádi, jestli to bude takto možné. Děkujeme za váš čas a přejeme příjemný den. S pozdravem, kamaráti Klaudie. Tak předali jsme přání a hrajeme další písničku. Těmický mlýn. Tuto polku napsal Zdeněk Gurský, otextovala paní Františka Tomejčíková a budou nám hrát žadovjáci.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou. Já vítám paní Tomčalovou ze Suchova. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Navrátilová. Já bych se chtěla popřát a nechat zahrát. Máme kněze a oni mají svátek. Dneska je Norberta. Víte? A fáru mají jako Boršici u Blatnice. A mají na starosti Suchov a Novou Lhotu. A dneska je ten svátek Norberta a zároveň budou mě tento měsíc aj 30 roků kněství. A tak já by se mi chtěla potkat jako oče, jak jsem to chtěla, oče, já by se vám chtěla popřát k vašemu svátku hlavně pevné zdraví, štěstí, boží ochranu paní Marie Hostýnské, Štípské, kde se působil. A hlavně boží požehnání. A máme vás všetci rádi a připojují se všetci farníci ve Suchova a všetci doufám, že vám ještě někdo dá zahrát. A poslechněte si pěknou pěsničku. A to vám přeje jako Tomčalová Marie ze Suchova.
2: Výborně. Tak paní Tomčalová, ano?
3: Oni jsou důstojný otec, já jsem si nemohla vzpomínat.
2: Ano, však to nevadí.
3: Máme jí všetci rádi a jsme rádi, že jsou tady a že nás pozbuzují.
2: Ano, to je důležité. To je důležité.
3: A tož dneska je to Norberta, je svátek a já ráda dělám jako radost, víte,
2: Ano, a od toho jsme tady tento pořad. No to jste mě teď tak potěšila, jak jste to řekla. Úžasně jste to řekla.
3: Víte co, ještě bych se chtěla pozdravit kamarádky do Petrova. A potom mám kamarádku ze Zlína Malinově, Danu Ševčíkovou, jako přes rádio, ani jsme se neviděli a ano. Oni jsou doje na strážnické slavnosti a chceme se poznat jako osobně, tak
2: úžasné.
3: Úžasné. Jestli to budu slyšet, nevím, ale z Petrova by se mají sestřenice, co tam mám a kamarádky, co jsme spolu chodili do školy a tak si dáváme vidět, že jsme
2: ano, tak budete mít krásné setkání a já vám přeji krásný čas, ať se vám daří, paní Tomčalová, ano. A budu ano, se těšit někdy, že zase zavoláte.
3: Ano, já jsem se dlouho nemohla dovolat.
2: No ono, je to hodně obsazené, je mi líto, no s tím já nic nenadělám, no to ano, bohužel.
3: Ano. No tož, tak vám moc krát děkuji.
2: Ano, nashledanou.
3: Děkuji vám a opatrujte se, my rádi, že můžeme poslouchat tento krásný podat.
2: Ano, já jsem taky velice ráda, tak nashledanou.
3: Nashledanou.
2: A já vítám paní Jakšovou ze Bzence. Dobrý den.
4: Dobrý den, Tětuško, jsem vás zdravím a všechny posluchače. A já bych chtěla jenom pro radost dneska zahrát naší vnučce na Tince Jakšové do Bzence. Maminka s tatínkem odletěli do Řecka na týden a ona musí být u babičky a u dědečka, povídala nám, že to s náma ten týden vydrží.
2: To je dobrý. Tak abyste byli hodní, paní Jakšová.
4: Znáte, tak víte, jak ona to umí. Takže,
2: abyste byli hodní a poslouchali.
4: Ano, aby jsme na ně byli hodní a poslouchali, tak ona to s náma vydrží ten týden.
2: No tak musíte něco dobrého uvařit a bude to dobré.
4: Jo, tak to ona si poručila. Fazulovou polévku.
2: Wow.
4: A králíčka.
2: No tak to jsou teda tak dobroty. No.
4: Ona si umí poručit.
2: Tak to je dobře. Ale takže, tak když ví, co chcete, správně.
4: Ano.
2: Tak ano. paní Jakšová, já vám přeji pěkný den. Ať se daří. Naschledanou.
4: A mějte se krásně. Naschledanou.
2: Tak a teď pojďme na e-mailovou poštu. Zdravím. Prosím, zahrajte písničku pro mou milovanou tetu, paní Marii Kopeckou z Brna. Kopeckovou, omlouvám se, paní Marii Kopeckovou z Brna, která slaví dnes své 89. narozeniny. Je rodačkou z malebné vesničky Hartvíkovice. Měla úžasného manžela, který už bohužel mezi námi není. Spolu vychovali syna Radka a dvě dcery Ivu a Martinu. Radost z početné rodiny dělají vnoučata, pravnoučata. Chodí ráda se snachou Dášou do divadla, nevynechají jediné představení. Ráda vaří dobroty a peče výborně babičkovské buchty. Mila, této tímto zvedáme číš. Ano, jak si tady je milá této, milá teto. Oni totiž, jak se tady ty čárky někam takhle předají, tak to úplně jinak vyznívá, vidíte. Milá teto, tímto zvedáme číž, připijíme na zdravíčko do dalších let a pijeme živio, živio, mnohá léta, z celého srdce přeje Ivan a Iva. Tak, předali jsme a hrajeme písničku. Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák, Tupeský zlčbáneček a Moravská veselka.
0: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Marii ze Slopného. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, já zdravím vás, všechny posluchače, a chtěla bych od vás písničku a ode mě přání poslat našem sousedovi, panu inženýru Karlu Váňovi, který slaví své krásné narozeniny. Milý Kájo, my ti všichni přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky, ale hlavně zdraví, protože na takový dar žádný není. A ještě bych chtěla podotknout, není na dobré sousedské vztahy. A tato písnička a taky potěší jeho Milušku, to je jeho manželka a její rodiče, paní Anastázii a pana Miloše Matuchovi v Dolní Lhotě.

0: nastranou.
1: Dej to chladit.
0: Dobře, tak to byla jako praktická poznámka. Tak nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak přátelé, a my půjdeme na druhý telefon, paní Růžena a Čáry. Haló, haló. Ano.
2: Příjemný dobrý den vám prajem, paní Navratilová, do rádia. Prostřednictvom vašej relácie by som chcela zablahoželať mojmu synovi Miroslavovi Ralbovskému z Holíča. Miro, všetko najlepšie, hodne zdravia, šťastia ti praje maminka. Pozdravu sa pripája aj teta Jana. Hlavne to zdravíčko u ňo. Ďakujem vám pekne a do počutia.
0: Ano, také, ať se vám daří, máte pěkný čas, sluníčko vám svítí a budu se někdy těšit, že se zase uslyšíme. Naschledanou, paní Růženo.
2: Děkujem pěkně, do počutě.
0: Naschledanou. Tak a já připojím tady psané přání. Dobrý den, chtěli bychom vám tímto požádat o písničku a předání blahopřání. Dnešního dne v malebné vesničce Moravského Slovácka, a to konkrétně v Bánově u Uherského Brodu, oslavuje své životní jubileum 70 let od svého narození stále usměvavá a sympatická paní Marie Bílá Rozená Beníčková, která je výbornou manželkou, matkou, tchýní a především milovanou babičkou. Majko, ty milá oslavenkyně, k dnešním narozeninám vše nejlepší, pohodu, štěstí, boží požehnání a hlavně pevné zdraví do dalších let tvého života ti upřímně a z celého srdce přeje bývalý spolužák z dob učňovských, Pepa Šťastný z Uherského Hradiště, a k přání se připojuje i jeho přítelkyně Iva. Tak předali jsme, přátelé, a hrajeme další písničku. Nejpěknější chvíle. Zdeněk Baťka napsal tuto píseň. Zaspívají nám sourozenci Baťkovi za doprovodu cymbálové muziky Polajka. Najpěknější.

0: Já vítám ve vysílání pana Ernesta z Prietršky.
1: Prietršky, ano, ano.
0: No. Jejda, ale vy máte rádiečko puštěné, prosím to vypnout, aby nám to nebralo vás.
1: Vykonám.
0: Perfektně. No nádhera. No,
1: víte, paní Navrátilová, já vás velmi prosím, mám švagra ve Smrákoch Jošku Masaryka.
0: Ano.
1: A ten se dneska dožívá krásných 86 roků. Tak mu preju hodně zdraví a štěstí božího poženáňa a nech mu vinohrádek dává dobrou úrodu a prostě to zdravíčko a spokojnost manželku. A keby to náhodou nepočul, tak zdravím aj paní Kubíkovou Štefku. Ona by mu to vyrídila, lebo ona je stále vaše posluchačka. To je asi tak všecko. Moc krát děkuju.
0: Ano, ať se vám daří, pěkný čas, nashledanou.
1: Aj vám, dobrý.
0: A teď se podíváme do Kyjova. Vítám paní Blaškovou.
2: Dobrý den, já vás zdravím všechny z Kyjova.
0: Dobrý den.
2: A chtěla bych velice poděkovat něčickému sboru Něčičáci, který jsme strávili s nima ve čtvrtek na vernisáži na mlýně v Něčicích. Vzpomínalo se, byla vzpomínka na Hochy Venclovi. A že jim přeju teda hodně, hodně úspěchu a jim to zpívá ještě tak, jak teď. A byli jsme strašně nadšení a rádi s nima chodíme. A ať mají hodně, hodně úspěchu a hodně zdravíčka.
0: Mm-hmm.
2: A ještě bych chtěla pozdravit do Moravan, tam dneska je Koláčková, na kterou teda jdu a chtěla bych tím děvčatům poděkovat, co to pořádají a mají s ním moc práce. A když to baví dál a tak pracuji do včílku.
0: Dobře.
2: Takže se chystám na pekla jsem taky, tak tam jedem, tak to Moravěka.
0: No tak, vy se budete mít krásně.
2: Jo.
0: Užívejte si to.
2: Všechny,
0: ano.
2: Nashledanou,
0: paní Blašková. Tak a pojďme tady napsaná přání, ať to zvládneme. Přejeme paní Marii Gardavské z Kojetína vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. Syn Ladislav a dcera Kateřina s rodinami, včetně pravnoučka Jiříčka. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Rádi bychom popřáli a poslali vaším prostřednictvím veselou písničku k nedávným narozeninám, ale dnešní oslavě paní Milušce Buriánkové z Vizovic. Miluško, vše jen to nejlepší, ale hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, protančených střevíčků s tvým přítelem Joškou a mnoho bezpečně najetých kilometrů na novém kole. Bez šlapání do pedálu ti z celého srdce přejí milovnice dechovek z druhé strany kopce baráku za všechny kamarádky Dagmar Malinová z Loučky. Tak předali jsme a hrajeme další písničku Pérko Josef Konečný a Ištvánci ze Šardic.
3: Český rozhlas Brno.

Tak, vážení a milí, pojďme si tady přidat e-mailovou poštu. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra. Vaším prostřednictvím bychom chtěli nechat zahrát krásnou písničku Daliboru Čechovi a Daliboru Adamcovi k čtvrtečnímu svátku. Všem je to do mistřína. Hlavně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a požehnáním Panny Marie Žarošské. V neposlední řadě pozdravujeme vaše věrné posluchače a to také i Naděnku Jakubíčkovou a hlavně pevné zdraví a brzké uzdravení do mistřína a Barušku Uhrovou do Lanžhota a té také pevné zdraví. Tak přátelé, a pojďme ještě se podívat. Tak máme tady písničku, kterou si teď zahrajeme. Jiří Zmožek, Ty krumvířské vinohrady a Moravěnka.

0: Vítám ve vysílání paní Doleželovou ze Štípy. Prosím.
1: Děkuju. Já bych ráda nechala zahrát své dceři Helence, která se narodila 30. května o 8:30 večer. Ten samý den o 30 roku později se narodil její vnuk Honzík, ten zase ráno o 8:30. Krom toho máme ještě Pavlíka, který má 10 let a je to naše zlatíčko. Děkuji, Doleželová.
0: Děkujeme, nashledanou. Tak přátelé, máme tady poslední zpívanou písničku Cestička k Majerovce, Irena Čišková, Josef Zíma a Malá česká dechovka.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace, budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brněnský dopravní podnik posílil kvůli slavnosti blahořečení dopravu na výstaviště. Mláďata hnízdící nad jeskyní Jáchymka v Moravském Krasu vylétla, turisté k ní opět můžou chodit. Na opravy kostela nakonec pošle náměště nad Oslavou celou finanční odměnu za titul Historické město roku a bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Na brněnské výstaviště dnes míří tisíce věřících. Dorazí na odpolední slavnost k blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Dopravní podnik města Brna kvůli tomu posiluje dopravu. V provozu je dnes posilová tramvajová linka P1, která jede z Pisárek přes výstaviště a hlavní nádraží na Malinovského náměstí a zpět. Uvedla to mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Přímo ze slavnosti blahořečení bude vysílat Český rozhlas Brno a Radiožurnál. Společné vysílání obou stanic si můžete naladit od 14 hodin. Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, upřesňuje Antonín Tůma ze zprávy Krasu.
4: Uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtinském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda.
2: Ve 2 hnízdech se podařilo odchovat 7 mláďat. 3. hnízdo sokolů stěhovavých vyplenil vír velký. Na opravy kostela svatého Jana Křtitele v centru věnuje náměšť nad Oslavou 2 miliony korun. Rozhodlo o tom tamní zastupitelstvo. Do částky zahrne i celou finanční odměnu ve výši 1 milionu korun, spojenou s titulem Historické město roku 2025. Aktuálně jsou na kostele zrestaurované 2 strany a věž. Peníze od města pokryjí náklady na opravu střechy, vitráží a okolí kostela. V Brně se dnes lidé zapojí do pochodu Brno Pride Parade. Má podpořit rovnost lidí bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci. Je součástí festivalu Brno Pride Week, který dnes končí. Organizátoři očekávají asi 3000 účast. Pochod začne na Zeleném trhu. Trasa je dlouhá asi 2,5 kilometru. Na bezpečnost dohlédne soukromá agentura, v případě potřeby i policie, říká za organizátory Melinda Mlíchová.
5: Pre nás tento ročník sa nesie v podtitule, že vždycky je niečo, čo nás spojuje a práve na to sa snažíme vlastne naražať, že tie ľudské práva je niečo, čo nás všetkých spojuje, či sme akékoľvek rasy, vierovyznania, orientácie a podobne.
3: Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy očekáváme polojasno, později odpoledne začne od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů a biozátěž je pro dnešek mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: V Moravském Krumlově na Znojemsku je kvůli přistání vrtulníku neprůjezdná nádražní ulice u odbočky na Václavskou ulici. Dopravu tam řídí policisté. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám krásný den, hezkou sobotu. Tak jsme začali první letní měsíc. Pravda, konec toho minulého nás trošku spláchl. Celou republiku nebo většinu republiky. Doufám, že jste to přečkali ve zdraví, bez velkých uhon. Dnes je tu sobota s datem 6. června a i když tedy nebe bylo tento týden uplakané, nás to v žádném případě nemůže odradit od dalších výletnických typů a plánů. A máme jich pro vás dost. Tentokrát vás vezmeme do největší volně přístupné jeskyně v Moravském krasu jménem Pekárna. Dovíte se mimo jiné i to, proč se jí tak vlastně říká. Potom vás provedeme obnovenou naučnou stezkou ve skalním městě Tisa v Ústeckém kraji a představíme i její nevšední průvodce. Navštívíme také dinosauří muzeum v Čertorjích na Olomoucku. Najdeme ho na soukromém pozemku nadšence, který na 3D tiskárně vytvořil repliky pravěkých fosílí a sestavil z nich kostry dávných tvorů. Dokonce bude řeč o jedné, kterou nikde jinde neuvidíte. A nakonec se zanoříme pod zem v bývalé obci Čistá na Sokolovsku v Karlovarském kraji. Prozkoumáme někdejší středověký cínový důl, který se zachoval v téměř původní podobě. Takové jsou naše plány. Ještě jednou jsme rádi, že nás posloucháte. Posloucháte Výlety.
7: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Příroda Moravského krasu přímo láká k procházkám a výletům. Oblast je, jak známo, bohatá i na jeskyní útvary. Kromě klasických prohlídek jeskyní plných krápníků, můžete nedaleko Hostěnic na Brněnsku navštívit i největší volně přístupnou jeskyni v Moravském krasu. Stejně jako to udělal kolega Zdeněk Truhlář.
1: S geologem Antonínem Tůmou přicházíme k informační tabuli, kde se píše jeskyně, kde se ryly dějiny. Co si pod tímto máme představit?
2: Jeskyně, kde je nějaký výrobek od pradávných lidí, který musel být tedy vyrytý, nebyl namalovaný, takže byl vyrytý. A stojíme před jeskyní Pekárnou v jižní části Moravského krasu. Je to největší volně přístupná jeskyně, kde nebudete platit. Je od nejbližšího parkoviště v obci Hostěnice vzdálená asi 1,3 kilometru. No a je to jeskyně, kde lovci koní a sobů magdalenské kultury, to je asi před 12-13 tisíci lety, měli poměrně velké sídliště. Asi byla ta jeskyně, mohli bychom říct, nejhustěji osídlená v rámci celého Moravského krasu. A patrně díky tomu osídlení tady byli i lovci, kteří měli umělecké vlohy. Nezanechali nám kresby na jeskyních stěnách, jak jsme zvyklí třeba z pyrenejských jeskyní, ale zanechali dvě rytiny na žebrech koní. Je to rytina souboje bizonů a rytina pasoucích se koní. Jsou to opravdové unikáty, které opečovává dneska Moravské zemské muzeum v Brně. Když sem návštěvník přijde, tak myslím si, že získá takovou velmi pěknou představu, jak ten byt těch dávných lovců vypadal.
1: Jak o tom tak povídáte, mě by opravdu zajímalo, co je vše ještě v jeskyni k vidění, takže můžeme vejít do toho poměrně širokého portálu.
2: Velmi široký portál, relativně s nízkou výškou, takže skutečně připomíná chlebovou pec, byť tedy velikých rozměrů. Jsou tady vidět tvary krasovění vápenců, to znamená rozpouštění vápenců, a já bych z nich vyzdvihl právě stropní hrnce. To jsou takové stropní prohlubeniny. My teď tady k jedné přicházíme a v ní se nachází replika nějakého kozorožce. Je to ukázka z těch pyrenejských maleb. My nevíme, kdo to tady udělal, ale malbu jsme tady nechali. Je to, řekněme, takový rebusek, aby si návštěvník s baterkou nebo s mobilem tady tu kresbu sám našel. Ale znovu připomínám, je to replika. Ve skutečnosti tady se žádné malby nezachovaly.
1: Co byste jako ochranář přírody doporučil a nebo naopak nedoporučil návštěvníkům, pokud se sem vydají?
2: Tak nechtěli bychom a prosili bychom návštěvníky, aby nedělali v jeskyni, respektive v tom portálu ohně, protože oheň za prvé může způsobit požár, za druhé popeloviny a kous ohně uškodí všem živočichům v jeskyni. No a naopak návštěvníci, ať si vezmou baterku nebo stačí i mobil a ať si tady udělají soukromí speleologický průzkum. Myslím, že se to obzvláště dětem bude líbit.
0: Říká geolog Antonín Tůma, který k jeskyni Pekárně zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Jeskyně je volně přístupná po celý rok a pokud byste chtěli už teď vidět, jak to v ní vypadá, tak nahlédněte do fotogalerie našeho pořadu na webových stránkách výlety.rozhlas.cz.
3: Víc

Minulá soutěžní otázka nás dovedla až k vodě, k přívozům, ostatně byla o nich řeč, a otázka zněla, který pražský přívoz je úplně nejstarší, zdali za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky na severním okraji Prahy. Tak historie, ještě než odpovím, historie vyšehradského přívozu sahá až do roku 1222, to jsem napověděl, vlastnila jej a provozovala Vyšehradská kapitula. Dnes přívoz Vyšehrad spojuje pražskou náplavku na Rašínově nábřeží v Podskalí s hořejším nábřežím na Smíchově a ostrovem Císařská louka. No a za B tedy přívoz Sedlec Zámky je druhým nejstarším a dosud fungujícím přívozem na území Prahy. Historie a tradice sahá až do přelomu 12. a 13. století, konkrétně k založení nedalekého kláštera v Plasích. Dnes spojuje městské části Praha, Sedlec a Bohnice. Tak doufám, že to nebylo příliš složité, prostě to teď zjednoduším. Správnou odpovědí bylo Ačko, jde o přívoz Vyšehrad. Kdo vyhrál kros body tašku? Jsou to paní Blanka Milpeková Holašovice, paní Růžena Hovorková Borovany, pan Jiří Juránek Jihlava, pan Jiří Vlk Mikovice a paní Zdena Ledlová Lunchcrown. Gratulujeme. A protože jsme na začátku dalšího měsíce, už tedy června, tak vám dlužíme, no nedlužíme, protože my vlastně jsme nic nepropásli. Prostě teď vám řeknu, kdo vyhrál hlavní cenu. Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak je to pan Jan Macháček, Závišice. Gratulujeme dvakrát a důrazně. Tak pokud jste nevyhráli, budu mít pro vás novou soutěžní otázku. Hlavní cena zůstává, takže i v červnu budeme soutěžit o velkou cenu, kterou jsem před chvílí jmenoval. Budete-li soutěžit, tak hodně štěstí.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Teď se ve výletech vydáme na sever Čech do Ústeckého kraje a zamíříme do skalního města v Tise, kde se po 40 letech podařilo obnovit naučnou stezku. Hned na jejím začátku u vstupu do skal narazíte na šikovnou geoložku Matildu a jejího společníka krkavce Alberta. Na nevšední průvodce stezkou upozornila manažerka cestovního ruchu v Tise Kateřina Granátová, naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.
2: Celou tou novou stezkou provázejí dva průvodci. To jsou ty naše dvě hlavní postavy.
3: Ano, jsou jimi geoložka z přelomu století, Matilda, a spolu s ní je to typický obyvatel Tiských stěn a je to krkavec Albert.
2: Pojďme je popsat, jak vypadají.
3: Matilda je geoložka z přelomu století, nosí sebou vždycky geologické kladívko a v ruce drží kámen se skamenělinou a můžeme na něm vidět mušly. Má černé, mohutné brýle, je to opravdu vědkyně a na svou dobu, na to, že tady běhala někdy před 100 nebo 120 lety, má i sukně a tu má zkrácenou, takže byla na svou dobu velmi odvážná. Ty sochy jsou kortenové. Korten je speciální plech, který vlastně začne oxidovat. Není nějak ošetřený, takže vlastně oxiduje a ty sochy jsou rezavé. Krkavec je tady potom, sedí na větvi na úvodním panelu a je v životní velikosti, takže zhruba tak. Takový velký krkavec je i ve skutečnosti.
2: A z tohoto materiálu jsou právě i další, budu tomu říkat, sochy.
3: Ano, máme u zastavení fauny další sochy, najdete zde sochu jelena, prasete divokého, bachyně se selátky a pokud budou návštěvníci pozorně hledat, najdou v dutině také poštolku a na stromě plcha.
2: Vy jste ty panely i takové jakoby dlaždice, protože jsou informace i na zemi, popsali zajímavostmi. Vy jste zvolili takový, já bych řekla, vědecko-dětský jazyk.
3: Snažili jsme se tu naučnou stezku opravdu udělat pro širokou veřejnost, tak aby si z ní část poznání odnesl úplně každý. Takže můžete jít na některých panelech do velké hloubky, najdete zde i odborné, i latinské výrazy a opravdu i velmi odborně psané informace, ale tu stezku jsme právě odlehčili i komiksy a snažili jsme se, aby ten jazyk byl opravdu hravý a aby to lidi bavilo.
2: Vy jste to udělali takové i plastické místy.
3: Máme zde například krásné dřevo z řezby od pana Lemona, mistra řezbáře, který nám udělal krásné řezby z kamenělin a mušlí, které tady v Tiských stěnách jsou k nalezení a nebo je můžou i návštěvníci, pokud budou pozorní, spatřit na skalách. A máme i vlastně na zastavení fauny otisky stop zvířat, které se zde taky nachází.
1: Popisuje obnovenou naučnou stezku ve skalním městě v Tise Kateřina Granátová, která jí provedla naši ústeckou redaktorku Evu Bucharovou.

0: Na začátku byl velký zájem o dinosaury a touha mít doma repliky jejich fosílií. A tak si Lukáš Vymětal z Čertoryjí na Olomoucku pořídil pořádnou 3D tiskárnu. Nakonec otevřel na svém pozemku pozoruhodné dinosauří muzeum, kterému vévodí 12 metrů dlouhá kostra Tyrannosaura Rexe, jediná replika svého druhu v České republice. Obklopují ji samozřejmě další pravěcí obyvatelé země a my se za nimi vydáme spolu s naší olomouckou kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Prvotní záměr byl určitě vytisknout si nějakou fosílii pro sebe. Objevil jsem, že jsou prostě na internetu volně ke stažení, a tak jsem si pořídil 3D tiskárnu s tímhle záměrem.
2: Já bych čekala nějakou třeba 10 cm velikou a já teď stojím před 12 metrů dlouhým Tyrannosaurem Rex.
1: To až časem jsem se dopracoval k tomu, že jsem objevil tuhle konkrétní dvojici Tyrannosaura a Triceratopse, a jak jsem si říkal, to budu muset vytisknout.
2: S Lukášem Vymětalem bych tedy prohlídku dinosauřího muzea měla pravděpodobně začínat na opačné straně, kde jsou vitríny a kde jsou menší věci.
1: To jsou původní fosílie, reální skamenělý kostry dinosaurů, mořských plazů pravěkých. Třeba je tu obratel z Diplodoka, nebo chevron, což je další jeho kost, dinosauří vejce, nějakého oviraptora, část čelistí Edmontosaura nebo zub z Megalodona a část límce z Triceratopse. A tady v těch posledních vitrinách jsou marocké fosílie lebka Mosasaura, nebo spíš její části, a třeba žebro ze Spinosaura, jeho zub, tráp.
2: Oči mě jdou nahoru, protože my stojíme pod krkem.
1: Ano, to je krk Diplodoka, což byl sauropod, takový ten dlouhokrký dinosaurus. Ten se tu úplně celý nevešel, a je tady aspoň zmenšený.
2: Má tady přední nohy.
1: Ale jenom teda ten krk je nějakých 7 metrů dlouhý, takže to byl obrovský tvor.
2: Hlavou dosahuje k tvorovi, kterého dobře známe z filmu Cesta do pravěku.
1: Stegosaurus.
2: Vedle něj ten 12-metrový Tyrannosaurus, to mě řekněte, jak dlouho to trvá, než se dá dohromady.
1: Ten samotný tisk trval asi nějakých 5000 hodin, ale spousty, pomalu stovek hodin trvalo i předchystání toho tisku, jakože bylo potřeba celou tu kostru rozřezat, nějakým způsobem si nachystat pro tu svou vlastně 3D tiskárnu, vytvořit tam podpěry a tak dál. A pak další stovky a stovky hodin to zkompletování, spájení těch kostí dohromady a pak samotná stavba té kostry.
2: Dívám se nahoru, jestli tady je ještě někdo s křídly.
1: Tady je model Pteranodona, což byl takový štěr poměrně velký, měl až 6 až 7 metrů rozpětí křídel.
2: Nemáte tady nádrž s vodou, nicméně i ve vašem muzeu se můžeme potkat se zástupci, kteří v té vodě žili.
1: Ano, máme tady jednoho zástupce pravěkých mořských plazů, takových těch lochnesek, jmenuje se Cryptoclidus, téměř 4-metrový, který se pohyboval i v místech, kde dnes je Evropa.
2: Pro návštěvníky, kteří přicházejí, jsou tady informační cedule. Tady jsem zrovna u exempláře obřího teropoda.
1: Je tu z něj tady jenom lebka. Vedle vidíte třeba Edmontosaura nebo Nanotyrana, Dimetrodona. Nebo je tu lev jeskyní, který žil i na našem území. Tamhle je třeba ruka z Iguanodona, Allosaurus a tak dál.
0: Vyjmenovává tvůrce dinosauřího muzea v Čertoryjích na Olomoucku Lukáš Vymětal, který skutečně úžasnou expozicí, která návštěvníky vrací o miliony let zpátky, provedl naši kolegyni Ditu Vojnarovou. Výlety. Tak jsme se před chvílí prošli mezi kostrami dinosaurů v Čertoryjích. Pro návštěvníky, zejména ty nejmenší, jsou ale určitě lákavější expozice, kde jsou modely pravěkých zvířat v životní velikosti, zejména když se pohybují. Tedy jsou jaksi kompletní, nikoliv pouze jejich kostra. Kombinují rodinnou zábavu a poznávání historie naší planety. A tak se ptám, kde u nás najdete největší dinopark? Jednoznačnou nápovědou bude, že zejména dospělí tady obdivují obrovskou sopku, která pravidelně upouští páru. Tento dinopark je za A v Ostravě nebo za B v Plzni? Ano, opět odpovězte textovou zprávou, opět připomínám její znění. Výlety, mezera A nebo B, mezera, tedy druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a doplníte adresu.

0: Důl Jeroným u bývalé obce Čistá na Sokolovsku patří k nejcennějším hornickým památkám v Karlovarském kraji. Unikátní středověký cínový důl je národní kulturní památkou. Díky své mimořádné zachovalosti nabízí pohled do práce horníků v 16. století. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou dolem provedl ředitel muzea Sokolov Michael Rund.
1: My vždycky říkáme, když vstupujeme do dolu, tak říkáme vzhůru do dolu. Takže vzhůru do dolu a rozsvítíme si světla.
2: Tak za železnou mříží.
1: Pozor, si dávejte na hlavu, ale máme helmy, takže není problém, když se bouchneme do hlavy. A taky koukejte pod sebe, protože místy je to takové docela členité. Tak a jdeme do té první boční komory. Tady právě vidíme to, co se tady těžilo, a to je vlastně tady ty černý lesklý kamínky, to je ten kasiterit, který se potom samozřejmě musel dostat na povrch, tam se to rozemlelo, rozstavilo a vznikl z toho ten cín, který třeba se používá jako součást bronzu, takže máte měď a cín je součást bronzu, vyrábí se z toho děla, takže z toho vyplývá, že ten cín je takový strategický materiál.
2: Ta část prohlídky, kterou jdeme teď my dva, tak je vhodná i pro děti.
1: Ano, ano. Je to pro děti od 5 let a potom ta adrenalová trasa, protože tam leze třeba i po žebřících, tak to je až od 12 let.
2: A my se teď díváme na vodní plochu.
1: My se teď díváme na takové malé jezírko, protože horníci se snažili dostat co nejvíc toho kasiteritu a vznikaly takové jeskyňky, nebo my tomu říkáme komory. A v některých těch komorách tak jsou ty dobývky zatopené a vznikají tam jezírka. No a tady jsme v místě, kterýmu říkáme kaple. Je tady vidět několik zajímavých věcí a právě ta kaple je tady, protože tady máme svatou Barborku.
2: Ano, vidím sochu svaté Barborky.
1: Vidíme právě takzvaně zaraženou chodbu a v té horní části té chodby vidíme, jakým způsobem ti horníci staří postupně odlamovali tu žulu a právě je tam vidět i ten postup, že byl kolem těch 2 až 3 cm na tu jednu směnu. Zase opatrně, klidně se nebojte i přichytit třeba jednou rukou stěny. Tady právě jdou vidět ty průzkumné chodbičky.
2: Průzkumných chodbiček je tu několik.
1: Ano, je to, se méně vždycky říkáme trošku nějakou nadsázkou, že ten Jeroným tak je provrtený jako ementál, takže vy si to musíte představit tak, že skutečně tady je více výškových úrovní a je ta skála prostě tady na tom povrchu, to není patrný, ale je to tady jakoby hodně, hodně provrtený. No a tady právě je první místo, kde jdou vidět krásně ty stopy ruční práce. A tady to všechno jsme neudělali my, ale ti staří horníci. A je to všechno pozůstatek právě té ruční práce těmi dvěma kladívky, tím želízkem a mlátkem.
0: Ukazuje ředitel Sokolovského muzea Michael Rund, který unikátním cínovým dolem Jeroným u bývalé obce Čistá provedl naši karlovarskou kolegyni Janu Strejčkovou.

No a protože nás zítra neuslyšíte, jak už jsem říkal, rozhlas opět jde za vámi, vy uslyšíte záznam pořadu, záznam setkání našich rozhlasových kolegů s vámi posluchači, tak připomínám soutěžní otázku a připomínám, neváhejte a textovou zprávu raději hned odešlete. My se tentokrát ptáme, kde u nás najdeme největší dinopark. Možná nápověda, zejména dospělí tady obdivují obrovskou sopku, která pravidelně upouští páru, mají tady desítky modelů zvířat, mnohé se pohybují a je to opravdu veliký zážitek. Tento dinopark je za A v Ostravě anebo za B v Plzni. Tak to už je na vás, hrajeme o LED svítilnu pro 5 posluchačů. Myslím, že v tom prvním zadání soutěžní otázky jsem tohle ani nezmínil. Všechno ostatně najdete na našem webu jako vždy výlety.rozhlas.cz. Jsou tam reportáže, fotografie, interaktivní plánovací mapa. I to, že hrajeme o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Pokud se chystáte na nějaký výlet, tak si ho pěkně užijte. Hezký den vám přeji za tým výletu, Pavel Kudrna.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Znojmo omezí parkování na Horním náměstí na maximálně 2 hodiny. Je Národní den neplodnosti. V Česku s ní má problémy podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Na folklorních slavnostech v Tvrdonicích na Břeclavsku dnes vyhlásí titul Stárek pod luží. A bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a u nich vás vítá Jakub Večeřa. Na Horním náměstí ve Znojmě zavádí tamní radnice nové omezení parkování. Systém tam řidičům umožní stát maximálně 2 hodiny. Podle vedení města se tak k parkovacímu místu za den dostane více lidí, kteří si v centru potřebují nakoupit nebo třeba navštívit úřad. Nový systém má začít fungovat do konce měsíce, vysvětluje starosta František Koudela z ODS.
2: Bude to na SPZ-ku, aby to nemohl nikdo obcházet. Budeme to z začátku přísněji kontrolovat, ale dvouhodinový režim stání prostě je něco, co do budoucna bude právě pro to oživení toho centra velmi důležitý a který bude souviset právě i s tím parkovacím systémem a s tou jakoby změnou.
0: Kompletně nový parkovací systém chce Znojmo spustit příští rok. V plánu jsou třeba nové rezidentní zóny i cenová pásma. Dnes je Národní den neplodnosti. V Česku má potíže s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Hlavní příčina ale není vždy na straně ženy. Problémy s plodností se týkají mužů i žen stejně často.
3: Ten problém už jsme tušili víceméně na začátku vztahu, protože můj partner je po rakovině varlete.
4: Denisa s partnerem se proto rozhodli pro umělé oplodnění a teď mají 2 malé syny. Jednou z hlavních příčin neplodnosti u mužů je ale klesající kvalita spermií. Za to může změna životního stylu, pokračuje urolog Michal Nekula.
5: Řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné vede k nadměrnému zahřívání toho zevního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí.
4: Při problémech s početím by se muži měli obrátit na svého urologa a ženy na gynekologa. Ti doporučí další postup. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: V Tvrdonicích na Břeclavsku pokračují slavnosti podluží v písni a tanci. Večer se muži i ženy utkají v podlužáckých tancích Hošie, Vrtěná a Verbuňk. Ty se každoročně řadí mezi nejatraktivnější části slavností. Jeden z mladých mužů získá titul Stárek podluží. Pokračuje organizátorka Zdena Šlichtová.
6: U nás do soutěže se mohou hlásit jenom svobodní mladí chlapci. Stárek podluží se potom v neděli zúčastní slavnostní mše svaté u nás v kostele, která je obětována za účastníky slavností a povede slavnostní průvod z náměstí do areálu.
0: Hodonínská zoo opět chová tygra usurijského. Tento týden tam přicestoval ze zoo Hluboká. O původní tygří pár letos zoologická zahrada v Hodoníně přišla, a to kvůli vysokému věku zvířat a s tím souvisejícím zdravotním komplikacím. Nynější 14-letý samec Oliver bude v Hodoníně jen dočasně. Vedení zoo chce do budoucna chovat tygry sumaterské.
1: Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy očekáváme polojasno, později odpoledne začne od západu přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, postupně východních směrů. Rozptylové podmínky jsou pro dnešní den dobré a biozátěž mírná, tedy stupeň číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně pozor na 219. kilometru D1 ve směru na Ostravu na porouchané vozidlo a v souvislosti se slavností blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly na brněnském výstavišti jsou posílené některé spoje městské hromadné dopravy. Linka P1 veze cestující na výstaviště a dále do Pisárek z Komárova nebo Malinovského náměstí. A za chvíli už vysíláme speciál ze slavnosti blahořečení přímo z výstaviště. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Jakub Večeře.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553.
7: Blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Slovo má moderátor Jan Pokorný.
8: Dobré odpoledne. V říjnu 2025 potvrdil papež Lev XIV. Záměr blahořečení mučedníků Jana Buly a Václava Drboli. Slavnost začíná tady na brněnském výstavišti a je to jedna z nejvýznamnějších událostí v celé novodobé historii brněnské diecéze. Vrcholí tak beatifikační proces, který trvá přes 20 let. U Jana Buly byl zahájený v roce 2004. V roce 2011 k němu byl připojený i případ Václava Drboli. Jak už jsme říkali, mše začíná za půl hodiny. Lidé sem ale chodí už od rána a chodí i teď v tuto chvíli. Dokonce teď přichází skupina v krojích moravských. My jsme tady s reportérkou Hanou Novotnou. Dobrý den, Hanko.
9: Dobrý den. Já jsem tady byla už před 8 ráno a už před otevřením areálu tady stála skupina lidí. Postupně těch návštěvníků přibývalo a u vchodu se občas tvořily fronty. Teď je podle posledních informací organizátorů v areálu asi 10,5 tisíce lidí. Já jsem před pár dny mluvila s jednou paní, která se sem chystá, a ta mi řekla, že na blahořečení přijde, i kdyby se měla přijít do Belhace o berlích, aby se tady pomodlila za svých 20 vnoučat.
8: Jak bude vlastně při mši vypadat ten samotný akt blahořečení?
9: Tak ten hlavní obřad se bude soustředit do úvodu mše, tedy asi do první půl hodiny. Mši povede papežský legát kardinál Michael Černý, který původně z Brna pochází. Nejprve se věřící pomodlí a požádají o to, aby blahořečení proběhlo. Pak se přečtou životopisy Jana Buly a Václava Drboli, no a potom kardinál Černý přečte česky a latinsky papežský list od Lva 14. a odhalí se portréty obou blahořečených kněží. A zástupci církve přenesou relikviář z ostatky a dál bude pokračovat mše.
8: Tolik pro tuto chvíli reportérka Hana Novotná. Hano, díky, zatím naslyšenou.
9: Naslyšenou.
8: No, naším prvním hostem tady na brněnském výstavišti je Pavel Kavka, generální vikář brněnské diecéze. Dobrý den.
10: Dobrý den vám i všem posluchačům.
8: Už vám spadl kámen ze srdce?
10: Už začíná pomalinku padat, je to takový pomalý Rolling Stones.
8: Václav Drbola a Jan Bula, dva obyčejní venkovští faráři, si po více než 70 letech vysloužili jedinečné místo v našich dějinách jako první blahoslavení moderní české historie. Tam je to adjektivum, obyčejní faráři, jsou obyčejní?
10: Určitě v tom nejširším slova smyslu to byli opravdu obyčejní lidé se vším, co k tomu patří, ale ten jejich život skončil silně neobyčejně, protože nejenom, že byli nespravedlivě popraveni a umučení, ale ta neobyčejnost právě spočívá v tom, že všechno to, co oni dělali, tak dělali z lásky, a to opravdu v takové jakoby heroické podobě, včetně i toho závěrečného odpuštění těm, kteří jim ubližovali. Takže na začátku opravdu úplně obyčejný, ale skončil silně neobyčejně.
8: Vy jste působil 7 let ve starovičkách rodné farnosti Václava Drboli. Je to díky tomu pro vás osobnější?
10: Tak pro mě to bylo osobní už v okamžiku, kdy jsem jako farář do staroviček přišel. Je to malebná vesnička prostě na jihu Moravy, to si člověk nemůže nezamilovat. A vlastně moje první cesta tenkrát vedla na hrob Václava Drboli. Ani jsem netušil, že vlastně jednou budu u toho, když se budou z toho hrobu vyzvedávat jeho ostatky, natož abych si vůbec jako představil, že jednou přijede papežský legát do Brna, aby Václava prohlásil za blahoslaveného.
8: Vy jste svého času říkal, že byla snaha ten Drbolův příběh zcela vytlačit. Jak se stalo, že se vlastně povedl pravý opak a že naopak on předběhl řadu známějších církevních jmen a mučedníků?
10: Já si myslím, že v první řadě je potřeba opravdu jakoby říct, že ta snaha potlačit příběh obou dvou těch mučedníků, ale nejenom jich, ale i naprosto obyčejných lidí, kteří v těch 50. letech trpěli tím komunistickým útlakem, tak ta byla opravdu jakoby velká. A díky snaze mnoha lidí, aby se tyhle ty příběhy nezapomněly, tak se o nich začalo mluvit a potom postupně vlastně často to byli třeba s jejich kamarádi, svědci nebo ti, kteří s nimi byli přímo ve vězení, tak přišli s myšlenkou, že opravdu jako prožili ten konec života ve svatosti a že by stálo za to se pokusit o nějaký proces, který by to, co oni vlastně jakoby prožili, ten konec života jako i svatě, aby se to nějakým způsobem opravdu jako deklarovalo, prohlásilo, že to tak opravdu bylo. A tím to celé začalo.
8: Vy jste požehnal křížové cestě Václava Drboli. Co byste chtěl, aby lidem vytanulo na mysli, když tam tudy půjdou?
10: Já si myslím, že oba dva ti kněží mají takového společného jmenovatele, a to je věrnost pravdě. To znamená, abychom opravdu věděli, kdy opravdu si stát za svým a kdy v rámci empatie a snahy zase umět se prostě nějakým způsobem tomu druhému člověku přiblížit, to znamená zůstat věrný pravdě a také umět odpustit, i když se mně děje nějaká křivda, protože bez toho odpuštění si myslím, že se ta naše kultura jako nedokáže posunout k něčemu lepšímu.
11: Co ten dnešní slavnostní den znamená pro brněnskou diecézi?
10: Tak pro nás to není jenom nějaké zarostiučinění, není to jenom o tom, že bychom se dívali do minulosti, není to nějaké jako, když to trošku odvážně nazvu, kladení věnců k památníku jako našich hrdinů, není to pohled do minulosti, ale pro nás je to především jakoby pohled do současnosti a do budoucnosti. Protože opravdu jako oba dva ti kněží, nejsem tak úplně nejmladší, takže si dokážu představit, že kdyby nezemřeli, asi bychom se i potkali třeba v rámci nějakého slavení, nějaké bohoslužby, tak pro nás jsou to opravdu jako současníci a jsou to lidé, kteří mají co říct a myslím si, že mají, nebo ten jejich život má silné poselství a je výzvou právě nejenom pro brněnskou diecézi, ale vůbec pro celý ten kraj Jižní Moravy a také Vysočiny.
11: Jeden se narodil roku 1912, druhý roku 1920. Vy za chvíli musíte jít dovnitř, no musíte, půjdete.
10: Už se těším.
11: Přesně, do pavilonu P, kde bude mše, kde bude to blahořečení. Vy jste si připravil nějaké poselství pro ten účel?
10: Já jsem si poselství nepřipravoval, poselství si připravoval pan kardinál Michael Černý, ale myslím si, že to poselství pro nás, pro všechny z toho celého dne je opravdu tím poselstvím těch dvou mučedníků, to znamená věrnost pravdě, síla lásky a schopnost odpouštět. A to bych chtěl taky všem nám, posluchačům i lidem tady na brněnském výstavišti popřát, abychom s tím tady odsud odcházeli do našich životů.
11: Já vám děkuju za rozhovor. Pavel Kavka, generální vikář brněnské diecéze. Hezký den a děkuju za vaše slova.
10: Děkuju a hezké odpoledne.
11: Posloucháte speciál, který vysílá několik stanic, a to Radiožurnál, Český rozhlas Plus, Český rozhlas Brno, Český rozhlas Vysočina a také Český rozhlas Zlín. Posluchače z výše zmíněných stanic. Před chvílí jsme mluvili s generálním vikářem brněnské diecéze. Ten příběh kněží Jana Buly a Václava Drboly připomíná brněnská diecéze nejenom na té dnešní slavnosti. Už během roku vyráželi lektoři do škol, aby osud obou mučedníků přiblížili studentům.
12: Farář Babicí vedl katecheze pro děti. Takže to je Václav Drbola.
13: Povolání.
14: Anna a Izabela z 5. třídy základní školy v Přibyslavicích nedaleko Třebíče na Vysočině dostali do rukou dva protokoly. Jeden se jménem Jan Bula, druhý se jménem Václav Drbola. Právě teď hledají malé papírky, které jim informace odhalí.
15: Takže cvičil v Orlu, hrál ochotnické divadlo, rád maloval. Takže to byl Jan Bula. Kněz farář v Rokytnici nad Rokytnou.
16: Takže proč se o Janu Bulovi mluví jako o mučedníkovi?
17: Protože v dopise na rozloučenou napsal, můj život nebyl nadarmo.
14: Nápovědy ukryla lektorka na chodbě nebo taky ve třídě. Aně a Izabele postupně dávají dohromady střípky z života obou mučedníků.
18: Datum narození, kdy zemřeli, kde pracovali.
19: A třeba co dělal ještě za práci a co se stalo a tak.
20: Co vás na těch příbězích zaujalo, co jste třeba zjistili?
21: Že byli hodně mučeni a byli tak dlouho ve vězení.
14: Materiály dětem přinesla katechetka Renata Lojdová. Výuka trvá asi 2 hodiny.
22: Máte vy nějaké svaté? Třeba svatý Václav. Nějaká žena třeba byla taky svatá v historii?
23: Tento program se jmenuje Vykonstruované procesy 50. let, takže to zahrnuje celé to období od nástupu komunismu po druhé světové válce, co ty procesy znamenaly, co to obnášelo, kdo všechno tím byl postižený a pak se právě dostáváme v tom programu k těm dvou kněžím, k Janu Bulovi, Václavu Drbolovi.
14: Podle Renaty Lojdové je potřeba látku přizpůsobit tak, aby ji děti pochopili a snadno vstřebali. třeba právě pomocí příběhu.
23: Jan Bula byl takový spíš extrovert, byl takový povahou jako otevřený, společenský. Je jim tady, řekla bych, i blížší těm dětem, protože byl rodák tady nedaleko právě z Lukova u Moravských Budějovic, působil v Rokytnici nad Rokytnou. Václav Drbola byl takový zase uzavřenější svou povahou, byl takový introvert, ale lidmi ve své farnosti velmi oblíbený, protože byl takový opravdu jako hluboce věřící, poctivý, táhl lidi tou svou opravdovostí.
14: Oba kníží byli odsouzení v takzvaných babických procesech.
23: V roce 1950, kdy biskupové rozeslali do všech farností ten oběžník, aby podpořili věřící lidi v té vytrvalosti ve víře, tak oba dva neodmítli a přečetli ho před svými věřícími ve svých farnostech. No a to, co jim bylo také společné, bylo, že byli osloveni tím Ladislavem Malým, který je chtěl tak trošku vyprovokovat, oslovili je s tím, aby vyspovídali arcibiskupa Berana, ale potom zjistili, že je to jenom taková provokace a velká lež a doplatili na to.
14: Přípravy k procesu blahořečení Jana Buly začaly v roce 2006. V roce 2011 se k němu přidal i Václav Drbola. Hana Novotná, Radiožurnál.
1: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno
14: k blahořečení Jana Buly a Václava Drboly.
11: Tento speciál vysílá také Český rozhlas Vysočina, Český rozhlas Zlín a Český rozhlas Plus. My jsme na brněnském výstavišti jenom pár metrů od pavilonu P, kde bude samotný akt blahořečení. A naším dalším milým hostem je Jan Růžička, církevní historik. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
11: Klíčový historik, protože vy jste vedl tu historickou část úspěšného beatifikačního procesu českých kněží a mučedníků Jana Buly a Václava Drboly. Jak jste se k tomu dostal?
2: No, byla to v podstatě taková nějaká souhra okolností, kdy já jsem studoval doktorské studium v Olomouci a jednou mě zavolal předseda církevního soudu, doktor Karel Orlita, že hledají historika, který by jim pomohl právě s tou základní heuristikou. Tak to tak nějak začalo, že se to sešlo. Ale jinak já jsem tam nebyl sám, ještě tam byla tříčlenná historická komise, takže my jsme tak spolupracovali, bylo to jako kolektivní tvoření.
11: A už tenkrát vám byla známá ta jména? Jan Bula, Václav
2: Drbola. Já jsem znal Václava Drbolu z hodou okolností z toho důvodu, že jsem z Bučovic a on tam 7 let působil a když jsem studoval v Olomouci, tak jsem si zapsal náhodně jeden seminář na historii, který se zabýval lidovou stranou po únoru 1948 a měl jsem zpracovat nějakou seminární práci a tam už jsem se s ním setkal, protože on působil v lidové straně v Orlu, tedy v těch spolcích.
11: Jak vypadalo to období, kdy oba dva kněží zavřeli a odsoudili je k trestu smrti? Za co to vlastně bylo, jakoby?
2: Tak bylo to v době, kdy to byla doba vymknutá z kloubů. Bylo to opravdu tak, že oni působili oba dva v prostoru toho Třebíska, Moravskobudějovicka jako běžní venkovští kněží, ale tam byla poměrně silná rezistence, nespokojenost s tím nastupujícím komunistickým režimem. A byly tam určité skupiny, které o sobě věděli, chtěli navazovat na nějaký odboj, který tam probíhal za druhé světové války. A do toho přichází Ladislav Malý. Člověk dodnes ne zcela vyjasněnou totožností a on vlastně k oběma těm kněžím se dostává s tou historkou, že hledá zpovědníka pro pražského arcibiskupa Berana, kterého údajně osvobodil z domácího vězení. K tomu Janu Bulovi měl ještě blíž tím, že oni spolu chodili na gymnázium. Na ten nižší stupeň gymnázia, takže to vlastně jeden z prvních lidí, které on navštěvuje po tom, co se vrátil ze zahraničí. Ale u obou dvou použil tady tuto historku. Oni vlastně přislíbili, že půjdou tak, jak třeba lékař, kdyby byl zavolaný, že k nějakému zraněnému člověku, tak oni řeknou, ano, my posloužíme tu zpovědí. A pak už vlastně to nejde zpátky. A ty události nabírají rychlý spád. Jsou oba dva zatčeni ještě předtím, než dojde v Babicích na Vysočině potom k tomu vyvrcholení tragického působení Ladislava Malého, kdy to stojí život 3 funkcionáře místního národního výboru. A pak vlastně je to využito, protože ta vražda má hroznou sílu. Odsoudit někoho z toho důvodu, že usiloval o nějaké svržení režimu nebo byl v kontaktu se zrádnou emigrací, nepůsobí tak silně, jako když řeknete, ale to jsou lidé, kteří pomáhali tomu vrahovi. Takže z tohoto důvodu oni jsou vlastně souzeni. Jan Bula jako člověk, který mu pomáhal, který byl odbojářem údajným a u Václava Drboly tam je absurdně on se má doznat k tomu, že navedl toho Ladislava Malého k tomu, aby šel do té babické školy, která sousedila s tou jeho farou a tam provedl nějaký takový násilný skutek.
11: Měli při tom vykonstruovaném soudním procesu nárok alespoň na nějakou elementární obhajobu?
2: No, tak byli tam jejich obhájci, kteří nejenom, že hájili u toho soudu, ale potom podávali ta odvolání. Oni se odvolávají právě i pro tu skutkovou podstatu, nejenom pro vyšší trestu, ale pro tu skutkovou podstatu, že opravdu, říkají, ne, my jsme tady nestáli za vraždami, ale to nemohlo stejně nějak stačit, protože o těch rozsudcích bylo rozhodnuto ne ani tím soudem, o těch bylo rozhodnuto vrcholnými funkcionáři komunistické strany, kteří byli v politickém sekretariátu UVKSČ. Ti řekli, co prokuratura navrhne a co prokuratura navrhla, k tomu soud odsuzoval.
11: Vy jste se dostal k materiálům, které by vypovídaly o tom, jaké byly poslední chvíle těch obou mužů?
2: U toho Jana Buly máme úžasný dokument těch posledních chvíl a to jsou ty dochované dopisy. Hmm. Kdy on teda s těmi, kterými se nemohl setkat, si píše jim dopisy, loučí se s nimi, právě tam...
11: Dělá to i tu poslední noc před popravou?
2: Ano, přesně tak.
11: Před vraždou?
2: Před tou popravou, nebo justiční vraždou, když to tak nazveme. A to je jako velmi silné, když to vezmete poprvé do ruky, vidíte ty papíry, popsané obyčejnou tuškou, na některých místech potrhané barevnou tuškou, má to obrovskou sílu. A to bylo to štěstí, že on byl odsouzený později, ne v tom prvním procesu, a popravený až vlastně v květnu roku 1952. U Václava Drboli toto nemáme, protože on byl vlastně odsouzený za pár týdnů po tom soudu a ten byl vlastně za 10 dní po té vraždě, která se nevyšetřovala jako vražda, o to nešlo.
11: Tam je taky doložitelné, že s Janem Bulou se přišla rozloučit jeho maminka, asi jenom na těch 10 minut.
2: Je to ve vzpomínkách takto zaznamenané vlastně o těch příbuzných.
11: Co vlastně rozhodlo, že oba dva tito muži budou blahořečeni?
2: Tak oni jsou blahořečení jako mučedníci. U těch mučedníků se musí zjistit vlastně 3 skutečnosti. To je ta skutečná smrt, že ta smrt je z nenávisti pro víru, to je tam celkem zřejmé. Kdyby nebyli kněžími, tak to jich zavinění, ten kontakt s tím Ladislavem Malým byl tak malý, že by to na ten jeho provaz na tu oprátku nebylo. No a pak tam má být ještě to, že oni to přijímají. Jo, přijímají to. A u toho Jana Buly, říkám, je to úžasně doložitelné díky těm dopisům, u toho Václava Drboli víc už jako deduktivně, jo, a vycházelo se z toho, jak žil ten život předtím.
11: Když se podíváme na vaši profesi při tom beatifikačním procesu jako historik, zkoumáte zejména co?
2: Je to srovnatelné v podstatě s jakýmkoliv historickým výzkumem, takže pokud jsme se měli zabývat tedy doložením těch 3 skutečností, o kterých jsem mluvil, tak zhromáždit všechny prameny, které jsou relevantní, které se týkají těch to mužů, a v podstatě člověk, který začíná nějakým zápisem v matrice narozených, respektive pokřtěných, no a nekončí teda protokolem o popravě, musí samozřejmě jít ještě dál, ale je to velmi pestrá paleta těch různých pramenů.
11: Ten akt blahořečení se blíží. Řekl byste, že to může být vlastně první stupeň k svatořečení v případě obou mužů?
2: Tak to v církvi je, že to blahořečení je prvním stupněm, dokonce odvolatelným, rozdíl od toho svatořečení, ale nikdy se to teda ještě reálně nestalo. A uvidíme. Teď už to by nebyla ale tak záležitost nějakého historického dokazování, ale v podstatě hledání toho božského důkazu, a to by bylo třeba nějaké zázračné uzdravení na přímluvu tady těchto, nebo na modlitbu při přímluvě tady těchto dvou.
11: Ono je běžné, že celý ten proces trvá takhle dlouho, vlastně několik desítek let.
2: Může to tak být. Prostě byla tam nějaká část zjišťovací, vyšetřovací, to je v té diecézi, ta trvala, řekněme, 10 let, no a pak dalších 10 let probíhala ta rozhodovací v tom Římě.
11: Od roku 1989 je to teprve druhý úspěšně zakončený proces blahořečení v České republice. Není to málo?
2: Je to možné, když se podíváme třeba na Slovensku, že je jich víc, Slováků je méně, ale dařilo jsem to. Hodně záleží na tom, že opravdu musí tam být ta pověst té svatosti. Jako musí to opravdu vycházet z toho, že opravdu ti lidé jsou přesvědčeni, že tady ten je mučedník, ten je svatý, ale tím to nestačí, jo? U toho to nekončí. Je potřeba, aby se sešel tým opravdu kompetentních lidí, a pak taky vnímáme, že je tam i to boží působení. Jo? Takže plně se to podařilo.
11: V Česku jsou i další kandidáti na blahořečení. Asi nejdále je proces matky Vojtěchy Hansmanové.
2: Hansmandové, ano.
11: Hansmandové. Ta byla už dříve prohlášena za ctihodnou, dále arcibiskup Stojan. A prý v blízkém jednání je taky právě osoba arcibiskupa Berana.
2: Vlastně vždycky ty kauzy se vedou v té dané diecézi, kde zemřeli, případně se to deleguje, takže nemůžu říct přesně, jak na tom jsou, ale Vojtěch Jasmandové to je opravdu kauza, která se zpracovávala v Brně, ale ona to má trošku horší oproti těm dvěma kněžím, že ona nezemřela tím tou násilnou smrtní mučednickou, takže tam i pro to blahořečení je potřeba ten božský důkaz, ten zázrak, což tady u těch mučedníků není. Takže o to je to vlastně, řekněme, jednodušší.
11: Církví potvrzený zázrak, tak ano, je to přesně ano, v těch parametrech. Jak moc je celý ten příběh těchto dvou za chvíli blahořečených mužů podle vás známý v české veřejnosti? Řada lidí říkala, že ta jména slyšela poprvé.
2: Myslím si, že opravdu je to spíš jako omezené tady na tu brněnskou diecézi a především teda na místa, ve kterých oni reálně žili. Ale zase na druhou stranu komunikační tým biskupství brněnského si myslím, že udělal hodně práce od jara tohoto roku, aby do povědomí širší veřejnosti se ta jména dostala.
11: Jan Růžička, církevní historik, děkuji za rozhovor a za vaši práci. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Děkuji. Naschledanou.
11: A v takzvaných babických procesech, o kterých Jan Růžička mluvil, odsoudila justice stovku lidí, 11 popravila, a to včetně farářů Jana Buly a Václava Drboli. My si teď připomeneme, za jakých okolností se v 50. letech minulého století zinscenovaný proces odehrál.
3: V květnu byly popravené, no já jsem si v červnu narodil. 52.
4: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
3: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že jeho škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
4: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
5: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
13: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednou z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
4: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
13: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
4: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
24: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
4: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
24: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
5: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátilo poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
4: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti. Střebícka, Daniel Zach, Radiožurnál.
1: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno.
25: K blahořečení Jana Buly a Václava Drboli.
11: Speciál, který vysílá také Český rozhlas Plus, Český rozhlas Zlín a Český rozhlas Vysočina. Jsme na brněnském výstavišti. Teď už je tady téměř liduprázdno, protože většina lidí, neboť už se blíží 14. hodina vnitř pavilonu P, ale jeden přeci jenom zůstal. Václav Jura, vedoucí organizačního týmu slavnosti blahořečení. Vojtěch. Vítám vás tady, dobrý den.
26: Děkuju a přeju hezké odpoledne i všem posluchačům.
11: Na co myslíte právě teď, kromě toho, že jste Vojtěch?
26: Teď myslím na to, že mám radost, že všichni dokázali opustit tady tu volnou prochu, kde to byl takový malý festival polední, koncert, skákací hrady, catering, spoustu přátelských setkání a dokázali si jít sednout a teď bude ten závěrečný slavnostní hřeb toho dne, tak pevně věřím, že to pro ně bude nejen zážitek, ale i něco důležitého pro jejich život.
11: Přicházejí ještě další lidé, ale to jsou lidé v tričkách dobrovolníci. Kolik takových dobrovolníků máte?
26: 170 lidí vlastně od včerejších 6. ranní hodiny tady pracuje. Nejdřív jsme to museli celé postavit, naskládat ty židle, postavit všechny pódia. Dneska tady slouží, aby to všechno fungovalo a ještě do půlnoci tady budeme makat, aby jsme to zase byli schopní.
11: Mluvil tady o těch reakcích. Ano, na první pohled by člověk neřekl, že je tady vlastně blahořečení, že je tady církevní svátek.
26: My jsme, když jsme to chystali, tak jsme si říkali, že to není jenom nějaká, řekněme, církevní akce ve smyslu mše svaté, ale že bychom chtěli, aby to byla setkání celého toho církevního společenství. A tam patří i malé děti a ty rozhodně nevydrží 2 hodiny někde sedět. Já mám 2 malý kluky a ty se nejvíc těší na 6 skákacích hradů. Takže jsme to chtěli pojmout tak, aby každý si tady mohl najít to svoje a někdo sedí a poslouchá celý program a to je skvělé a někdo možná uslyší jednu větu a třeba ta se ho právě dotkne.
11: A to bude taky skvělé.
26: Přesně tak.
11: Dobře, ale proč komiks, proč animovaný film? Co to je za žánry?
26: Já jsem původem markeťák a my jsme si v tom přípravném týmu prostě řekli, máme tady nějaké, řekli jsme si, ty 2 lidi nikdo nezná v české společnosti. Jsou takřka neznámí, když bychom to srovnali, já nevím, s Páterem Toufarem nebo s kardinálem Beranem. A my jsme si řekli, že to je různé cílové skupiny. Taky můžeme animovaný film a knížku. Máme tady mladí lidi na kreslí komiks. To kreslili 17-letí studenti střední odba školy grafické. Máme tady lidi, kteří potřebují na přednášku, anebo žádnou přednášku nechtějí a chtějí noční pouť. Takže jsme se snažili průřezově přinést každému to, aby se s tím příběhem obou těch blahořečených mohl setkat tím způsobem, který mu je blízký.
11: Kolik zatím prošlo lidí turnikety?
26: Máme informaci, že teď v těch 2 pavilonech je 13 200 lidí.
11: Blahopřejeme. A co byste chtěl, aby si ti lidé odtud odnesli?
26: Tak kromě toho, že budou mít, věřím tomu, hezký a zajímavý zážitek, který možná i za pár týdnů vyprchá, tak jsme... Bych si přál, aby si odnesli jedno z těch hesel, věrnost pravdě, síla lásky, moc odpuštění. Ty hesla nevznikly náhodou, my jsme úplně na začátku oslovili 50 lidí, aby si přečetlo ten životopis obou a aby nám napsali, co to, jak to na ně působí. A z toho jsme přišli na tyto 3 hesla. A já si myslím, že v dnešní době, která má spoustu výzev, která ta společnost je tady rozdělená, tak myslím si, že kdyby každý člověk si jedno z těch hesel vybral, který mu přijde nejbližší a něco s ním udělal ve svém životě, tak to může být cenné. A takový překvapení, každý z těch účastníků, když bude odcházet, tak dostane osobní dopis s takovým poselstvím na přečtení doma, třeba právě, aby udělal nějaký malý krok ve svém životě a když to udělá 13 000 lidí, tak to může změnit třeba i něco velkého.
11: Vojtěchu Jurásku, děkujeme za to, co jste s celým týmem tady předvedl a připravil, ale děkujeme i za to, co jste řekl. Díky moc, Vojtěch Jurásek, vedoucí organizačního týmu slavnosti blahořečení. Naschledanou.
26: Díky moc a přeju všem krásný den.
11: A před malou chvílí už opravdu začala tady na brněnském výstavišti slavnostní mše, kde budou blahořečeni 2 kněží, Jan Bula, Václav Drbola a všechno sleduje uvnitř reportérka Hana Novotná.
0: Dobrý den, zástup biskupů a kněžích zamířil k hlavnímu pódiu za doprovodu zpěvu sboru. Teď se pomodlí, aby blahořečení proběhlo a papežský legát Michael Černý přečte list Lva 14. Jenom doplním, že je tu 300 biskupů a kněží a 320 ministrantů. Na mši použijí při takzvaném proměňování kalich, který používal přímo Jan Bula. Pro tuto příležitost ho přivezli z expozice na faře v Lukově.
11: Musel se kardinál Michael Černý na dnešní blahořečení připravovat víc než jindy?
0: Michael Černý je původem brněnský rodák. Jeho rodina se přestěhovala do Kanady, když byl dítě, a dnešní blahořečení Jana Buly a Václava Drboli je prvním blahořečením, kterému předsedá. Připravit se musel hlavně po jazykové stránce. S lektorem posledních několik měsíců zdokonaloval češtinu, aby v ní mohl sloužit mši. Já jsem s ním včera mluvila a říkal, že poselství obou mučedníků má přesah i dodnes. A to v tom smyslu, že si nemůžeme jen stěžovat. Je podle něj důležité být pravdivý, odvážný a vytrvalý ve způsobu, jakým čelíme výzvám dnešní doby.
11: Tak děkujeme za informace přímo zevnitř z pavilonu P. To byla reportérka Hana Novotná. Zatím naslyšenou, Hano.
0: Naslyšenou.
11: No a naším dalším hostem je Pavel Mikšů, teolog. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
11: Chtěl byste být radši vevnitř, co?
6: Myslím si, že tam brzo půjdu, když mě pustíte.
11: Pár otázek a jdete dovnitř. Co znamená, když je někdo blahořečený?
6: Je to asi tak, že když máte nějakého přítele běžně za života, jste v nějaké těžkosti, tak často křesťané poprosí toho druhého o pomoc nebo taky o modlitbu. Ale to je malý dosah, řekl bych. Je to v pořádku, je to malý dosah. No a když je někdo prohlášen za blahořečeného, tak je přítelem teď každého člověka, který se o pomoc k němu chce obracet. A to blahořečení, tak zní to tak jako hodně staročesky. Vlastně znamená to, že člověk je u Boha, že mu prostě dobře, že je šťastný.
11: Často se to plete se svatořečením, ale určitě. Tohle je jenom první krok.
6: Tak, to je možnost. V podstatě takový jakoby první krok. To blahořečení říká, že ten člověk je u Boha, prostě v nebi. Takhle jednoduše to je. To papež vyhlašuje listem, který za chvilku bude přečtený. A je to, řekněme, pro tu místní církev, řekněme brněnskou diecézi, Brno a okolí. A když je potom někdo svatořečen, tak to platí pro tu univerzální církev a má své místo v kalendáři, oslavuje se.
11: A není to automatické, ale že ten, kdo je blahořečený, stává se svatořečený. Co se tam musí ještě odpracovat?
6: Někteří jsou na té stand-by listně docela dlouho, často i století. Ten proces samozřejmě se různě vyvíjel a měnil. První svatořečený nějakou, řekněme, oficiální cestou byl svatý Oldřich, a to je, pokud si nemýlím, 11. století, do té doby to probíhalo, řekl bych, trošku lidověji. Teď se pečlivě zkoumá, jestli člověk opravdu žil tak, jak měl, než v tom smyslu, že byl dokonalý, ale jestli v našem případě u těch otců Jana Buly a Václava Drboli, tak jestli až dokonce byli věrni tomu, co říkali a žili. Ne v tom, že by nemohli mít nějaké slabé chvilky nebo pochybnosti, ale jestli ten jejich život je prostě konzistentní. To se všechno zkoumá už v tom prvním procesu, v tom blahořečení. A potom k tomu svatořečení v zásadě se požaduje další, řekněme, přezkoumání, a tady je potřeba, aby na přímluvu těchto blahořečených byly alespoň dva zázraky. Takže to je takový obvyklý postup, ale pokud jsou to mučedníci, což je tento případ, tak to může být jinak.
11: V tomto případě u mučedníků není tedy potřeba církví potvrzeného zázraku?
6: Ten proces se různě upravuje a vyvíjí, ale zpravidla je to tak, že to není nutné. Mučedník se bere jako ten, který už jakoby dosvědčil to svoji věrnost právě tím položením života.
11: Jak se pak v církvi s odkazem blahořečených nakládá?
6: Zpravidla je to tak, že i v tomto případě je stanoveno nějaké místo, kde budou ty jejich ostatky, pokud jsou, což taky ne vždycky jsou. Třeba si Jan Vula byl spopelněn a ta jeho urna byla rozprášena, nikdy se ty ostatky nenašly. Takže něco, co souvisí s jeho životem, tak je to kus toho ornátu, ve kterém měl tu první mši svatou, jsou uloženy na nějakém místě, aby to místo symbolicky mohlo připomínat ten jeho život. Zpravidla je to někde, kde to souvisí s jejich životem, tam, kde působili, nebo tam, kde byli pohřbeni. Vzniklo to vlastně tak, že na hrobech prvních mučedníků v Římě stavěli křesťané, když už to potom bylo možné, ve 4. století kostely, takhle vlastně ta tradice vzniká. Takže ten odkaz není jenom připomínání toho, co oni prožili nebo jak žili, vždycky je tam nějaký současný moment. A u Jana Buly a Václava Drboli je to ten vzkaz, že věci v životě, některé mají takovou důležitost a takový smysl, že stojí za to vytrvat až do smrti a

0: Václava Drboli, jaké poselství ten jejich příběh nese do dnešní doby?
1: Jak už jsem částečně říkal, byli to vlastně obyčejní chlapi, úplně vesnický kluci, jeden ze Staroviček, druhý z Lukova, což jsou i dnes poměrně malé obce, kteří neměli nějaké ambice stát, dělat nějakou církevní kariéru. Byli to venkovští faráři, takhle svůj život chápali a byli v tom spokojení a šťastní. Jeden byl introvert, druhý extrovert, oba byli poměrně hodně oblíbeni. I z těch fotografií, z výpovědí těch lidí je to prostě vidět a cítit. A oni chtěli prostě žít svůj normální kněžský život, být lidem blízko tam, kde jsou, pomáhat jim prostě v tom životě. Takže ten odkaz je, že není malých příběhů. Že není malých příběhů a pokud, jak říká Viktor Emanuel Frankl, žijeme ten svůj příběh tak, jak máme, tak ti, kteří se dívají, tak jsou za to vděční a přinášíme jim tím kus radosti, naděje a smyslu do života.
0: A vy jako člověk, který nezažil 50. léta minulého století, jak se díváte na to, jak ti dva se chovali v posledních hodinách svého života? Co to v nich bylo za sílu?
1: Nezažil jsem 50. léta, jsem za to vděčný. A můj táta, který je ročník 35, tak byl vlastně žákem toho číhožského faráře, takže třeba příběh umučeného kněze se u nás vyprávěl v rodině vlastně často. A na tohle jsem byl nějak díky tomu od malička hodně citlivý. A vlastně jsem z toho měl na jednu stranu strach. Vyrůstal jsem ještě za komunismu, bylo mi 13, když ta železná opona padla a moje rodina nepatřila do nějakého, řekl bych, toho prvního sadu disidentů, ale do toho druhého už ano. To znamená, dělali věci, které byly tehdejším režimem považovány za zakázané, ilegální činnost a tak dál. Takže i ve mně byla taková jako malá dušička, kdy to praskne, kdy třeba někoho z rodiny zavřou. A jsme prostě věděli, jak se s těmi lidmi zachází naprosto brutálně. Takže to, jenom, aniž bych chtěl nějak posluchače šokovat, ale Janu Blovi vymlátili všechny zuby. Jo, když maminka mu přinesla potom nějaký řízek, to mi říká, mami, musíš mi to nakrájet, tohle já prostě nejsem schopný sníst. To nejsou věci, které by člověk chtěl zažívat, určitě to nechtěli zažívat ani oni. Ale Jan byl vlastně v těch posledních hodinách ještě mohl poslat dopis a v něm píše, že vlastně to jediné věci, že nemiloval dost, že prostě neprojevoval těm lidem, kteří kolem něho byli a Pánu Bohu dostatek jako vděčnosti a radosti za ten život, který mohl prožívat. Takže chceme-li, tak něco z téhle síly v něm bylo.
0: Kdybych to řekl méně vznosně, ale světsky, byli to frajeři?
1: Ano, ano, určitě ano. Rozhodně oni by si to o sobě asi říkat jako nechtěli, ale určitě ano. No, jak jsem říkal, není jako balých příběhů, oni na tom jevišti světa prostě nepočítali s tím, že budou hrát tuhle roli.
0: Pavel Mikšů, teolog, další host speciálního vysílání radiožurnálu Českého rozhlasu Plus, Českého rozhlasu Brno, Českého rozhlasu Vysočina, Českého rozhlasu Zlín, odtud z brněnského výstaviště. Děkuji vám za vaše slova, mějte se hezky a už vás propouštíme, můžete jít zpátky do pavilonu, mějte se krásně. Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak, o tom už jsme mluvili, u mučedníků platí výjimka. Jak vypadá beatifikační proces už za okamžik? Vám teď v krátkosti shrneme právě na příkladu Jana Buly a Václava Drboli.
2: Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babickým případem.
3: Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
2: Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
4: Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboli.
2: Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
4: V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré

0: veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické, a všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové, a celý ten proces může trvat desetiletí.
1: Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku. Nadežda Hávová, Radiožurnál.
2: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno
3: k blahořečení Jana Buly a Václava Drboli.
4: Samotný akt blahořečení ve 14.45, což je právě teď, začne přednesením žádosti o blahořečení obou kněží a jejich životopisů diecézní administrátor kauzy Karel Orlita a poté kardinál Michael Černý, který slavnosti předsedá, z pověření papeže Lva 14. přečte apoštolský list, kterým papež zapsal Jana Bulu a Václava Drbolu do seznamu blahoslavených. Následovat bude odhalení obrazu blahoslavených, no a po skončení mše svaté tady na brněnském výstavišti budou mít věřící možnost uctít ostatky blahořečených kněží v kapli přímo na výstavišti, anebo si na venkovním pódiu poslechnout koncert. Pořadatelé očekávají, a už se jim to splnilo, že by mohlo dorazit až 13 000 lidí. Turnikety, jak už jsme o tom mluvili před několika minutami, jich prošlo víc než 13 000. Jinak, kdybyste se mi ještě měli cestu a jste z Brna, tak podrobný program je na webu a na ty dnešní oslavy naváže zítra v 10 hodin v Lukově na Třebíčsku, což je rodiště Jana Buly, děkovná mše, a v Jihlavě bude od 17 hodin pod vedením pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla mše v místě, kde byli kněží Bula a Drbola popraveni. No a naším dalším hostem je Pavel Helán, písničkář. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Co vy tady?
5: Já jsem se tady tak octl jako muzikant v ranním programu, kdy jsem měl možnost prezentovat píseň pro Bulu a Drbolu, kterou jsem napsal. Ale já jsem ji spíš sestavil. Použil jsem autentické výpovědi z těch spisů STB, co píšou o panu Bulovi, a dopisy na rozloučenou. A tak jsem si to celé přečetl a z toho základu jsem psal verše, pak jsem tu píseň dokončil a rozplakal jsem se u toho, protože to se mi stalo poprvé v životě, protože ten příběh je tak strašně silný, že ta píseň vlastně vznikla úplně sama. Takže já jsem autor písně, která mi byla dána. Já ani nemůžu říct, že jsem to napsal.
4: Co vás na tom fascinuje, na tom příběhu?
5: Ta ohromná obyčejnost ve srovnání s tou ohromnou podlou krutostí toho režimu tehdejšího.
4: Jak si to asi představujete, že to tenkrát bylo? Dva obyčejní a teď se dostávají do soukolí kdy toho monstra.
5: Já si představuju tu scénu, kdy přijíždí ta stará Tatra černá a z toho vysedají ti dva soudruzi, zaklepou na dveře fary a řekne prostě v zájmu, ve jménu, jak to bylo tehdy, nevím, v zájmu pracujícího lidu, nebo půjdete s námi, jste zatčen. A dokonce je tam v tom spisu zachycen výsměch. To byli takoví gauneři, ti estebáci, že oni toho kněze nejenže zatkli, ale oni se mu vysmívali, já jsem to dal do té písně. Jste zatčen za protistátní činnost, jak je to možné při vašem poslání? Jak je to možné? Vždyť jste kněz, máte šířit dobro a jste zatčen. Jak je to? Oni ještě se ptají, jak je to možné? To je tak zvrácené, že jsem to dal do té písně.
4: Citoval vlastně text té písně, kterou my uslyšíme potom na závěr našeho rozhovoru před 15. hodinou. To bude asi rozhlasová premiéra, ne? Jestliže to vzniklo takhle narychlo.
5: Ano, byla ta píseň dokončena minulý týden a toto je rozhlasová premiéra a na Českém rozhlase s panem Janem Pokorným. Tak co víc si přát?
4: Na několika českých rozhlasech, jak už jsem říkal, vysílá tuhle akci nejenom Radiožurnál, ale i Český rozhlas Brno, Český rozhlas Zlín, Český rozhlas Plus, Český rozhlas Vysočina. Všude Pavle Heláne uslyší vaši písničku. Jak vznikla tam bylo zpětáně, nebo už něco jste měl čuplíko a jenom jste sáhl a říkal se, tahle harmonie by mohla být.
5: Mezi muzikantama se říká, že když chce napsat song, tak vždycky to musí začínat a mol, kryl, akustickou kytaru, jo. Takže takhle, já jsem se pokusil...
4: Mě takhle začíná i bedna od whisky. Tak.
5: Aha, to je pravda.
4: Ale to je taky protest song vlastně. Promiňte, za nejplnou
5: poznámku. Ne, vy jste muzikant, já vidím, že jste muzikant. Ale prostě, amol, tři černí mravenci, topí se v slze sny, nápisy na věnci a na koruně trny. Ten amol protestní, dneska by mladí řekli, že to má ten vibe, jo? Že to má v sobě trošku toho Kryla. A tak začal jsem jako Krylem, jo? Tam člověk chybu neudělá. A pak jsem asi týden přemýšlel, jaký bude refrén. Konec jsem to zvolil na jednom jediném tónu. Že ty slova ani smrt, ani život, ani andělé, ani vlády, že to dopadá na jeden tón jako kladivo, jako vadlina. Takže tam jsem se právě oprostil od melodie.
4: Vy máte Karla Kryla hodně rád.
5: Jo. No tak on byl nejlepší. Jako.
4: V čem bylo jeho kouzlo?
5: Autenticky a nasyrovo to prostě řekl v tehdejší době a vůbec se nebál. Byl vlastně nezlomnej, nezlomnej, přímej. Já myslím, že toho lidi milovali.
4: No. Byl jste někdy na koncert?
5: Už to nestihl.
4: Už jste to nestihl.
5: Já jsem byl malé dítě. Já jsem se dostal k dospělosti, takže spoustu věcí jsem nestihl. Třeba Larda Cohena jsem nestihl se. Jako, a žil spoustu věcí jsem tě nestihl, ale snad jednu dobu písně jsem dneska stihl.
4: Napsal.
5: Stihl napsal.
4: A my stihneme za chvíli odvysílat. Vy jste čistě profesionální písničkář?
5: A díky pár let už se tím živím, že jezdím od města k městu a píšu písně a ty zpívám. Tedy singer-songwriter, jak se tomu říká anglicky. Ano, jsem písničkář a jsem rád. Beru to jako zázrak, že je to vůbec možné živit se takhle muzikou.
4: No. Řekl byste, že tvorba je výsostně duchovní?
5: To je dobrá otázka. Já totiž jsem se sám na to ptal, co mám o sobě říct, když mě někdo se zeptá. Na Slovensku přišel jeden pán, pořadatel koncertu, a říká, pán Helančový, nový zpěvatě, o čem zpěvatě? Já jsem říkal, já nevím, neumíte to nějak odborně posoudit, když se mě někdo bude ptát. On řekl, já jsem študovaný divadelný kritik, já si vás počujem a po koncertě vám to pijem. A po koncertě přišel a říká, vaša tvorba je duchovně milostná lirika s prvkami satíry. Takže takhle nějak asi...
4: Takže to žánrově máme zařazeno, vlastně díky slovenskému recenzentovi. Když se vrátíme k těm hlavním hrdinům dnešního odpoledne, k kněžím Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Co si myslíte, jak říkáte takhle, při jejich příběhu, řekl jste si několikrát, jak tohle bylo vůbec možné? To v těch lidech bylo a těch jako hodinného, jako jsou ti dva kněží, ale v těch, kteří po nich šli.
5: Mě to až překvapilo. Mě překvapil ten moment, který jsem vám dneska citoval, že to nebyli nějací výřadoví estébáci, kteří by teda vysedli z kůta a někoho zatkli, ale oni se mu vysmívali. Tam je to zlo, tam je to čisté zlo. A vy jste se mě ptali, jestli se tomu divím, nebo to mě na tom překvapuje. A já se stávám postupně odolným díky sledováním pořadu, co se děje se světem, který sleduju vzorně každý pátek, čerpám z toho svůj světový nadhled.
4: Tak jenom posluchačům mě říct, že to nemá domluvené.
5: Toto není domluvená reklama. Prosím vás, tento pořad, který dělá pan Pokorný s panem Břízou, by měli sledovat ve všech školách i mateřských školkách. A to by se mělo povinně sledovat jako obraz toho, co se dnes opravdu děje se světem. Že to zlo existuje dneska, že je možné poslat raketu na obytný dům na Ukrajině, že je možné prostě dneska střílet rakety v Perském zálivu a že je možné vzpomínat na to, jak před 50 lety někdo oběsil kněze výhlavy na dvoře věznice. Pořád to stejné zlo. A co se tehdy dělo se světem? Jak by tehdy vypadal ten váš pořad, kdybyste tam seděl s panem Břízou? Možná v něm jako dnes?
4: Takhle první řadě si myslím, že by takový pořad nebyl. Čím zase. Nicméně rozhlas zaznamenával právě i tyhle procesy v 50. letech, takže historikové potom mají z čeho čerpat pro svoje archivy. A my jsme pořád u toho velmi vzrušujícího tématu, by se tomu říct, odkaz těch kníží pro 21. století. V čem je zejména?
5: Za mě, abych... Já přemýšlím, tolik se tady už dneska řeklo, v čem jich odkaz od těch všichni zdůrazňujeme, jak oni zrovní a mírní žili vlastně na smrt oddaní. A jestli ten odkaz je v tom, cokoliv se děje se světem, tak tímto světem je boží láska. A to mě opírá a to mě třeba osobně žijí to vědomí. Já mám rád jednoho autora, on se jmenuje John Eldridge a on říká, there's only one safe place in this world and it's love. Je jediné možné místo, kde je bezpečno na tomto světě a to je boží láska. A o tom je ten Bula a drbola pro mě.
4: Kdy jste tady jmén slyšel poprvé?
5: Nedávno. Já se přiznám,
4: jako
5: že jsem...
4: Jako většina lidí.
5: No, nedávno. Nechal jsem si poslat v PDF-ku ještě nevydanou knihu, co vydalo Brněnské biskupství. Já jsem říkal, pošlete mi to, já si něco přečtu, možná napíšu píseň. A tak jsem si přečetl jejich životopisy o tom, jak je to reálné, co se tehdy dělo, čím prošli ti chlapi. A mě to strašně zasáhlo. Tak, já jsem fakt... to brečel u té knížky, takže v té knížce doporučuji knihu, jmenuje se to Moc odpuštění Bula a drbola.
4: My vám děkujeme za rozhovor. Pavel Helán, písničkář, byl hostem tady na brněnském výstavišti před pavilonem P, kde probíhá akt blahořečení obou výše jmenovaných kněží. No a Pavel Helán má teď taky tu unikátní možnost, že si v přímém přenosu Radiožurnálu Českého rozhlasu Brno, Českého rozhlasu Plus, Českého rozhlasu Zlín a Českého rozhlasu Vysočina poslechne svou vlastní písničku. Ona se nějak jmenuje?
5: Ona se jmenuje S Bohem, ale jako S velké B, Bohem.
4: Takže Pavle Heláne, S Bohem a děkuji za rozhovor.
5: Díky.
6: Si to představ, že by nám zatýkali faráře jako před nedávnými roky. Jen si to představ, že tady u nás na

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Zákaz na pouštění bazénů v Kunštátu by měl trvat maximálně do neděle. Cyklisté se dnes poprvé můžou projet po nové cyklostezce mezi Znojmem a Chvalovicemi. Do Městského divadla v Brně se po 18 letech vrací muzikál o Jánošíkovi a zítra bude většinou polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Zítra má skončit zákaz na pouštění bazénů i zalévání zahrad pitnou vodou z vodovodu v Kunštátu. Omezení trvalo od poloviny minulého týdne. Ke zlepšení situace přispěly srážky v posledních dnech i ukázněnost obyvatel, kteří zákaz uposlechli. Starosta města Zdeněk Vetr ze SocDem zdůrazňuje, aby obyvatelé informovali o větších odběrech vody předem.
2: Občané by měli zavolat na vedoucí kancelář vodohospodářského odboru a tam si individuálně domlouvat větší vlastně spotřebu vody, to znamená napouštění těch bazénů, aby to bylo trošku regulovatelné a neměli jsme tak silné výkyvy, které nám ohrožují množství té pitné vody a zásobování.
0: Cyklisté ode dneška můžou využívat novou cyklostezku mezi Znojmem a vinařskými obcemi Chvalovice, Nový Šaldorf a Vrbovec. Měří 4,5 kilometru a vede převážně mezi poli a vinicemi. Podél celé trasy je dnes připravený doprovodný program, například prezentace vín místních vinařů. Podle nezávislého starosty Chvalovic Roberta Vaňka nová cyklostezka pomůže bezpečnosti cyklistů.
3: Ono se to sice jako dalo obět přes okolní vesnice, ale bohužel je to delší. Když se jezdilo po 38, tak náš průjezd obcí činí 12 až 14 tisíc aut denně. Tam na kole. To je prostě někdy dnech sebevražda.
0: Cyklostezka by se v budoucnu mohla prodloužit na 6 kilometrů k blízkému městu Sušatov. Pacienti v Česku trpí pooperační otravou krve častěji než ti v zahraničí. Ročně jich je podle ministerstva přes 5 000. Lidi nově na internetu najdou, kolik případů má nemocnice, ve které je čeká operace. Stát chce počet případů snížit na polovinu. Pojišťovny by do 2 let mohly přestat proplácet léčbu sepsí, aby nemocnice motivovaly k důslednější péči. Městské divadlo Brno dnes zahajuje sérii venkovních představení na Biskupském dvoře. Po 18 letech vrací do repertoáru muzikál Jánošík a neb na skle malované. Legendu o slovenském zbojníkovi vypráví pomocí potulných herců, kteří hledají pravdu o jeho životě. Podle režiséra Stanislava Slováka se tato verze hudebně vrací k polskému originálu ze 60. let.
4: Dnes jsme si řekli, že to trošku zbavíme víc housliček a zbavíme to víc takové té ornamentality, víc k big beatu, víc se vrátíme do takového industriálu, trošku budeme tvrdší. On i ten originál v podstatě polský je big beatový, velmi jakoby silný a tvrdý.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy očekáváme ráno a večer malou oblačnost, jinak polojasno až oblačno. Kolem poledne se na severovýchodním okraji může objevit přehánka, jinde je pravděpodobnost velmi malá, a to spíše z počátku odpoledne. Teploty dnes v noci klesnou na 14 až 11 stupňů. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr může v intenzivnějších přehánkách přechodně zesílit. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, odpoledne velmi dobré a biozátěž pro zítřek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Odstavená porouchaná auta vás aktuálně zdrží na D1 ve směru na Ostravu, konkrétně v Brně na 195. a také na 216. kilometru. V Havlíčkově ulici v Jaroslavicích na Znojemsku zasahují hasiči u požáru osobního auta a nehoda je hlášená aktuálně na silnici 374 u Šebetova na Blanensku. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Do Dobré odpoledne, 4 minuty po 15. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. I v následující vysílací hodině se budeme věnovat blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Přímo z brněnského výstaviště se přihlásí reportérka Hana Novotná. Pár minut před 15:30 vám nabídneme tematický soutěžní speciál a krátce před 16. hodinou si budeme povídat s reportérkou Anežkou Hlávkovou, která se dnes účastní slavnostní bohoslužby, navíc v roli sboristky. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno.

0: Dospíval nám Petr Rezek, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 11 minut po 15. hodině. Dál pro vás v našem vysílání sledujeme slavnost blahořečení na brněnském výstavišti. Kněží zavraždění komunisty Jan Bula a Václav Drbola jsou ode dneška první blahoslavení v historii brněnské diecéze a také první mučedníci z moderních dějin, u kterých v Česku katolická církev proces dokončila. Na místě je reportérka Hana Novotná. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já můžu potvrdit, že Jan Bula a Václav Drbola byli před malou chvílí opravdu prohlášeni blahoslavenými. Už tu zazněly životopisy obou mučedníků i papežský list Leva 14. Mši předsedá papežský legát Michael Černý. Římskokatolický biskup Pavel Konzbul ho přivítal slovy Welcome in Stadl, tedy částečně v Hantecu. Celou mši provází zpěv sboru. Kardinál Michael Černý je rodák z Brna, když byl dítě, jeho rodiče se přestěhovali do Kanady. No a kvůli slavnosti blahořečení několik měsíců trénoval češtinu.
0: Kdy mají nově blahoslavení mučedníci svátek v liturgickém kalendáři?
1: Ano, tak tohle datum už víme, je to 17. června. Ještě dodám, že svatí nebo blahoslavení mají většinou své atributy. Tihle dva dnes blahořečení kněží mají jako své atributy dopisní obálku na připomínku posledních dopisů Jana Buly a kněžskou kleriku s kolárkem, tedy takový černý oděv, který kněží běžně nosili v 50. letech minulého století.
0: Říká reportérka Hana Novotná, která je právě teď na slavnosti blahořečení na brněnském výstavišti. Já vám moc děkuji za rozhovor a naslyšenou opět v 15.35.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: pondělí 8. června přivítají dobré rady botanika Radomíra Němce. Tématem bude fíkovník. Kde pro něj najít ideální stanoviště, jaké odrůdy jsou pro Jižní Moravu vhodné, co nepodcenit při pěstování a jak co nejlépe využít dvojitou sezónní úrodu sladkých plodů? O v současnosti moderním fenoménu pěstování fíků si povíme mnohem víc i díky vašim dotazům. Na setkání se těší a vás k poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno,

Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 8 minut bude 15:30. Je tady soutěžní speciál. Budeme se opět věnovat tématu blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Správná odpověď bude pro ty, kdo naše vysílání poslouchají, určitě hračka. Vyhrát můžete jubilejní dvoj-CD Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Najdete na něm písničky Pod našu faru, Chovala mě moja mamka nebo Pod javorinu a mnohé další. Pokud jste tedy od nás v uplynulých 8 týdnech žádnou cenu nezískali, volejte právě teď na číslo 726465200. A zadání prozradím po písničce.

0: Dospívala Naďa Urbánková a já mám na lince naší dnešní soutěžící paní Jitku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak já jen připomenu, že v dnešní soutěži se věnujeme tématu blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Tak a teď vám prozradím dnešní zadání, tak pozorně poslouchejte. Na brněnské výstaviště dorazili také poutníci na kolech. Jeli z Moravských Budějovic a z Velehradu. Jedna skupina se po cestě zastavila v Lukově a druhá ve Starovičkách. A já se ptám, proč právě v těchto dvou obcích, jaké mají s oběma blahořečenými spojení?
1: Ježíš, tak to nevím.
0: Nechcete si ani tipnout, zastavili se tedy v Lukově a ve Starovičkách. Jaké by mohly mít tyto obce spojení?
1: Nápověda není žádná.
0: Nápovědu bohužel nedáváme.
1: Takže to já opravdu nevím. Já jsem to tak jako moc neposlouchala, já jenom jsem... No prostě nevím.
0: Ano, to je úplně v pořádku. My jsme rádi, že nás každopádně posloucháte. A já vám určitě děkuji, že nás posloucháte, takže jste měla tu odvahu a že jste nám zavolala. Samozřejmě já vám tu správnou odpověď prozradím. Byly to totiž rodné obce. V Lukově se narodil Jan Bula a ve Starovičkách Václav Drbola. Takže, ano, takže to je naše dnešní správná odpověď. A já budu ráda, když zavoláte opět někdy příště a přeji vám ještě krásný den.
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou.

0: skupina Jelen na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 15 hodin a 35 minut. Česko má první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Římskokatoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola byli mučeni, odsouzeni ve vykonstruovaném procesu a zavražděni komunisty. Slavnost blahořečení na brněnském výstavišti sleduje reportérka Hana Novotná. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady dál pokračuje slavnostní mše. Slyšeli jsme poselství papeže Leva 14. i jeho legáta kardinála Michaela Černého. Ten je rodák z Brna a i když většinu života strávil v Kanadě, tak při mši řekl, že se sem rád vrací a cítí se tu jako doma. Taky zmínil, že Jan Bula a Václav Drbola se nechtěli stát nástroji ideologie a útlaku. Nechtěli opakovat slova, která je nutili říkat komunisté a odmítli oddělit víru od svého života. Podle Černého žijeme v jiné době, myslí si, že dnešní společnost netrestá násilím, ale vytlačuje a zesměšňuje. A právě proto je svědectví dvou mučedníků tak aktuální.
0: A jaký bude další program?
1: Tak ještě nějakou chvíli tady bude pokračovat slavnostní mše. Po ní si budou moct věřící prohlédnout a pomodlit se u relikviáře s ostatky mučedníků. Jenom doplním, že jsou v něm pozůstatky Václava Drboly a vzhledem k tomu, že tělo Jana Buly bylo pohřbeno do hromadného hrobu a nepodařilo se ho identifikovat, tak je v relikviáři část jeho ornátu. Relikviář v říjnu poputuje do kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. No a co se týče teď slavnosti blahořečení, tak po mši a uctění ostatků čeká návštěvníky pomalé ukončení akce a koncert na venkovním pódiu.
0: Z brněnského výstaviště se opět přihlásila reportérka Hana Novotná. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
1: Taky přeji naslyšenou.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Epidemioložka Renata Ciupek bude ve středu 10. června hostem poradny pro zdraví. A protože se blíží sezóna dovolených, probereme doporučení pro cesty doma, ale i v zahraničí. Která očkování jsou vhodná? Čeho si ze zdravotního hlediska všímat po návratu z dovolené? Jakou hrozbu pro nás představuje hantavirus nebo ebola, o kterých se nyní častěji mluví? A jaké spektrum nemocí nyní přenášejí klíšťata? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Doznívá píseň Nothing's Gonna Stop Us Now, teď nás nic nezastaví. Posloucháte Český rozhlas Brno, je 15 hodin a 46 minut. Slavnostní mše, při které jsou blahořečení dva kněží z období moderních českých dějin, se koná právě teď na brněnském výstavišti. Jana Bulu a Václava Drbolu, které umučil a popravil komunistický režim ve vykonstruovaných procesech, tam dnes blahořečil papežský vyslanec. Na výstavišti je i naše reportérka Aneška Hlávková, která se taky podílí na průběhu slavnosti. A poví nám víc. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Od čeho jsme tě teď vyrušili?
1: Já jsem teď doslova na pár minut vyběhla ven z pavilonu P na výstavišti. Tam ještě teď pokračuje slavnostní bohoslužba. V jejím úvodu zazněl ten nejzásadnější moment celého toho dne. Papežský legát Michael Černý přečetl papežskou bulu a tím se stali Jan Bula a Václav Drbola českými blahoslavenými. Tam je víc než 10 000 věřících. Vše se přenáší na velkoplošné obrazovky. A já ještě krátce řeknu o své roli tady. Tedy kromě toho, že jsem tu jako reportérka, tak spolu s dalšími sboristy tu hudebně doprovází mši. V pavilonu, kde je mše, stojíme hned vedle hlavního pódia. Já jsem ve sboru, konkrétně v altu, spolu se mnou je tam asi 6 desítek dalších sboristů a pak další desítky hudebníků v kapele a taky v orchestru.
0: A co takový hudební doprovod slavnosti takového formátu obnáší?
1: Náš sbor se schází běžně na zkouškách, tak toho máme nacvičeného poměrně hodně. Na to jsme ale museli nacvičit taky zpěvy, žalmy, antifony přímo určené pro, nebo i nově napsané a zkomponované pro tu dnešní slavnost. Ty texty se opírají většinou o verše z Bible o mučednících. Když bych měla uvést, co konkrétně znamená pro sbor doprovázet takovou slavnost, tak třeba dnes jsme měli zkoušku od 11 hodin dopoledne, pak jsme zpívali přímo na stage chvíli přede mší. Teď se zpívá během mše, možná je to slyšet, protože stojím kousek ode dveří do pavilonu. No a pak budeme mít ještě po skončení mše krátký koncert. No a včera večer jsme měli zkoušku od 16 hodin od odpoledne až do půlnoci. A ještě bych na závěr chtěla zmínit takovou osobní rovinu. Zvenčí mě to nenapadlo nejdřív a nemyslela jsem si to takhle předem, ale teď, když už jsem byla během mše přímo na té stage, tak se musím přiznat, že jsem měla několikrát husí kůži. A to jednak z toho přítomného okamžiku jako takového a pak taky z toho, když jsem si uvědomila, jakými útrapami vlastně ti kněží při mučení a potom i nespravedlivém odsouzení museli projít. A taky, že touto slavností vzdávají hold taky dalším obětem komunistického režimu.
0: Říká reportérka Aneška Hlávková, která nám přiblížila průběh slavnosti blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Já moc děkuji za rozhovor a přeji ještě krásný den. Naslyšenou.
1: Díky, hezké odpoledne.

Pavol Habera a Kým pri mne spíš. Posloucháte Český rozhlas Brno. Blíží se 16. hodina a naše odpolední vysílání končí. Následují zprávy a s nimi Jakub Večeřa. Po zprávách se můžete těšit na pořad Hvězdné návraty. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě pěkný zbytek dne. Naslyšenou.

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Do konce června přijímá boskovická radnice projekty do hlasování v letošním ročníku participativního rozpočtu. Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola byli v Brně prohlášeni za blahoslavené. Armáda od ledna nabrala 1400 vojáků, cílem na celý rok je 2250 i se zálohami. A zítra bude většinou polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. V Boskovicích odstartoval další ročník participativního rozpočtu. Lidé můžou radnici přihlašovat své nápady na vylepšení města. Čas na to mají do konce měsíce. Úředníci pak přihlášené projekty posoudí a o vítězi rozhodnou hlasující v anketě. Jednou z podmínek je, že nápady nesmí překročit 500 000 rozpočet.
2: V minulých letech mohli lidé navrhovat jenom nápady, které chtějí vytvořit na pozemcích města. Nově můžou přijít i z návrhy na soukromých pozemcích, pokud k tomu dá majitel předběžný souhlas. Přihlašování projektu je možné pouze přes internet. Samotné hlasování chystá radnice na listopad a zájemci budou moct využít kromě elektronické možnosti taky vytištěný anketní lístek. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola, které popravili komunisté, byli dnes při slavnostním mši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Vyvrcholil tím více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou věřící připomínat každý rok 17. června. Mše začala ve 14 hodin a 30 minut a podle mluvčí brněnského biskupství se jí účastní přes 13 000 lidí. Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahno v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vedení armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. Brněnské divadlo Polárka dnes odehraje poslední premiéru této sezóny. Inscenace s názvem Jsem Vincent a můj plán je přežít otevírá téma školní šikany. Příběh terorizovaného chlapce vychází z knižní předlohy nizozemské autorky Anne Kunz. Režisér Ján Mikuš chce divákům předat odvahu o těchto problémech mluvit.
3: Jsou hrdinovia děti, dospělí jsou stranou. To je nádherné vidět, jak ty děti si dokážou pomoct, že to je jasný odkaz, že jsme společně na nějaké jedné lodi a musíme si pomáhat a potom, že je velmi významné se zveriť dospělým.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy očekáváme ráno a večer malou oblačnost, jinak polojasno až oblačno. Kolem poledne se na severovýchodním okraji může objevit přehánka. Jinde je pravděpodobnost velmi malá, a to spíše z počátku odpoledne. Teploty dnes v noci klesnou na 14 až 11 stupňů. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr může v intenzivnějších přehánkách přechodně zesílit a biozátěž bude zítra mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Odstavená porouchaná auta vás aktuálně můžou zdržet na D1 ve směru na Ostravu, konkrétně v Brně na 195. a také na 216. kilometru. Nehoda dvou osobních aut je hlášena ze Strážovské ulice v Kyjově na Hodonínsku. V Dědické ulici ve Vyškově osobní auto srazilo chodce. Na místě zasahují složky IZS a bouralo se i na silnici 417 u Kobylnic na Brněnsku. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
5: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni, a nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek, někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty, dej mi jeden. Tohle je rukopis, jo? To, víte, co to je rukopis, tak to je tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředěnou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano. Do hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to... Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel? Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerta krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatej člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama, já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle, věř mi, přece už, Karle.
2: Jseš mizenej chlap,

0: ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: nemyslím,
3: takhle, no myslím, jak s kým?
2: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
3: To
2: a...
3: přece každý ví, že to je licence nadsázka, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no, počkej, jako... licence nadsázka, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono, taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
3: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
2: Jo,
3: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment,
3: že?
2: To si ani nepamatuju, kdy? To
3: jsi... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel a ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
3: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
2: Jo, kafičko.
3: No, Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
2: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
3: To jsem rád, že máš rozum.
2: No, rozum, já mám rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
3: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
3: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, když to
2: jo,
3: tady říkám.
2: Jo, prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, no, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To je... No. Včera jsem byl. Ale to byla pracovní schůzka, jo? To bylo jenom náhodou.
3: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě. Tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku?
2: No, ono to jako vypadá blbě, jako,
3: vypadá,
2: že,
3: no,
2: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já...
3: Ne,
2: no, jistě. No, Luďku, neblázni, no. No, obecenstvo, ženo, no, to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
3: Jsi včera byl?
2: Ale no, počkej, to byla pracovní schůzka, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No, vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
3: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
2: No, to jo. No.
3: Takže, hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
2: No, já si dám kafe a bude to vypadat, jako že jsem zvyklý z hospody, to jo.
3: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat, jako že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt taháš s kamarádama, víš?
2: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat, jako že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš? Ne. Tak pozor.
3: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím? To je neřešitelný. No,
2: ty jsi to začal, tak no, to musíš...
3: Víš co? No. Já myslím asi takhle. No. Hlavně zdravíčko.
1: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice, v Evropě?
2: Já.
1: Ve světě?
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno, podívejte se na, znáte ho?
3: Nespomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tom, tak takhle populární, jo, znáš?
1: No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: vám jako... Vám Novákům je už to jedno dál.
1: To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Ty znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak jste na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může Novákovský krásný, když manžele Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdeme do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: Když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš pra předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo? Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživenej chuděrka a skučí. Tak přiset a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži. A tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít dva významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný... oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
0: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
0: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili?
2: No,
0: ještě?
2: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
0: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
2: Sobota, myslíš?
0: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní, Luděk. Luděk.
2: No, no jo, to je, víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
0: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
0: No, to... no nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta Nekuda.
0: To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu?

0: nějakého jako toho. To, když jako
1: to je, no.
0: A tak a potom vypadám jako nějaký takový teda promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale
1: to nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
0: Můžu?
1: No já myslím, že jo.
0: Tak já si nějaký šoupnu. No. Tak třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý.
1: Já vím.
0: Jo, už vím. K čertu.
1: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
0: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
1: Ne, to neříkej. Ten neříkej...
0: Proč, no tak...
1: Tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
0: Ne, ne, to já si to... Já si to umožním sám
1: no,
0: sobě.
1: Tak dobře.
0: Hrome!
1: Ale to bylo hezký, to jsem neznal.
0: Jo.
1: To jsem neznal, no a já myslím...
0: To ještě od K mám.
1: To už vůbec ne, ne.
0: Ne, tak od ks.
1: Silnej výraz od ks?
0: Od ks ještě mám.
1: To si řekni, to klidně.
0: Jo? K sakru.
2: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler, a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
3: Český rozhlas Brno.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.
2: Dalším mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je? Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
1: No počkej, co radši nic?
0: No, tak chtěl jsem... Myslel jsem jenom, že... Napadlo mě, že by to neměl.
1: A co by neměl? Kdo by neměl?
0: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
1: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
0: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
1: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
0: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma. Ne, nechme to.
1: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady. Jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
0: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě... Tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
1: Ví co?
0: No co, její prostě, no.
1: Taky pak co, její jsem já, ne? Její
0: si ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
1: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
0: To nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
1: Právě, no.
0: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš?
1: Přátelské ohledy, víš? No. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
0: No, zkrátka... Zatímco ty tady, tak jsem viděl tvoji paní s tvým přítelem.
1: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
0: No, jistě mohla, ale on ji nesl.
1: On nesl mou ženu?
0: Ne, něco horšího. On nes její tašku.
1: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku, a co je na tom?
0: Jistě, samozřejmě, co na tom, jenomže tobě přitom nežužrá ucho.
1: Cože mi?
0: Nežužrá ucho.
1: A cože jí?
0: Ale prosím tě, ne.
1: Žužrá ne, ucho? Co jsi to řekl? Hele, tady před lima.
0: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... Dělal jako...
1: Do ucha? Tak ona měla ucho?
0: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku, hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
1: Ale řekni mi to jasně,
0: ne,
1: já už to mám dost, teďko už to, ne, ale řekni jasně, tě, páč, co si
0: ne,
1: budou lidi.
0: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi, no hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé, pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten maur. A my zhodím tebe.
2: Co jsi to řekl? Ten...
0: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě, no, řekni to jenom.
0: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně
2: já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
0: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni, už vypadni.
0: Já vypadni, slyšeli jste toho? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, zkazil si mě tady výstup, já si tady předvez něco, vypadni už.
0: No počkej, tak Luděčku,
2: já uklidni se, dítě.
0: Nenom taková hra, ne?
2: No hra.
0: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
1: Jo, to bylo...
0: Je spocenej, když je nepřipravený.
1: Spotela. No já to vím,
2: samozřejmě, že to vím, že
1: no,
2: to bylo
1: spotela. Mám takovou...
0: Zvláštní školu.
1: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak, já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky v rostlé dortu mých. Takhle se hraje. Jágo, já ti předvádím, jak se hraje. Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mi se povědět, co o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paš, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak si předveď ještě nějakou roli.
0: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
1: No, peníze si vytratil.
0: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zapnutou kapsu.
1: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
0: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem mi takhle držel v ruce.
2: Takhle? Na štorc?
0: Na jaký štorc? Naleža to normálně. Takhle jsem je to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
1: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
0: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Když jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Dohočení, ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
1: Tohle ne, tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle, jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
0: Co? Ne, buď ty křivý, že mám, no, jsem šťastný.
1: Kde byli, no?
0: No, šatnářka mě navedla.
1: Ty jsi to říkal.
0: No, byli v tvý kapse. Tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
2: To si od mě s tobou,
0: no jasně.
1: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený, najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
1: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
4: Mohl?
1: Prosím.
4: Yeah.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Znojmo omezí parkování na Horním náměstí na maximálně 2 hodiny. Jednostopé dopravní prostředky od úterý kontrolují čeští policisté. Zatím zaznamenali 600 přestupků. Mláďata hnízdící nad jeskyní Jáchymka v Moravském Krasu vylétla, turisté k ní opět můžou chodit. A zítra bude většinou polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Na Horním náměstí ve Znojmě zavádí tamní radnice nové omezení parkování. Systém tam řidičům umožní stát maximálně 2 hodiny. Podle vedení města se tak k parkovacímu místu za den dostane více lidí, kteří si v centru potřebují nakoupit nebo třeba navštívit úřad. Nový systém má začít fungovat do konce měsíce, vysvětluje starosta František Koudela z ODS.
4: Bude to na SPZ-ku, aby to nemohl nikdo obcházet. Budeme to za začátku přísněji kontrolovat, ale dvouhodinový režim stání prostě je něco, co do budoucna bude právě pro to oživení toho centra velmi důležitý a který bude souviset právě i s tím parkovacím systémem a s tou jakoby změnou.
3: Kompletně nový parkovací systém chce Znojmo spustit příští rok. V plánu jsou třeba nové rezidentní zóny i cenová pásma. Na motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách se od úterý zaměřili čeští policisté. Celoevropská akce Two Wheels v Česku skončí dnes. Do pátečního poledne hlídky zaznamenaly skoro 600 přestupků. Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí. Co při těchto kontrolách zjišťují pražští policisté, popisuje jejich mluvčí Jan Rybanský.
5: Policisté v průběhu této kontroly se zaměří na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
3: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda. Uvedl to Antonín Tůna ze zprávy Krasu. Břeclavské muzeum zpřístupnilo bývalý kryt civilní obrany pod budovou někdejší radnice v centru města. Podzemní prostory vznikly v 50. letech minulého století jako zázemí krizového štábu pro případ jaderného konfliktu. Muzeum ve spolupráci s klubem vojenské historie obnovilo část původního vybavení a doplnilo ho o dobové exponáty, vysvětluje Silvie Vymyslická z Městského muzea a galerie Břeclav.
6: Snažili jsme se ty místnosti vybavit tak, jak mohly v té době vypadat a jednu místnost jsme vyhradili na takovou jakoby edukaci, kde chceme dětem zejména, ale i návštěvníkům vysvětlit vlastně, jak probíhalo třeba nasazování plynové masky, proč byla potřeba ta ochrana a tady tyhle věci.
0: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy očekáváme ráno a večer malou oblačnost, jinak polojasno až oblačno. Kolem poledne se na severovýchodním okraji může objevit přehánka, jinde je pravděpodobnost velmi malá, a to spíše z počátku odpoledne. Teploty dnes v noci klesnou na 11 až 14 stupňů. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr může v intenzivnějších přehánkách přechodně zesílit. Biozátěž pro zítřek mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Aktuálně plynulý průjezd komplikují porouchaná auta na 216. kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu a v opačném směru na 225. kilometru, kde je po vozovce rozlitý olej. Místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je to to, že tady můžeme být sami sebou, můžu cvičit, můžu si tady sednout a když budu hodinu sedět pod stromem, tak to nikdo neřeší. Takže v tuhle chvíli je to pro nás cesta do klidu a až tady budeme žít, tak to bude náš životní styl s tím, že vždycky, když budu chtít jít za váma nebo za kýmkoliv, tak to bude moje svobodná volba.
8: 9 z 10 běžných našich kamarádů by řeklo, že je to blbost, včetně našich dětí, ale my si stojíme za tím, že to blbost není.
9: Úvodu magazínu Zelný ring Českého rozhlasu Brno jste slyšeli úryvek z dokumentu Michaely Randusové Vzpomínky druhého domova. Samozřejmě vám ten dokument pustíme celý. Pokračuje memoárový cyklus Jiřího Kuběny Z mého orloje a nezapomeneme ani na 95. výročí narození Jana Zábrany. Ale napřed chci popřát k dnešním 90. narozeninám brněnskému básníkovi, prozaikovi, esejistovi a emeritnímu profesoru JAMU Pavlu Švandovi. Jeho tvorbu si připomeneme fejetonem Samomluvec v autorském čtení. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
10: Také se vám stává, že jdete po ulici, jemně se zašklebíte, mávnete rukou a něco k sobě samým prohodíte? Samozřejmě nikoliv. Nejste přece blázni, nýbrž lidé zcela seriózní, kteří hned tak s někým, natož sami se sebou nemluví. Ale některým se tak občas stane. Hovoří k sobě, nebo snad lépe řečeno hovoří ke svým vlastním myšlenkám a slovům, která na ně prudce naléhají, chtějí být vyslovena, realizována nahlas. Slova se pořád chtějí stát tělem. Dokonce i za cenu případného posměchu ze strany těch, kteří si dávají dobrý pozor na to, jak vypadají před druhými lidmi. Je pravda, že člověk, který je v moci slov, který se stává někdy jejich obětí, protože pomáhá lidským slovům na světlo, občas vypadá a chová se trochu mimořádně. Podle toho si vysloužili svou pověst básníci mezi námi. Však také upřímně řečeno, pořádný básník není nikdo jiný než člověk, který tak dlouho a tak těžce trpěl samomluvou, až propadl tichým nebo hlasitým, případně písemným monologům. Básník, literát, který už předem myslí na to, jak by se jeho řeč zalíbila, netrpí samomluvou, ale obvykle má zase jiné a někdy také docela závažné problémy. Takže i ten nejobyčejnější roztržitý profesor, případně docent, který za sebou po chodníku trousí hlasité zlomky svých vnitřních úvah, je tak trochu poetou na zapřenou. Je pečovatelem slov. Chce se přece sám se sebou domluvit, a to docela osobně, což je v čase hotových, prefabrikovaných dorozumívacích matricí jistě záslužné. Zásluhy toho typu sebou vlečou riziko směšnosti. Tak tomu bývá odjakživa a nejen v našich neurotických časech. Už v údajně solidním 19. století si zanícení romantikové, vykřikující a rozhazující rukama v Poríni nebo v lese poblíž Křivoklátu vysloužili pozdvižená obočí dobře vychovaných pánů a dam. Když jsme u těch dam, zajímavé je, že samomluva patří především k osamělému muži. Snad proto, že žena si pro svůj monolog skoro vždycky nějakého posluchače nebo posluchačku najde. Z dějin samozřejmě známe některé velké samomluvce, jimž napřed nikdo nechtěl naslouchat. Také lidé zcela praktičtí, třeba z vynálezci, byli vydáni posměchu, ačkoliv se rozhodně nepovažovali za básníky. Nezbývalo jim nic jiného, než tvrdošíně obcházet se svými monology ty, kteří jim nechtěli rozumět, aby z toho nakonec byla třeba lokomotiva, radiovysílačka nebo některá z těch nesčetných věcí, co dnes létají vysoko nad našimi hlavami. A kolik paličáků vedlo osamělé a roztržité rozpravy a slovní sny o vzniku obce, církve, národa a nakonec na jejich slova došlo, i když ne vždycky k lidskému štěstí. Časy, v níž se slov zmocnila průmyslově řízená masová média, odkazují pravé samomluvce do samoty nebo je aspoň zaklínají do omezených možností. Mohou se občas vykřičet na nějaké té schůzi nebo se mohou uchýlit do krásné literatury, která vlastně většinou už není ani moc krásná. Nesou tedy i v časech, kdy se kdekdo zdá být vydán na pospas kdekomu, své osobní a já tvrdím, že v podstatě básnické břemeno osamělosti. Jejich existence má tedy svou cenu, kdyby jen proto, že samomluvci tvoří opačný pól té záplavy slovního a obrazového naléhání, jež je vesměs velice dobře zacíleno a jež se na nás denně valí ze všech stran. Ostatně někteří slavní podivíní samomluvci už vstoupili na literární a vlastně i herecká nebesa dík Bohumilu Hrabalovi. Osudy nás, nenáročných neurotiků všedních dní, jsou ovšem méně malebné. Někdy v sobě skrývají i nebezpečí konfliktu. Tak jako se mě přihodilo před léty, když jsem na Brněnské ulici dovršil a zamítl jakési dramatické úvahy, jež se právě ve mně skrytě odehrály. Pozvedl jsem oči z hlubin nitra, ale nikoliv k nebesům, nýbrž k tváři nejbližšího chodce a prohlásil jsem hezky nahlas. Tak to není, ty pitomče. Na ty udivené oči, které byly reakcí na mé skryté intelektuální výkony, na ty se bohužel pamatuju dodnes.
11: Vítr honil zmačkaný balící papír a ten se zvedal, otáčel papír.

0: Těsně na podzim v pět odpoledne. Kolmo do ulice.
1: Svůj fejeton četl Pavel Švanda. Báseň Jana Zábrany Vítr zhudebnili Markéta Foukalová a Martin Brunner. A teď začíná dokument studentky JAMU Michaely Randusové Vzpomínky druhého domova.
2: Je tu s námi i Míša R. Natáčí rozhlasový dokument o konci této chalupy a začátku budování nové.
3: Chalupa může pro každého znamenat něco jiného. Může to být idylka, vzpomínka na dětství anebo oddych od všedních těžkostí. Jako druhý domov, o který zdánlivě nemůžeme přijít. Nikdo nám ho nemůže vzít. Jako taková samozřejmost, akorát, že může nastat moment, kdy o toto v srdci nenahraditelné místo přijdeme. Moje teta a můj strejda, Marta a Marian, mají svůj druhý domov nedaleko Valašských Klobouků. Naopak rodina mé kamarádky Valentýny má nedaleko přehrady na Bystřičce i svou chalupu. Obě sice v jiné oblasti Valašska, ale pojí je jedna věc. Jejich majitelé se s nimi budou muset brzy rozloučit. Jedna bude srovnána se zemí a ta druhá má být prodána.
2: Takový rituál. Když přijedeš, tak všechno otevřít, nachystat, vyvětrat. Tady je člověk naučený všechno mít zabalené, protože v té části, která se moc nepoužívá, všude jsou myši, že?
3: A čím to tam zapáchá?
2: Staré dřevo, vlhkost, protože se tady jako nebývalo dlouho, takže každý barák, který neobýváš, natahuje vlhkost, když se netopí, že? Myši, že jo, jsou tady, pohybují se za těma stěnama, určitě jak to bylo udělané, zateplené to bylo pytlema ze senem. Víš, takže to prostě má takový svůj specifický ten, no.
3: Postaveno ze všeho, co se našlo, nebo?
2: Jo, jako dřevo dobré, ty obvodové zdi, jako to je jako, že byla smrková kulatina, tady toto je jako je stará rubenka, to přistavené, to bylo tím smrkovým dřevem, ale vnitřek se dělal, co mohli, co si mohli dovolit tehdy v těch 70. letech. Dobře to postavili, ale pak se asi zhoršilo to. Ta správná peče tu nebyla, bych řekla. Nevím, no to ale nemůžu soudit, počkej, si zajdu pro popo. To nás ze strejdou baví. Většinou, když já už dodělávám oběd, tak on si sedne a mele kafe. A je tady se mnou.
4: Kvás ještě kvasíš. Tak? Jo, kontroloval jsem ho. Zat máme tam kvás poprvé. Je bubečku, švestíček našich.
5: Jo, letos
4: a ještě bubla. Zavra. Ještě
5: letos
4: bubla.
5: Které nikdy nerodili, letos měli švestky.
4: Asi tím jedoce zboru, tak si řekli, musíme urodit, aby měli co zakopat do země.
5: Aby měli čím
4: zapít tu novotu. Ano, aby měli čím zapít.
2: To je na tom, víš co, než se to jakože zatopí, ale to kafe si dát na začátku, když sem přijdeš, to je takové jako jo, a jsme v klidu. Víš? Sedneš si a posloucháš, co říká zahrada. Když prší jako teď, tak prostě to kape na tu plechovou střechu, jo, takže to má svoji romantiku.

0: consigo parar de ver mamãe mucrisando aí, ó. Já pulou.
1: Ten výhled nemá svoji úplně jako to kouzlo, protože tady teďka mlha, že jo? Ale když tady není mlha, tak jako když je podzim, tak ty lesy jsou celé tak úplně barevné a to je jako fakt krásné. Potom, když je to na jaře všechno rozkvetlé, tak je to taky jako, no to má svoje kouzlo, ale teďka zrovna, jako i tak to má svoje kouzlo. It's giving twilight, hoa hoa season, jakoby. Ale... To. Vždycky to má své kouzlo.
2: Vstupní síň.
3: Tady je zebra.
2: Tady je
3: počkej, zebra. To je kůže z čeho tohleto?
1: Já nevím kam.
2: To podle
1: já,
2: mě...
1: Já víš co, já to ani nechci vědět. Mně se strašně líbí ty ozdoby, jako co tady jsou, ale nikdy jsem nepochopila jako ten vibe, ale líbí se mi, víš, protože to je jako taková stará chata v Čechách, teda ne v Čechách, ale prostě jako valašská chata a je tady jakoby totem a... zebry a tak a já jsem jako, jo, ok, zajímavý.
3: Ještě kolik to má pater?
1: 1, 2, 3.
3: Jenom rychlá vsuvka, abyste se nevyděsili, co nám to tady Valča za velkého giganta představuje. Jejich chalupa je totiž turistická chalupa. Je to tak, kam byste vzali pravděpodobně partu kamarádů, celou svou rodinu, oslavili tam svatbu či Silvestra. Je ale nutné dodat, že u Valči jsou chalupy dvě. V té menší totiž žijí její prarodiče.
1: Tady to je ubytovávací patro číslo 1, to je to hlavní. Když jsme tady jakoby jenom rodina, tak jsme všichni tady. Tady jsou záchody.
2: 3.
1: A tady je sauna a výřivka. Ten nápis mimo prvo jsem psala já. A kam, když je ještě rozkvetlá ta třešeň, já jsem tady si z toho udělala ateliér, když jsme tady byli nějak, nevím, v dubnu. A tady jsem měla postavené plátna, měla jsem tady barvy a měla jsem výhled tady na to s tou třešní a byla jsem jako wow.
2: To je škoda, že tady není vystavený nějaký tvůj obraz.
1: Je. Třeba někdy. Až jakoby se to prodá, tak já tady dám svoje obrazy, ať to tady něco zachová. Tady to je vždycky dětský pokoj. Tady jsme jako děcka vždycky se naházeli všichni. A když nás bylo víc, tak se ještě mezi tady to dali madračky, takže to spojili v jednu velkou postel a spolu jsme tady všechny děcka. Obyvák, krb, nejlepší věc na světě. Hodně dětí tady mělo zranění. Myslím, že můj bratranec si rozbil hlavu o tady ten schod a moje sestřenice na to dala ruce a popadla si, anebo můj bratranec, jeden z nich, nevím, se to popadl, ale ten krb je jakoby o Vánocích. I love.
4: Jo. Se ti odhaluje ta zahrada, když to vidíš, jak přišel podzim.
5: A tady bude venkovní kuchyň. V podstatě tady bude okno z kuchyně vnitřní a tu budu jenom podávat ty suroviny a tady bude pult a venkovní kuchyň.
2: Takže tady bude stát chalupa nová?
4: Aha, jo, no, jo. Ona bude stát tady kousiček, na tomhle místě.
5: No, bude kousiček víc tam.
4: Ne. Hrana toho domu bude stejně, jenom tam od té východní strany to bude posunuté, ať je tam větší prostor. Ale toto tady je ten břeh, chceme jako odbagrovat a tam vlastně se udělá skalka a aby to drželo, tak se tam udělá zítka a tomu si tam dáme jako kuchyň a já tam chci dát si růže, ať se potom pnou, víš?

0: natáhla se tady člověk.
1: Když váží.
0: Vody, dřeva.
2: Se bude, si říkala, na jaře, že?
0: My teď čekáme na to stavební povolení a až bude stavební povolení, můžeme začít řešit, kdy to zbouráme a to bude na počasí.
3: Bourací povolení už máme.
1: To máme, no.
3: Ale je v něm napsáno, že se předpokládá, že tady bude 20 tun dřeva, 14 tun betonu, 5 tun smíšeného odpadu a pak pár set kilo nějakého železa a tak.
2: To je reálné?
3: No, bavil jsem se už se stavitelem, říkal, že ten beton jo, ale že toho dřeva bude určitě méně.
0: Tak, můžete si nalít každý, kolik chcete?
3: I kolik nechceme.
4: Jako ono je to právě tak, jako že nikdy nevíš, kdy se prodá, nebo co se stane a jak to bude. Ta chata se prodává, nevím, od jakého roku, 2022, 3, nějak tak. A jako pokaždé léto, prostě co sem jezdíváme, to vždycky máme vyhrazené třeba dva týdny nebo týden, prostě že máme chatu jenom pro sebe jako rodina, tak jako už dva roky, tři roky to prostě vždycky beru tak, že jako okej, ale tohle je možná moje poslední léto tady, takže si to jako musím užít co nejvíc a jako prožívám to strašně nostalgicky, ale už to prožívám jakoby tři léta, protože nikdy nevíš, kdy je to tvoje poslední. Na jednu stranu jako je fajn, že se to jako furt neprodalo a furt tady můžu jezdit, ale zase je to takové, jako že jsem vždycky trochu smutná, když to skončí, protože jsem jako okej, ale co když tohle fakt bylo jako poslední léto, víš? Ale zase to užiješ víc a vážíš si toho víc, což je nice. Ale je to takové, jako, že nikdy nevíš, anebo jestli tohle jsou moje poslední Vánoce tady. Prodává se to vesměs kvůli tomu, že moji prarodiče už jsou prostě v nějakém věku a i když jako tady musí být moc hezké jako stáří a tak, tak jako tím, že děda už má nějakou tu demenci nebo co to je, tak jako babička je vesměs na to sama. Třeba když se jako chata uklízí a takhle, když dojede nový turnus, tak to většinou uklízí jako, že babička má jako pomoc, ale uklízí to i ona, jako ona je to její práce vlastně chata. Jako ona se tím živí. Když mi oznámili, jako, že se prodává chata, tak jsem jako brainstormingovala, jakoby, jak to vyřeším, jakoby, kdo to podědí, co se stane, jako, dá se to vyřešit. Ale tím, že prostě každý už má nějaký jako, že jo, svůj život. Moje babička věnovala svůj život s dědou tady té chatě. Ale to je jakoby jejich rozhodnutí. A je to taková velká věc, jako víš, jako je to strašně velké plus, jako žít na chatě takhle, jako hezký, mít takový klidný život, psi, prostě je to tady krásné a tak, ale jako od města jsou daleko, víš, jako má to i svoje mínusy a tím, že jako moje máma i její segra už každá má svůj vlastní život, jsou někde zakořeněné, mají tam rodinu, mají tam práci a z ničeho nic, prostě kdyby si řekla, ok, stěhuju se na Bystřišku, to prostě musíš celý svůj život jakoby vzít, po nich chtít, aby se prostě jedna z těch rodin nebo jedna z nich třeba spakovala a prostě odstěhovala sem, tak víš, že si jakoby do konce života už si jako ok, takže teď mám chatu, that's it.
2: Jak dlouho tady ta chalupa stojí?
0: Postavili ho v roce 1935.
2: Takže jak ty kamna vlastně.
0: Ano, jo.
5: A tam vedle vlastně, co udělali a spravili a přidělali naši potom, tak tam byly chlavy. Takže naši, když to vlastně 73. od stařenky odkoupili, tak to tam se zbořilo a pak se postupně přistavovala tady ta zbylá velká část. Takže tohle je původní dům z roku 1935.
2: S tím.
5: I s touhle místností. No. A tady byla hnědá taková dřevěná podlaha, velikánské prkna, ale my jsme to, protože se rozpadali a je to všechno napadené tím červotočem a tím dřevokazným hmyzem, tak tam byla díra. Jo. Takže my jsme tu podlahu zrušili a pod tím je takový klembový strop, že pod tím je ještě sklep, tak jsme vyvezli ten návoz, co na tom byl a to nejvíc tady dělalo takový specifický zápach. A díky tomu se ten pokoj vyčistil, udělali jsme tady tu novou dočasnou podlahu, vrzající, aby jsme tu mohli dát svoje věci, postel.
2: A teď jste jak dlouho vlastně, nebo jak dlouho to máte?
5: 5 roků, no. Přemýšleli jsme, napřed jsme jako řešili, jako jak to zachráníme, jaké dřevo se vymění a že necháme tu starou robenku, ať jako je a že si to spravíme, no ale postupně, když tady jsme, ať už krátké nebo dlouhé období, tak zjišťuješ, že prostě to zachránit nejde. Že jako... Aha, děkuju. Že z toho nedostaneš ten zápach, nebo já nechci říkat zápach, to má takový svůj specifický ten, že... uděláme, že tady chcem zůstat, ale uděláme nový dům, víš?
2: Když mi říkala, že zbrainstormingovala, kdo chatu podědí nebo takhle, tak přemýšlela o tom, že bys jí převzala ty?
4: Jako myšlenka tam jako byla, že jo, ale ne vůbec reálná myšlenka, jako to by se nedalo vůbec uskutečnit. Takhle, jako já nic nemám, jako absolutně nic nemám, ale jako, že bych se z ničeho nic jenom jako sebrala a přestěhovala tady jako na konec světa, to je prostě strašně jako osamělé. Víš, že ještě jako v našem věku prostě a s mojím třeba mindsetem, kdy jsem jako je potřeba objevovat a zkoušet nové věci a tak, tak by to prostě vůbec nedávalo smysl, kdybych se přestěhovala sem a strávila tady zbytek svého života. Jako to vůbec, vůbec.
2: Myslím, říkala, že kdyby ti bylo 40
4: jo,
2: možná, že...
4: Hele, kdybych měla jakoby už objevený jako kus světa a měla bych manžela nebo přítele, byla bych jako, ok, je čas na rodinu, balím všechny kufry a jsem tady. Tady vychovávat rodinu, to je actually můj dream, ať moje děti vyrůstají okolo zvířat. Je tady pot a krev. Prostě, že to není jenom, že se to postavilo a bydlí se tady, ale jakože tady se stalo strašně moc věcí a bylo zatím strašně moc věcí, aby to tady fungovalo a funguje a jako moji prarodiče do toho dali pot a krev a dali do toho sebe. Proto tady furt jsou, že jo? A proto tomu věnovali celý svůj život, dejme tomu.
2: Ale už nějací zájemci byli, že? Nebo?
4: Jo, a jejich hodně a to, ale já popravdě jako o nich ani moc nechci slyšet, protože mě to vždycky vystresuje, když mi někdo řekne, že tady byl další zájemce, já jsem jako nejdi pryč. Jako nechci tě tady ani vidět, ale jo, bylo jich hodně, ale oni jsou takový, fakt jako to jsou lidi, že jo, s kterými já osobně bych si neměla třeba vůbec co říct, protože to jsou milionáři prostě.
2: A bereš to tady jako svůj druhý domov?
4: Jo. Já to, jsem nad tím hodně přemýšlela, protože hodně lidí a teď skrz, jak bydlím jako v Praze a cestovala jsem a byla jsem vždycky jako nějakou další dobu pryč, tak byly jako, a co je pro tebe jako doma, jako Slušovice nebo jako Praha teď, nebo jako co je prostě pro tebe doma? A já jsem byla jako, pro mě doma jsou spíš jako lidi. Na Kanárech jsem se dokázala cítit jak doma a nebyla tam moje rodina, nebyly tam moje kamarádi, ale ti lidi mi to prostě dokázali udělat jako doma. Ale chata je jako jediné, asi jako fakt místo, kde jsem jako, jo, tohle je prostě moje doma. Jakože, kdybych měla nějakého kamaráda, kdybych měla kluka, okej. Okay. Kdybych měla kluka a byl by jako, okej, okay, já chci vědět prostě, kde jsi vyrostla, jako chci vidět tvoje doma, tak ho nevezmu do Slušovic, ale vezmu ho na chatu. Mám tady fakt tolik dobrých vzpomínek, že jsem jako toto je moje doma. Tady na tebe dýchá ten jako domov a pro mě toto asi budeš vždycky větší doma, než třeba kdy byly Slušovice, což je zvláštní, protože tam jsem, že jo, jako vyrůstala. Já jsem babičce na narozeniny složila básničku, nemám ji bohužel u sebe, abych ji vám jakoby recitovala. Je tam prostě sloka, kde jsme tam říkali, toto je pro nás doma a je to pro všechny děti, prostě co tady byly jako sestřenice, bratranec, já, Oňa, Segra, tak je to prostě pro nás doma, protože prostě místo školky jsme vždycky byli prostě na chatě.

0: Třeba nějaké dlouze tažené
1: jo,
0: maso.
1: V pomalém hrnci
0: klidně. V pomalém hrnci, knedličku, polévku.
1: Mm-hmm.
0: Tak to by šlo.
2: Hostina, jo?
0: Hostina.
1: Krutí třeba.
0: Krutí, stehna velké.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Mm-hmm. Se zelíčkem a s kapustou nebo něco takového. Karlovarský knedliček.
1: Jo, karlovarský knedlič.
0: Super, super. Jsme po jídle.
2: Kdy si myslíte, že bude reálně možná, že se nastěhujete do nového?
1: Řekla bych, že když to bude úplně nejlíp, tak v srpnu.
2: Jako tak. Příští rok už, jo?
1: A když tam něco budeme ještě řešit, tak do Vánoc určitě, věřím tomu.
2: Takže do roka
1: a do dne. A do dne. Ano, do roka a do dne, dobře. Beru tě za slovo, za rok a za den sedíme tady a děláme bramboráky, no nevím, teda dobře, no tak já si pořídím aspoň tu venkovní kuchyň. Tak vem si to, že my píšeme i deník každého domu.
0: Bohužel už to nemám ten původní, ten je na chalupě, ale
1: toto je číslo, už je nový. Deník číslo 2.
0: První jeden už je celý popsaný.
1: Ano. Takový, jo, takže my si vždycky napíšeme, tady, jako... kdy jsme tu byli, jaké bylo počasí, jaké byly stupně a co jsme dělali a Strejda dělá svoji krásnou grafiku.
0: Pravidlo je psát to psacím písmem, aby člověk nezapomněl používat psací písmo a někdy je to teda síla, vzpomenout se, jak se to píše. Samozřejmě nikdo to potom po mně nepřeče, takže vlastně je to šifrované písmo.
1: Já tomu říkám, že to jsou rozsypané hrášky.
0: Tady je...
1: To jsme hrabali listí, to je tematické, no, jo? To je Strejda za hromadou listí. To je obrázek, jo, vidle. Jo, jo, on je neskutečně kreativní, on má strašně krásné obrázky.
0: No, a toto máš vlastně z loňska touto dobou, 26.10. až 28.10.2024.
2: A fakt to jsou vidle i ty hrábe.
0: Máš tu lány bílé kvetoucích turanů, lemovalý příjezdovou cestu. Snažil jsem se být takový jako poeta. Na chalupu. Do toho žlutě kvetoucí břízy, javory a červeně zářící keře a zalek. No prostě podzimní krása. K tomu trochu pořezaných větví z jara, pohrabané listy na příjezdové cestě a spálená hromada větví ze srpnového průřezu. Spousta karkasone a dva praváci. Prostě krása.
2: Se procházíme kolem takové chaloupky, kde bydlí tvoji prarodiče.
3: Ano. A tady, tady naproti, byla dřív staj.
2: Tady to, jo.
3: Od tady ma nějak začínala a vedla až třeba pocať. A tady byla jedna obří staj, kde byla, ten kuň se jmenoval Hespa. A Hespa zrodila Hegnuse. A potom ještě Hemage a Hesiku. To jsou sourozenci taky, že jo, Hegnuse, ale ti nesoutěží nebo nezávodí.
2: A Hegnus kdy teda vyhrál tu Pardubickou?
3: 22?
2: 22?
3: 22 nebo 20.
2: Takže nedávno docela.
3: No, nějak tak. Plus tady to taky byla staj.
2: Uh-huh.
3: Teďka tam má děda svoje věci.
2: Otevřený koutek.
3: Yes. Akorát jako to už jakoby nepoužívá, že můj děda už to nezvládne, ale tady to byla taky obří staj.
2: Jak dlouho tu nejsou koně?
3: Ty jo, myslím... 24 třeba rok.
2: Jo, jako to jako umřeli vlastně poslední, že?
3: Yes. Jeden, dva, tři. Jo, jako byly časy, kdy jsme měli všechny čtyři koně, no.
2: Jistý.
3: Nike, Maruška, Hegnus a Honey Desert. Já vím, jejich první koně...
2: Budu dělat, že jsem tu kliku nevytáhla. Počkej, ona byla na druhé straně nějaká?
3: Ukaž. Si říkám, že je to tady. Pojď. Je to dobře. Já vím, že někdo jim dal toho koně, nebo prodal, nebo něco, tu Barču. K Hespě nevím, jak došli. A potom jsme měli ještě Vadara. A to byl český teplokrevník. A to byl obří kuň. Ten týpek, z toho jsem se bála. Byl to celkem svině. Furt kousal.
2: Ježiši.
3: A byl takový velký a mohutný. Nakopl mi psa.
2: Ne.
3: Eninku.
4: Ne, víš to do kuchyni.
5: A když tady je hluk. Ale je prd hluk.
2: To je autentické.
4: Že?
5: No. Tam je zima, tam je strach. Já tam mám zavřené dveře a je tam binec.
6: Jedna.
5: Mám tam opadané kvítka.
6: Jedna.
5: Tak ale otevřete si pořádně dveře.
3: Jo.
6: Proč nejsi s klukama? Proč jsi tady?
2: Počkej, takže tady spíte?
7: Tady spím já, když dojedu jenom. Dřív tady byla postel.
2: Jo?
7: Teď už není.
2: Tak tam je nějaká postel. Listy, ale to je strom.
7: Naturální zvuky chaty, co jako by, když moje babička řve. To jako by máš...
2: Ale neřve tak.
6: Jak se tam
2: to je tak, když máš pejsky do matry.
7: Jo, to jo.
2: No a ty si uděláš nějaký rituál nebo nějakou svoje vnitřní rozloučení tady?
7: Já nevím, já to mám s rozloučením tak, že buď budu chtít se mít prostě naposled a mít svůj nějaký jako tady čas, kdy se s tím rozloučím, anebo naopak, že nebudu chtít tady tomu říct jako s Bohem. Když jsem tady byla naposled, tak jsem tady byla naposled a třeba jsem to nevěděla a je to tak lepší, než kdybych se měla přímo, abych se rozloučila. Spíš jako budu mít hodně co dělat se s tím poprat jako sama v sobě, až to přijde a nevím, jestli to ale budu chtít spojovat přímo s tím místem. Jako co mám na tomto místě strašně ráda, že to byl domov pro strašně moc lidí. Třeba moji kamarádi nějaké, co mám. Že i když jakoby s tady tím místem nemají skoro vůbec nic jako společného nebo tak, tak vždycky, když jsem je sem přivedla nebo přinesla, tak možná je to tím, jaký k tomu mají moji prarodiče vztah a tak, ale že prostě vždycky se tady cítili jako doma. Vítání prostě.
2: Takže vlastně to není druhý domov, ale tak trošku první jakoby to místo, které tak...
7: Jako domov na papíře to není, ale je to domov v srdíčku. A nejenom pro mě si myslím, jako, ale pro hodně lidí. Třeba já osobně nad tím ani jsem jako nikdy tak nepřemýšlela z toho důvodu, že jako prostě pro mě je tohle i u babičky. Moje babička tady bydlí a jak jsem říkala, že pro mě to není úplně, víš, jako chata. Jako jo, my tady slavíme ty Vánoce a tak, ale furt je to chata, kde se jakoby ubytovávají i cizí lidé. Víš, jako, že je to... To funguje, to je prostě jejich práce, ta chata. Většina lidí vlastně chatu nemá spojenou s nějakou pracovní věcí, ale mají to čistě jenom sami pro sebe. Ale pro nás je to taková komunitní asi věc, že prostě tím, jakože reálně je to jejich práce, to, že tady se ubytovávají lidi, nebo to, že my tady prostě, i když je to naše chata, tak vždycky se tady snažíme mít jako víc lidí prostě a potom se to spojuje s tím, protože jsem jako říkala, že se tady hodně lidí cítí jako doma.
8: Pro nás je to to, že tady můžeme být sami sebou. Můžu cvičit, můžu si tady sednout a když budu hodinu sedět pod stromem, tak to nikdo neřeší. Takže v tuhle chvíli je to pro nás cesta do klidu a až tady budeme žít, tak to bude náš životní styl s tím, že vždycky, když budu chtít jít za váma nebo za kýmkoliv, tak to bude moje svobodná volba.
2: Tento druhý domov se vlastně stane prvním domovem.
8: Ano, změní se to, stane se to naším hlavním domovem. My už jsme v té fázi, kdy víme, že teď třeba 20 let můžeme být takhle a co bude dál, těžko říct, jestli budeme zdraví a všechno bude v pohodě, tak tady dožijeme na tomhle místě a když ne, tak jsme říkali, no tak za 20 let ten dům můžeme prodat a jít někde do bytu zase do města, když to budeme potřebovat. Ale hlavně svoje nastavení nevysvětlím ostatním, jo? Že proč potřebuju tak klidu. Že to jako je hodně málo lidí v okolí, kteří řeknou, že... Fakt jako potřebují na regeneraci ten klid, kdy ti nehraje hudba a slyšíš jenom ptáky.
2: Co ti tohle místo přináší?
0: To slyšíš, ne? Ptáci zpívají, naproti se někdy pasou krávy, někdy mufloni. Takže tu regeneraci. Je to podobná regenerace, jako když se jdu proběhnout. Když se jdu proběhnout, tak vypnu úplně, se mi okysličí mozek a přicházím na zajímavé myšlenky. A když jedu sem, tak je to podobné.
2: A dokážeš si představit, jaký to bude, až tady vlastně tato velká chalupa spadne?
0: To si moc nedokážu představit, to budeme sami dva zvědaví. Jako no. Nechci říkat, že to bude lepší nebo horší, rozhodně to bude pohodlnější. Asi tak. No. Romantika je krásná, chodit na kadibutku, nosit vodu v pumpě, to je paráda. Ale aby si člověk mohl užít to okolo, tak potřebuje mít i to pohodlné zázemí. Když jsme tady přijeli, poprvé, když to Marta dostala vlastně, tu chalupu s těma pozemkama, tak jsem si sedl tam nahoru na lavičku a věděli jsme, že v dědině je jeden pán a na povodí Moravy druhý pán, kteří to chtěli hned koupit za 2 miliony. No a rozhodování bylo takové, že aha, to by se nám sešlo, mohli bychom doplatit úvěr na barák a byli bychom úplně v klidu. No, ale peníze se rozkutály, jak řekla žena, aha. Takže jsme se rozhodli, že půjdeme tou složitější cestou a že si to teda necháme. Nabídky jsme odmítli a teďka jsme vlastně pendlovali mezi dvěma domy, dvěma zahradama, je to náročné a museli jsme se rozhodnout, jestli půjdeme sem a jednoznačně jsme dohodli, že půjdeme sem prostě, no. Že si tu můžeme tak nějak v klidu žít na ten důchod a stáří, i když vlastně 9 z 10 běžných našich kamarádů a spolu takových nějakých, co s náma sdílí už mnoho let život a potkáváme se, by řeklo, že je to blbost, včetně našich dětí, ale my si stojíme za tím, že to blbost není.
3: Můžeme jít tam, ale já si vezmu štrůdu.
5: Pojďte do obýváku, holky, běžte.
2: Mám se jsou tady?
5: Ne, ti říkám, tady vítají psi.
2: Jasný, ale tak...
5: Ne, tady bordel, chlupy, všecko, to jako... Sedněte, já budu napovídat.
3: Napovídej.
5: Tak.
3: Kdy se začalo stavět?
5: Je to 30 roku, co jsme to koupili. Mhm. 30 let, no.
3: Ale jenom pozemek.
5: Ne, však to bylo postavené, my jsme to jenom dávali dohromady.
3: A tak to
5: bylo, no, byla to taková už jako zříceninka. Něco jsme přistavili, ten apartmán, ale jinak to

0: byla malá nějaká, tak jsem to byla já. Jsou teďka nějací zájemci?
1: Ne. A mě už to teda vůbec nevadí. Ten první rok jsem to chtěla strašně prodat, jo? Jako jsem chtěla s tadyma vypadnout, ale teď už mi to vůbec nevadí, že se to neprodává. Tak kvůli aj holkám, protože ty furt frflaj, mi neprodávej to, ale jako už mě to tak nedrží. Takže už mě to zase až tak nevadí. No a kluci jsou zpátky.
2: Ahoj, peníze. Ovce spíš.
0: Tak čau, chaloupku.
2: Papa, snad brzy.
0: Jo.
2: Ještě v této podobě.
1: Rozhodně.
0: Jsi uvědomila, jak moc se se s náma loučí. Ještě ta večera nadváčela a viděla jsem, jak se rozpadají ty kamna. Srdce domů.
3: K únoru 2026 chalupa Marty a Mariana má jasný termín bourání. Je to právě teď, v půlce února. Naopak na chalupě u Valči se oslavili ještě Vánoce 2025. To, jestli byly poslední, je stále v mlze. Věřím, že Valča neprožije poslední léto na chalupě a doufám, že Marta a Marian oslaví letošní Vánoce ve svém novém domečku.
2: Co říká tvoje babička, ať nám ten zvon nespadne na hlavu? Je fakt velký, nebo? Nespadlo to. Nespadlo to.
0: Ale kýmá celo se to.
2: A konec.
0: Co, tebe se to nelíbilo, Berny?
4: To.
0: Ono podle mě, kámo, kdyby ten pes uměl mluvit, tak ten ti dá největší interview světa. Jakoby...

dokumentu Michaely Randusové účinkovali Marta a Marian Randusovi a Valentína Holíková se svou babičkou. Nahrávku si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje.
2: Už si nedovedu představit, že bych kdy nebyl básník. Asi proto, že jsem jim vždycky byl. Každé dítě je básníkem. Natož smíli vyrůstat jako já v opravdu rajském lůně naší zahrady, lesejčku, kopečku mé Hans Paulky. Ale přece jen jednou bere do ruky tušku a napíše první báseň, ten budoucí, opravdický, dospělý básník. Než se to stane, přicházejí k němu můzy, dárkyně obrazů a slova. Nejdříve je samozřejmým rájem samo slovo. Jsou pohádky, je řeč her, důvěrný rozhovor s hračkami pod stolem a na podlaze, jsou rozpočítávadla, písně, jsou ukolébavky, jsou Anděličku můj strážničku, večerní drmolené vroucí modlitbičky. Ke mně však přicházely můzy jakoby nejdřív řečí obrazu. Vzrušoval, ba fascinoval mne svět loutek. Touhou demiurgovskou moci něco sám oživit k obrazu svému. Propůjčit tomu princi, myslivci, vodníkovi pohyb, řeč, duši. Také zde byla na počátku teta Lola, její první darované loutkové divadélko. Ale bez snu, bez mithu nebylo možno žít. Jedině mitus byl tou pravou realitou, výkladem toho, jak

to vlastně je. Zázrak plný tajemství byl sám čas. Čtveroročních období rytmujících rok. Docela jiná atmosféra neděle a všedních dnů. Strašidla plíživě teskných odpolední, vítězná radost a bezpečí jiskřivého jitra na pěšině velikonočního trávníku. Přeludnost letních západů slunce, pozorovaných jako obrovská krvavá bitva mřížemi balkonů. Celý svět byl plný lokálních božstev, které bylo třeba zaříkat, žádat o věštbu, usmiřovat. Ale nadevším posléze bylo nám všem zjevené všeobecné náboženství. Byl vševidoucí pán Bůh, byl pán Ježíš i malý Ježíšek s panou Marií, byli krásní andělé, malí andělíčci, byl čert. Byly neporovnatelné, celé stříbrné, nebeské Vánoce a stromeček a ještě před nimi svatý Mikuláš šustícím magickým, nádherně rudým pekelným celofánem. Později zůstal aspoň bezpečný prostor nedělní mše, večerní modlitba, kostelíček svatého Matěje, v něm májové mše, tonoucí v břízkách a šeříku, v zimě Betlém a v bezpečí školy kolorované grafiky dorého biblických výjevů s urostlými mladými patriarchy, vítězně bojujícími s anděly, jak nám je promítali z diapozitivů na plátno jeptišky. Ale byl i svět princů, draků a lidožroutů z ilustrovaných pohádkových knížek. Potom později byl i magický čas zimních podvečerů, kdy nám v pánském pokoji tatínek u amerických kamen, pableskujících za slidovými okénky oranžově pekelnými jazyčky, na pokračování přečítal o dobrodružstvích malého Cedrika, našeho 15letého kapitána, ztraceného tam kdesi venku, v ledových vlnách Atlantského oceánu. Jestli tohle všechno není prostor básně a jestli jeho malí obyvatelé, dokud ho ještě obývají, nejsou všichni básníci, pak nevím, co je poezie. Měli jsme štěstí, že jsme ve škole měli jako čítanku nádherná Kožíškova poupata, ilustrovaná Fischerovou Květchovou. Emma má mísu, máma má Emu. Je jistě a navždy zůstane magií, věčnou magií dětství, jak věděl už Seifert. A což teprve píseň, záhadná píseň, která přece není vůbec k smíchu a v níž jde o všechno, písnička Komáři se ženili, ženili, ženili, kapky vína neměli, neměli, neměli. Přiletěl k ním Slavíček, Slavíček, dal jim vína žejdlíček. Pro mne vlastně už tehdy v druhé obecné bezděčné tajemství celé mé příští poezie, tajemství Káně. Ale nejmocnějším, skutečně prvním dotekem opravdové vysoké poezie byl až Karel Jaromír Erben. Toho jsem znal už z domu. V čas adventu se u nás nad svíčičkami pošinovanými po hladině umyvadla ve skořápkách vylupovaných ořechů ve vůni vánočního cukroví recitovával jeho Štědrý den, prý po generace tradice v tatínkově rodině. Báseň nevýslovně tragická a krásná, protože pravdivá a krutá, jak život sám. Ubohá,
Marie. Tyhle erbenovské verše asi nějak nejlíp ladily s černočernou skutečností za protektorátními každou noc pod trestem smrti tmavomodrými papírovými roletami zatemňovanými okny. A tak, když jsem se 7-8letý listopadovými mlhami vracíval ze školy už pod mě opuštěnou ulicí nad Šárkou domů, kde mi od plotu k plotu byly řídkými druhy jen větrem rozkomíhané nespolehlivé lucerny pouličního osvětlení, tu jsem se proti všelijakým těm nočním příšerám šíhajícím v křoví zahrad anebo někde za rohem, kde jsem už tušil vynořovat se siluetu zlověstného péráka, jakéhosi tehdejšího Batmana, obrňoval dosud nepoznaným vnitřním zpěvem, vyzbrojoval jsem se slovem. Ten pak odezníval až doma na schodišti při nazouvání cviček a někdy byl ten příval mých vlastních slov, veršů a rýmů tak krásný a mocný, že se mi málem chtělo konkurovat Erbenovi a něco z toho zapsat. A jsme konečně u mé první básně. Bylo to 29. ledna 1945, druhá světová válka se chýlila ke konci, bylo už na večer a my byli všichni pohromadě kolem amerických kamen v tatínkově pánském pokoji ve druhém patře vily číslo 34 v ulici Nad Šárkou na samém severozápadním konci Prahy. Bylo už skoro tma, zvenku ligotal dovnitř posledním odleskem mokrý bílý sníh, drželi jsme černou hodinku. Tatínek si něco říkal v knižce, nejspíš se učil rusky nebo anglicky, maminka zašívala v křesle proti němu, dole na koberci něco kutil z letadýlky starší bratr Zdeněk a s šitím na panenky si hrála má mladší sestřička, naše malá. A tuto přišlo jako blesk. Pocítil jsem náhle obrovskou, úžasnou žízeň po svém alter egu, po někom, komu bych mohl vtisknout duši. Jak jinak? Viděl jsem před sebou toho mytického tvora, toho neoživeného Adama z hlíny, jako loutku. Loutku, již je třeba vdechnout život. Již však ale je třeba nejdříve z té hlíny uhníst, vyrvat nicotě, mít v dlaních a už nepustit. Nikdo z mých drahých nevěděl, oni prostě netušili a zatím nesměli vědět, co se se mnou děje. Vzal jsem rychle tušku, z těch mnoha pastelek rozházených po koberci vyrval list ze starého sešitu a začal. A verš po verši spolu s básní definovala se a ve slově současně už i naplňovala, zhmotňovala má touha. Byla úplná tma. Svítil mi k tomu zevně už jen ten přátelský pekelnický oranžový záblesk amerických kamen, ale vevnitř mne vedlo slovo za slovem docela jiné světlo. Když jsem pak hotovou báseň přece jen naši mezi tím rozsvítili, přečetl na jejich naléhání svým rodičům, byl jsem slyšen i pochválen a měl z toho bez pochyby radost. Ale má skutečná radost, ta skrývaná, byla daleko větší, úplně jiná radost. Svým dechem jsem oživil loutku svého mystického Adama, do básně jsem vtělil slovo, svou nejvyšší touhu, své první slovo. Loutka. Když slyšíš výraz tento tajemný, toč loutka, tu sbírá se ti ve snech tvých tajemná to choutka. Nikde nemáš stání
u ničeho, pořád slyšíš tajemné to slovo. Ale přece někde stání máš a to u své loutky uhlídáš. Už nejen u loutky, už u svobodného tvora, kterému se vydáváme na milost a nemilost, sotva jsme mu vdechli život, příští život. Neboť taková je logika básně. Každé právě teď první básně. Fiat a amen.

Slyšeli jste třetí část vzpomínek Jiřího Kuběny. A v závěru ještě jednou připomínám, že 95. výročí narození básníka, prozaika, esejisty a překladatele Jana Zábrany připadá na letošní 4. červen. Možná si vzpomenete na fotografii z roku 1957, na níž jsou mladí Kuběna, Zábrana a Havel v bytě na Rašínově nábřeží. Vše je tedy v kulturním odkazu propojeno. Tím skončil magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.

0: Epidemioložka Renata Ciupek bude ve středu 10. června hostem poradny pro zdraví. A protože se blíží sezóna dovolených, probereme doporučení pro cesty doma, ale i v zahraničí. Která očkování jsou vhodná? Čeho si ze zdravotního hlediska všímat po návratu z dovolené? Jakou hrozbu pro nás představuje hantavirus nebo ebola, o kterých se nyní častěji mluví? A jaké spektrum nemocí nyní přenášejí klíšťata? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Zákaz na pouštění bazénů v Kunštátu by měl trvat maximálně do neděle. Cyklisté se ode dneška můžou projet po nové cyklostezce mezi Znojmem a Chvalovicemi. Vesnicí roku se na Vysočině stala osová bytýška na Žďársku. A zítra bude většinou polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Zítra má skončit zákaz napouštění bazénů i zalévání zahrad pitnou vodou z vodovodu v Kunštátu. Omezení trvalo od poloviny minulého týdne. Ke zlepšení situace přispěly srážky v posledních dnech i ukázněnost obyvatel, kteří zákaz uposlechli. Starosta města Zdeněk Vetr ze Socdem zdůrazňuje, aby obyvatelé informovali o větších odběrech vody předem.
4: Občané by měli zavolat na vedoucí kancelář vodohospodářského odboru a tam si individuálně domlouvat větší vlastně spotřebu vody, to znamená napouštění těch bazénů, aby to bylo trošku regulovatelné a neměli jsme tak silné výkyvy, které nám ohrožují množství té pitné vody a zásobování.
3: Cyklisté ode dneška můžou využívat novou cyklostezku mezi Znojmem a vinařskými obcemi Chvalovice, Nový Šaldorf a Vrbovec. Měří 4,5 kilometru a vede převážně mezi poli a vinicemi. Podle nezávislého starosty Chvalovic Roberta Vaňka nová cyklostezka pomůže bezpečnosti cyklistů. V budoucnu by se cyklostezka mohla prodloužit na 6 kilometrů k blízkému městu Sušatov. Na dnešek připadá Národní den neplodnosti. V Česku má potíže s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Příčiny se ale dají většinou léčit. Pokračuje vedoucí centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě Pavel Darebný.
5: Nemám rád výraz některých kolegů, kteří řeknou, vy nikdy nebudete mít dítě. Tohle jsem schopný říct opravdu jenom v okamžiku, kdy ta žena má odstraněnou dělohu a vaječníky, pak jsem si jistý. Zažil jsem mnoho případů, kde to se jevilo jako velmi nepravděpodobné a nakonec se to podařilo.
3: Na problémech s plodností se ale podle něj ženy a muži podílejí stejně. Zhruba ve 40% případů je hlavní příčina na straně ženy, v dalších 40% u muže a ve zbytku jsou to oba. Vesnicí roku na Vysočině je osová bytýška na Žďársku. O titul soutěžilo v kraji celkem 18 obcí. Osové bytýšce, která má 950 obyvatel, udělila hodnotitelská komise ocenění za péči o veřejný prostor, živou komunitu a rozvoj venkova v duchu tradic i moderního života. Minulý rok krajské kolo na Vysočině vyhrálo Dolní město na Havlíčkobrodsku.
1: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy očekáváme ráno a večer malou oblačnost, jinak polojasno až oblačno. Kolem poledne se na severovýchodním okraji může objevit přehánka, jinde je pravděpodobnost velmi malá, a to spíše z počátku odpoledne. Teploty dnes v noci klesnou na 14 až 11 stupňů. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 25 až 28 a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Pozor dávejte na 216. kilometru D1 ve směru na Ostravu, je tam odstavené auto. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Frajárku a Pochod Blahoslava Smišovského otextoval Vladislav Vencálek, název Klukovský pochod. Zahrála nám Frejárka, tak já věřím, že vás to trošku rozproudilo. A pojďme si připomenout, kdo dnes slaví svátek. Tak v českém občanském kalendáři i slovenském občanském kalendáři najdeme jméno Norbert. Tak ještě jednou vše nejlepší. Ještě připomínám telefon 726 46 52 00. Budu se velice na vás těšit a teď už si dáme písničku mojí oblíbenou Zdeněk Baťka, nebo pánové Baťka Grufík, Zdeněk Baťka otextoval Dojdi k nám a Vacenoviáci.

0: Dozněl moc pěkný valčík a pojďme se věnovat vašim dopisům. Mám tady přání dne 3.6., což je, ano, 3. června, oslavil narozeniny pan Pavel Osička z Horních Bojanovic. Prosíme o přání a předem moc děkujeme. V tomto znění je přání. Milý taťko, k tvým krásným 65. narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, radosti a stále tak šikovné ruce, které zvládnou vyrobit a opravit úplně všechno. Děkujeme, že jsi ten nejlepší kutil, pomocník a děda pro Klaudinku, Klárku, Stelinku a Adinku a s láskou za vše děkuje manželka Vlasta, tvé děti Jana a Karel s rodinami. Tak to bylo pěkné přání. Doplníme písničkou Lidová teče vodička a Boršičanka Antonína Korníčka.
1: Český rozhlas Brno.

vážení, a pojďme zase na dopisy. 29. května měl narozeniny pan Karel Ševčík z Bromovic, a to přímo 70 roků. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí přejí Miroslav Peřina, člen klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, a prosím, zahrajte v podvečer po 18. hodině. Ano, my tak rádi činíme a posíláme písničku, a bude to Přeladíme, bude to lidová Jásu od Lidečka, Kdyby byla Morava, a Muzikanti hrajte. Zaspívají Daniela Magálová a Jana Turčínová Magálová a zahraje nám Grand Moravia Ladislava Pavluše.

0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Ano, přátelé, a jsme zpět, pořad Blahopřání s písničkou a pojďme předávat přání. Mám tady jedno před sebou. Dobrý den. Posíláme písničku do Vizovic paní Ludmile Konečné, která právě dnes slaví své narozeniny. A co se dále píše? Milá Liduško, k tvým narozeninám ti přejeme naději, protože v ní je síla, přejeme ti štěstí, protože v něm je krása, přejeme ti lásku, přestože bez ní je člověk sám, ale ze všeho nejvíc ti přejeme zdraví, protože bez něho není nic. To ti želaju Jana a Rudo, máme tě velmi radi. Děkujeme. A zo všetkého najviac ti prajeme zdravie, protože bez něho nie je nič. Tak to bylo poloslovensky, poločesky. Přání jsme odeslali a doplníme písničkou. Jaroslav Novák, nebo pánové Novák, Hasík, Dojdi můj šohajku a Šardičanka.

0: vážení a milí, dozněla nám vrtěná, kterou napsali pánové Novák Hasík, Dojdi můj šohajku, dohrála nám Šartičanka a já tady mám telefon, dovolala se k nám paní Marie z Moravce, kterou vítám, prosím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová, děkuji za pěkné přivítání, zdravím vás a vaši kolegyni nebo kolegu a všechny posluchače. Tuto písničku bychom chtěli poslat do Lanžota, do Nivnice a do Miroslavy a do Otnic. Oni vědí komu, ale už jsem z těch jmenovaných nikoho neslyšela dlouho v rádie. To jim všem přeji Hanákovi z Moravce.
0: Ano.
1: A děkuji jim krásný zbytek dne. A pohodový večer. A to samé přeji paní Navrátilová vám a vaší kolegyni nebo kolegovi, nevím, koho tam máte. A příjemný zbytek služby. Děkuji a zase někdy nashledanou.
0: No, paní Marie, a to je zajímavé, protože já tady mám přání, které je pro vás, to myslím, že jste asi vy, ne, manželé Hanákovi. Maruška a Zdeněk Hanákovi. Tak já to zrovna přečtu a předám to vám a vy můžete i také poslouchat. Zahrajte prosím milým manželům Marušce a Zdeňkovi Hanákovým z Moravce. Děkuji za pozdrav a oběma přeji hodně zdraví, společné radosti, lásky a krásné roky života. A tak to moc děkuje Jana s rodinou. Ano? Tak předala jsem. Ano.
1: Děkuji.
0: Tak nashledanou. Tak přátelé, dáme další písničku, kterou tady máme. Vladimír Pfeffer, Krajina usíná a Moravěnka.

0: Dozněl Valčík, Vladimíra Fefra, Jarky Kachyňové, Krajina Usína, Moravěnka dohrála. A přátelé, pojďme předávat tady vaše pozdravy. Tak je tady pozdrav od Jardy Wolfa. Děkuji za pozdrav Marušce Hanákové. Moc mě potěšil. Tak výborně, no ale já tady mám ještě další přání. Prosím o pěknou písničku pro mou manželku, paní Marii Čechovou a dceru Petru Kvasnicovou. Pečou cukroví na svatbu, ať se jim podaří, a sestře do Stříbrnic paní Marcele Ptáčkové a sousedce paní Vlastě Macháčkové pro radost. Děkuji. Je to Jaroslav Čech, poslal tady tento e-mail. Tak přátelé, další písnička, kterou tu máme, Moravská polka, Antonín Pernička a Stříbrňanka.
1: Český rozhlas Brno.

Tak vážení a milí, máme tady také jednu vzpomínku. Posílám vzpomínku k 78. výročí svatby rodičů Jana Boleslava a Jiřiny, rozené Seifertové ke dni 5.6.1948. Otec bohužel zemřel předčasně věku nedožitých 46 roků na srdeční infarkt. Bylo mi teprve 6 let. Přesto jsem dodnes vděčný mamince a babičce paní Augustě Seifertové za krásné dětství, když jsem se měl jako Honza Král, jak se zpívá v jedné známé pěkné písni. Tak to byla vzpomínka a připojíme písničku. No, my tak trochu přeladíme a navážeme na tu písničku, která byla předtím, neboť nám zaspívá Jožka Šmukář za doprovodu Brolnu a písničku Pilo by sa pilo.

0: Ano, ano, po kalíšku, po kalíšku. Vítám paní Anu z Miroslavy, která se k nám dovolala. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Navrátilová, a vašemu kolegovi nebo kolegyni do studia a samozřejmě všem posluchačům. No, nemohla jsem odolat a musím nebo ráda poděkuji manželům Hanákovým z Moravce za četné pozdraví a přejeme jim s Jindřichem také hodně, hodně zdraví a pohody. No a tím bych ještě pozdravila manžele Koktavých a manžele Hochmanovi a Lidušku do Nové Vsi u Oslava a Libušku do Blučiny s manželem, ať se mají všichni dobře. No a mnohé další přátelé, na které ještě nebudu jmenovat, protože bych zbytečně zdržovala. A posluchače bych ztratili by krásné písničky, kterým vy posíláte. Takže ještě jednou všem přeju hodně štěstí, zdraví, pohody, také vám a hezké nastávající léto, už brzo bude, takže
0: snad nebude horké, paní Ano.
1: No tak horké, ne, no ale občas teplo, ano, a občas deštíček.
0: Tak akorát, aby to bylo, no.
1: A ve dne teplo, aby to bylo tak vyrovnané. To bychom si přáli, no ale bohužel situace je jiná, takže se musíme podřídit. Mějte se krásně
0: také.
1: A děkuji za písničku.
0: Naschledanou, naschledanou. A teď už pan Slávek Kučera z Brna Bystrc. Bystrce, prosím.
2: Tady je Slávek Kučera z Brna Bystrce, jak říkala paní Navrátilová. Zdravím Český rozhlas z Brna a jeho posluchače. A chtěl bych nechat zahrát pěknou písničku Ivošovi.

0: vysílače můžeme jít koukat zase.
1: Ano, ano. Tak naschledanou, ať se daří.
0: Jo,
1: tak přátelé, a pojďme, máme tady před sebou ještě jedno přání, které bych ráda předala. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. Písničku posílá kamarád Broněk. Takže výborně, to je jedno přání a pojďme tady ještě na jedno. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámku ze Strání Květné. Písničku posílá kamarád Broněch s maminkou. Tak předala jsem a hrajeme teď už tu písničku. Blahoslav Smyšovský na Veselském Rynečku a Mistříňanka.

0: Tak vážení a milí, pojďme na e-mailovou poštu. Rádi bychom poslali hudební přání manželovi, tatínkovi a dědečkovi panu Petru Františákovi z Poteček jeho 70. narozeninám. Přejeme hlavně hodně zdraví, lásky, osobní pohody, ochranu Panny Marie a také poděkování za to, co pro nás dělá. Ze srdce přeje manželka Jarka, dcera Jana, syn Petr a 6 vnoučat. Tak to bylo jedno přání, hrajeme další písničku, svadební polka, Michal Čmarada, Ivan Karas a Legruti.
1: Český rozhlas Brno.

Tak a máme tady ještě jeden e-mail. Chtěli bychom nechat zahrát teď Pavle Halubové z Rozseček jejím narozeninám, které slaví právě dnes. Přejeme pevné zdraví, lásku, štěstí, pohodu, spokojenost, výlety s manželem, dětmi a vnoučaty a boží požehnání. A tak to vinčují všichni od Musilů z Vratislávky. A písnička Karel Vacek starší, Cikánka, Josef Zíma a Malá česká dechovka.

Tak, vážení a milí, trochu nám zbylo času, pojďme na poslední písničku. Jan Slabák v Temkyjově na rohu a Moravanka.

Vážení a milí, skončil pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těším opět já, ale pozor, nejenom já, ale připojí se ke mně i můj nový kolega Jan Kosík. Takže určitě se můžete těšit. A říká se, že přátelství půlí žal a znásobuje radost. Tak tedy mějte se radostně. Přeji vám krásný večer a už budete poslouchat orchestrální skladbu Vladimíra Fefra v podání kumpánových muzikantů, kterou nazval Vladimír Fefr Vlaďka.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Do konce června přijímá boskovická radnice projekty do hlasování v letošním ročníku participativního rozpočtu. Kněží Střebíčska, Jan Bula a Václav Drbola byli blahořečeni za přítomnosti více než 13 000 věřících z celého Česka. Do Městského divadla v Brně se po 18 letech vrací muzikál o Jánošíkovi. A zítra bude většinou polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. V Boskovicích odstartoval další ročník participativního rozpočtu. Lidé můžou radnici přihlašovat své nápady na vylepšení města. Čas na to mají do konce měsíce. Úředníci pak přihlášené projekty posoudí a o vítězi rozhodnou hlasující v anketě. Jednou z podmínek je, že nápady nesmí překročit 500 000 rozpočet.
2: V minulých letech mohli lidé navrhovat jenom nápady, které chtějí vytvořit na pozemcích města. Nově můžou přijít i z návrhy na soukromých pozemcích, pokud k tomu dá majitel předběžný souhlas. Přihlašování projektu je možné pouze přes internet. Samotné hlasování chystá radnice na listopad a zájemci budou moct využít kromě elektronické možnosti taky vytištěný anketní lístek. Z Boskovic, Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Jan Bula a Václav Drbola, kněží Střebíčska zavraždění komunisty v 50. letech, byli dnes na brněnském výstavišti slavnostně blahořečeni jako první mučedníci v moderních českých dějinách. Církev tím oficiálně uznala, že žili ctnostným a svatým životem a věřící je mohou uctívat v modlitbě. Stalo se tak při slavnostní bohoslužbě za přítomností více než 13 000 věřících z celé České republiky. Městské divadlo Brno dnes zahajuje sérii venkovních představení na Biskupském dvoře. Po 18 letech vrací do repertoáru muzikál Jánošík aneb Na skle malované. Legendu o slovenském zbojníkovi vypráví pomocí potulných herců, kteří hledají pravdu o jeho životě. Podle režiséra Stanislava Slováka se tato verze hudebně vrací k polskému originálu ze 60. let.
3: Dnes jsme si řekli, že to trošku zbavíme víc housliček a zbavíme to víc takové té ornamentality, víc k big beatu, víc se vrátíme do takového industriálu, trošku budeme tvrdší, on i ten originál v podstatě polský je big beatový, velmi jakoby silný a tvrdý.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy očekáváme ráno a večer malou oblačnost, jinak polojasno až oblačno. Kolem poledne se na severovýchodním okraji může objevit přehánka, jinde je pravděpodobnost velmi malá, a to spíše z počátku odpoledne. Teploty dnes v noci klesnou na 14 až 11 stupňů. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr může v intenzivnějších přehánkách přechodně zesílit. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, odpoledne velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuální pozor na 215. kilometru D1 ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané auto a ke srážce dvou aut došlo na silnici 395 u Hlíny na Brněnsku. Šťastnou cestu přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonné v Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.

Zdislava ovšem nebyla pouze podnikavá a chytrá, ale také empatická a navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní, a stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělá, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství, a měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl, a říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. Samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela krutou smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili, a když byl opečen i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: Takže... A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: My se teď půjdeme na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tedy do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Byla by úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Takže když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kostelní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celých 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělená lebka. Ta lebka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lebku. Proto zůstala ta lebka na Mariánsko-Zdislavském oltáři. Takže tady jsou ostatky kromě lebky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lebka paní Zdislavy a také byl průřez do hrobky vytvořen, aby ti poutníci měli co nejbližší kontakt s paní Zdislavou.

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro Poddané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě, protože ona se vydala. To si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu. Rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci, každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet. Stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska pro všechny kolem ní a také péče od nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala a tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla tak charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala. Tak doufám, že láska prostoupí naše životy, zvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači lépe seznámili. Moc děkujeme řádové sestře působící zde v Jablonném Podještědí, Markétě Ševčíkové. Děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme Markétě Ševčíkové a těšíme se na slyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vybírá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete, tak jsou penicilinové plísně, to za prvé. A za druhý někdo říká, že je možná i nepatrně radioaktivní, protože všude tady kolem nás je uran, který se tady těžil v době komunismu, to už se tady prostě nedělá, teď se to snaží tedy všechno jakoby zkultivovat, zrekultivovat a tak dále. No ale jinak to není jediný pramen, který tady vyvěrá z těch skal. Velice zajímavý pramen napájí jezírko asi 200 metrů od té studánky a to jezírko je proslulé tím, že má bezedné bahno takzvaně, ale můžu vám říct jednu příhodu. Jednou jsem měl si umýt oči ke studánce a řekl jsem si, že pojedu dál a tam u toho jezírka je taková plošina, tam někdo maloval. Já jsem netušil hned, kdo to je, pak jsem zjistil, že to je Ota Placht, známý malíř. No a maloval takový velice realistický obraz a říkám mu, a to, co to malujete tady, já vás znám jako abstraktního malíře a on říká, no, jestli chcete, tak já vám udělám podle toho abstraktní malbu a teďka letím sice do Peru, ale tamto k mamince, to byla paní doktorka Keningová, známá lékařka, léčila popáleniny. Tak jsem si potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když jsem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
2: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem. Lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z běže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, je tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou Litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úlevu, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
2: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavý, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lebku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká, já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
2: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

Co z našeho dnešního putování za svatou Zdislavou vyplývá, milí posluchači? Nejen to, že se máme naučit rozpoznat své největší schopnosti a využívat jich pro dobro své i svého okolí, ale především to, že pokud se budeme více a s láskou a péčí zajímat o své blízké, stonásobně se nám to vrátí. Tak to mějte na paměti, krásný týden plný lásky vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčík.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Náš host pochází z Belgie a v Česku žije už 20 let. Proto jsou mu blízké věčné migrantské otázky. Například ta, kde se cítí doma.
2: Chybí mě Belgie, protože to samozřejmě, když jsem žil 30 let, se cítím, že patřím tam i tady.
1: Tolik na začátku. Goranka Oljača vám od mikrofonu přeje příjemný poslech. Začátky u nás v pořadu skoro povinně řeší otázku správného vyslovování jména hosta. Dnešní nebude výjimkou už proto, že se to dá říci alespoň dvěma způsoby. Takže...
2: Jsem Bruno Skokert. Francouzsky se říká Skokert.
1: Po nizozemsky je to trošičku jiné?
2: To by bylo Skokert, jako v češtinu asi. Moje jméno je docela holandské.
1: Z které části Belgie vy vlastně pocházíte?
2: Narodil jsem se v Liež, což je na východ. Pak jsem hlavně žil jich od Bruselu, 40 kilometrů. A taky v Bruselu. Hlavně je to francouzský mluvící část.
1: Zeměpisná orientace je pro našeho hosta důležitá, ostatně pro většinu Belgičanů také, a to nejen kvůli mapě. Když se vydáme na sever, dostaneme se do vlámského regionu neboli Flander, kde se mluví holandsky. Na jihu leží valonský region a obyvatele mluví francouzsky. Hlavní město země Brusel se nachází v centrální části Belgie, také má zvláštní postavení samostatného regionu.
2: Já mluvím francouzsky, máme taky dialekty.
1: Ale my jsme zapomněli, že i němčina je také oficiálním jazykem a je to na východ.
2: Přesně tak.
1: Když už mluvíme o jazycích, mě zajímá, jak

0: to vlastne probíha v praxi? Co to obnáší? Kterým jazykem se mluvilo u vás v rodině například?
1: U nás to bylo 100% francouzsky. V Bruselu se mluví asi 80% francouzsky a pak holandštiny a další jazyky samozřejmě.
0: Jsou situace, kde například neumím francouzsky a jsem v Bruselu nebo pocházím ze severní části. Jak to řešit v běžném životě?
1: To je těžký, protože nevím proč, ale máme v kultuře, že valonský lidi nemají rád mluvit nebo si učit holandštiny. Dokonce, když se podíváme na televizní zprávy, třeba když mluví vlámský politik, tak místo slyšet máme dabování.
0: Překlad do?
1: Do francouzštiny, což pro mě je úplně nesmysl. A nemůžeme ani slyšet, co říkají. Takové věci samozřejmě nejsou šťastný. A to je překlad, který ukazuje, že vztahy nejsou dobrý.
0: Ku podivu i v našem rozhovoru jsme v češtině těžko nacházeli korektní název skupin obyvatelů.
1: Valonský lidi a vlámský lidi.
0: Vlámští.
1: Jo, vlám, promiňte.
0: Nebo lidé žijící v holandské části, nebo jak vy to tam říkáte?
1: Říkáme francouzsky le flamand, pro nás le wallon, wallon a flamand.
0: Co se děje, když se naházím v severní části, kde je oficiálním jazykem holandština a neumím holandsky, je to problém? Pro lidé, kteří pracují v obchodech, lidé, kteří jsou úředníci a musí komunikovat se mnou. Jak se to řeší?
1: Je to problém a proto lidi to asi nedělají. Je to pro mě trošku šílený, protože to vypadá skoro jako dva různé země, malé země. Kromě když třeba my chodíme rádi na moře, moře je u vlámští lidi a Tamara mluví francouzsky. My jsme tam turisty. Jako turisty a mohou vydělat.
0: Je to biznis.
1: A to funguje.
0: A to funguje.
2: My a oni.
0: Co ještě funguje?
1: Já nemám problémy s tím. Mám rád multikulturní život. Jsou problémy ty jazyky a taky kulturní rozdíly, a protože všechno je rozdělané mezi sever a jih, třeba vysílání, to jsou skoro dvě země.
0: Rozdílné administrativní struktury také?
1: No, administrativní a politika, všechno je rozdělené.
0: Zakládá se to na nacionální otázce.
1: Já mám rád osobně jeden národ. Mám rád, když žijeme spolu a když máme harmonie, ale mnohem lidí to vidí jinak. Ještě chtěl bych říct, že Belgie funguje jako federace. Části fungují zvlášť, ale taky jsou nějaké unifikované věci. Třeba fotbal. Když vyhraje fotbalový tým, to je na národní úroveň, tak Belgičani vyhrají a tak najednou jsou ty části jako víc
0: sjednocené.
1: To je stejný, když třeba je Stromae, umělec, zpěvák, je známý všude na světě. A to je taky něco, který sjednocuje.
0: Je to jako
1: společná věc. A ještě všichni mají rádi brambory, ty
0: hranolky.
1: Hranolky, čokoládu a pivo. Hlavně si myslím, hranolky vidíme, jsou na ulici, máme takový staňky a to je jeden příklad, že můžeme být na druhé části a jíst hranolky spolu. Bohužel lidi často zapomínají, že máme nějakou společnou kulturu. Mají tendenci se podívat na rozdíly víc než na co máme spolu.
0: Míní náš dnešní host, Belgičan Bruno Skokard.

0: Vi ste nejakou dobu byl zvukařem a my jsme teď si společně prohlídli náš rozhlas na Karlíně. Podobá se to tomu prostoru, ve kterém jste vy kdysi pracoval?
1: No je to velmi podobný, i když jsem tam pracoval do 20 let zpátky, je to ještě velmi podobný.
0: Už to bylo také digitální. My jsme se teď především dívali na zařízení v režii a jak to chodí i ve studiu, kde moderátoři dělají i zvukaře zároveň.
1: To je zajímavé. Já jsem žil tranzice. Na začátek bylo víc technikáři a moderátoři pracovali bez techniků. Ještě jsme pracovali trošku s magnetický...
0: S magnetofony na pásky?
1: Jo, s magnetofony na pásky, taky gramofon. Jsme používali ještě starší systémy a potom byla ta tranzice na digitální systémy a víc a víc a víc. A já jsem ztratil tam svoje práce, protože je to státní instituce. Starší lidi tam zůstali. Měli práce na neurčitou dobu a ty nejnovější lidi jako já jsme ztratili. Moderátoři měli taky dělat technik, všechno.
0: Ve kterém roce jste pracoval pro belgický rozhlas?
1: To bylo mezi asi rok 2000 a rok 2006.
0: A předtím?
1: Studoval jsem gymnázium. A pak jsem studoval na vysoká škola, to bylo filmová škola, jako tady FAMU, profese zvukář. Na všechno, na film, na rádiu, na hudbu.
0: A vystudoval jste?
1: Ano.

0: Po visoke škole Bruno Skokart získal práci na belgickém rozhlasu, což byla a je rozvětvená veřejnoprávní mediální instituce.
1: Ne v Bruselu, v Liège a taky v Mons, což to jsou lokální regionální stanice.
2: To je jako tady ve systému belgického rozhlasu.
1: Přesně tak, všechno je spolu, funguje jako připojené. No a dokonce jsem pracoval na 3 místa, na různé stanice.
2: To schéma programové bylo jednotné, nebo ty regionální měly i nějaké své zvláštní vysílání?
1: Já jsem byl na oba regionální a taky národní programy. Když říkáme národní, pro nás to znamená na celou francouzský části kvůli jazyky.
2: Severní část měla zvláštní program?
1: Přesně tak. A to se rozdělilo na RTBF francouzský a VRT, vlámský radio a televize. To je zajímavé, že v Bruselu, to je ten hlavní budova a tam je to pro mě strašný a ošklivý, že levní část a pravní část, jeden je pro vlámský a jeden pro... Rozumím, že je to praktický, ale to nevypadá dobrý mít takový úplně rozdělaný. Tam byla pořád špatná atmosféra, tak špatná, že nějakou lidi asi byli v hodně stresu. Ale jsem taky pracoval na Classic 21. To je klasik rockový stanice. To byla nová stanice z roku 2004 a já jsem byl tam na začátku, tak byl jsem docela nadšený.
2: Mluvilo se o poplatcích. To je tady velice, velice aktuální téma. Sledujete to?
1: Sleduju a pro mě je to důležitý mít nezávislý média a pro mě je důležitý to nechat financovaně, jak je to teď.
2: Nevadí vám, že platíte ty poplatky?
1: A já osobně platím. Nikdy jsem ani to všiml. Ale velmi rád platím poplatky, aby to bylo nezávislé.
2: V politickém slova smyslu o tom mluvíte?
1: Ano, politické, jo.
2: Jaké to bylo v Belgii? Víte, jak se financoval rozhlas?
1: Stejně jako tady, jsou taky poplatky. A pro mě je velmi důležité, aby lidi to zachránili, protože chceme mít objektivní nebo nejobjektivnější informace, což je možná.
0: Tímto uzavřel část rozhovoru Bruno Skokart, bývalý zvukař belgického rozhlasu. Řeč však nebyla jen o médiích. Dotkli jsme se i dalších témat, která považuje za podstatná pro svůj život v České republice. Vrátíme se k ním v některém z příštích pořadů. Na dalším Já oni se těší Goranka Oljača.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Do konce června začne v Praze stavba další části metra D. Neděli se hlavně na severovýchodě objeví přehánky a bouřky, teploty vyšplhají až k 28 stupňům. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Český rozhlas k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
2: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
3: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihy.
4: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
3: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba další části metra D v Praze začne do konce června. Jde o úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Potvrdil to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík, podle kterého teď dělníci provádějí skrývku zeminy a připravují plochy pro zázemí stavby.
5: Jak jsme oznámili, tak jsme dokončili veřejnou zakázku, podepsali smlouvu se zhotovitelem. Okamžitě jsme odeslali výzvu k zahájení stavebních prací a následně poté jsme oficiálně předali staveniště zhotovitelům, kteří už nyní realizují přípravné práce na jednotlivých staveništích.
0: Povodí Ohře od roku 2011 převzalo více než 40 malých vodních nádrží po bývalé zemědělské vodohospodářské správě. Většinu z nich už obnovilo a další opatření zaměřuje na zadržování vody v krajině, říká ředitel chomutovského závodu Povodí Ohře Pavel Egera.
6: Řekněme, za poslední 20 let se nám podařilo vytvořit mnoho revitalizací vodních toků, které byly v minulosti napřímeny, zahloubeny. Obnovujeme malé vodní nádrže v době, kdy je sucho, abychom byli schopni zachytit vodu, tak aby v tom místě, kde zrovna ten problém je, aby byl nějakým způsobem kompenzován.
1: Počasí.
0: V neděli bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky se objeví hlavně na severovýchodě, jinde jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Děkujeme za poslední 20 let se na...
0: Na D10 směrem na Prahu se kolem 66. kilometru stala nehoda osobního auta. Na D1 směrem na Ostravu je na 215. kilometru překážka v odstavném pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už rozhlas jede za vámi.
1: Rozhlas jede za vámi.
7: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale Kastelán je asi domácí. Pane Kastelán.
8: Já jsem i vyšší.
7: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
8: No, necelý.
7: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
8: To už nemůžu právě.
7: Pane Kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
8: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmeno divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
7: Pane Kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
8: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
7: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
8: Děkujeme a budeme se moc těšit.
7: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
9: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
7: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodovní
9: ano,
7: sáli.
9: Na tento suchý mejdan, bezpečný.
7: Suchý mejdan, ano, ano.
9: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky. Je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
7: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
10: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
7: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
10: Já jsem z toho nesvá. V kostele mě netleskají. Bylo by to zvláštní. Takže já jsem úplně roztřesená. Děkuju a moc vás zdravím.
7: No, tak si to vychutnejte. Proč vám netleskají v kostele? Byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
10: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli. To jako to je ještě level další. Ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení. Tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
7: Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
10: Já doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
7: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
10: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
7: To zkoušíte a čekáte, správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
10: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
7: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé. Hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
10: No ale nemám kartičku.
7: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku, jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
10: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
7: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
10: Aha, dobře, dobře. No.
7: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio a zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
10: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
7: A to jste měli.
10: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
7: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlas jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
10: Děkuji.
7: A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
11: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je z Loun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovi, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, aby ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud do toho přijímače nebude, tak to neuslyší a to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak
1: ne,
3: co to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozrýpu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Arona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo si zpnou, že se to jako nehodí?
3: Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal, jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším dáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí?
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zase často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mluvit za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televizi fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů. Vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Tamhle je ruka nahoře. Hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujem.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně, tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšený z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou rozhlas jede za vámi. Vypet Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAP rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí.

0: Dobrý večer, mé jméno je Michal, kdo jste vy?
1: Lenka.
0: Paní Lenka, i vám tleskáme, děkuji.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
1: Byl to král Miroslav.
0: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
1: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
0: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
1: To ještě 7 let, ne.
0: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
1: Tím Bčko.
0: Takže B bejvávalo, říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
2: Bejvávalo.
0: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
3: Třeba za C?
0: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
3: Asi vybírala.
0: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
4: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
0: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
3: Typnu Ačko.
0: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
5: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
0: Tak je to 2-2, je to vyrovnané a je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme Telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
6: Pozorovat život a svrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velké vejšky, jako třeba astronauti, protože Ti pro beztížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná výška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
0: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
3: Až přijde kocour.
0: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden. Takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
7: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam jinam. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Církev blahořečila dva kněze, které popravili komunisté. Armáda postaví na okraji Lipníka nad Bečvou parkoviště pro 450 aut. V noci místy zaprší a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které popravili komunisti. Slavnostní mše se odpoledne na brněnském výstavišti zúčastnilo přes 13 tisíc lidí. Slavnosti předsedal papežský legát Michael Černy. Blahořečení je předstupněm uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou každý rok připomínat 17. června. Bula a Drbola se v 50. letech staly obětmi vykonstruovaného politického procesu. Nové parkoviště vznikne do 2 let v Hranické ulici v Lipníku nad Bečvou. Postaví ho armáda pro své vojáky, kteří dosud odstavují auta podél kasáren u hlavní cesty. Podle Pavla Chytila, zástupce velitele jednoho z útvarů lipenské posádky, odkoupili od soukromého vlastníka zhruba 2hektarový pozemek a hotový už je i projekt. Počítá s kapacitou 450 míst.
2: Potřeba je jasná z toho důvodu, že parkovací místa už v kasárnách jsou vyčerpána, nicméně auta parkující v kasárnách brání pohybu techniky vojenské a výcviku příslušníků posádky. Proto jsme zvolili tento projekt. Náklady budou v řádově v desítkách milionů.
1: V Budišově nad Budišovkou byla dokončená třetí takzvaná vesmírná lavička. Po Odrách a Bruntálu vznikla jako odpočinkové místo pro turisty v Národním geoparku Krajina Břidlice. Nejvýraznějším prvkem je klenba ve tvaru elipsy jako symbol Mléčné dráhy. Odkazuje také na tamního rodáka, astronoma Františka Ignáce Halašku, dodává starosta Budišova Patrik Šram z ODS.
3: Zvláštní význam má také použitý materiál. Konstrukce je doplněna břidlicí pocházející z místního lomu Šárka, čímž lavička přímo odkazuje na geologické bohatství regionu a tradici těžby břidlice, která je pro tuto krajinu typická.
1: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, upřesňuje Antonín Tuna ze zprávy Krasu.
4: Uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtínském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda.
0: Sport.
1: Nejméně ve 2 pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odborů v Seattlu a v Los Angeles si odhlasovali, že stávku mohou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba také zatýkání během šampionátu.
5: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní z tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V neděli bude polojasno až oblačno, teploty budou od 21 do 26 stupňů, na jižní Moravě až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: A na D35 ve směru na Hradec Králové stojí kolem 139. kilometru porouchané osobní auto na konci připojovacího pruhu. Tak tam nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
0: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobby redaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Conteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
2: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Jistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková, a pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději, nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso, a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
3: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
2: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovémto normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se trošku pletou, že mravenci ojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici, a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
3: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
2: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
1: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědná na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstovuje, zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko, a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli teď je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounů a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. No a budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
1: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
2: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
1: ano.
2: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
1: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
2: Vy jste takový hodně aktivní.
1: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
2: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
1: Já jsem začínal v roce 1983.
2: Jak to bylo?
1: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
2: Karkulka,
1: karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Lična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
2: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
1: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
2: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek. Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
3: Většinou to tak je, abych spíš řekl, co potřebuju. Jo, a oni potřebují o tom něco vědět. Jo. Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně. A tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
1: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat,
2: a
1: přebírat
2: ověřovat, a ověřovat.
1: Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
2: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, ne, snad v Evropě?
1: Ne, nebo nemá to, není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
0: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západočeských firem, která se touto problematikou zabývá.
1: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
2: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
1: Přesně jak říkáte.
2: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
1: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
2: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
1: Určitě.
2: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
1: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
2: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství, pamatuje izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
1: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
2: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytli té izolace?
1: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
2: Budu mít na té půdě granulát?
1: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
2: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
1: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
2: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
1: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
2: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
1: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
2: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
1: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
2: Proč?
1: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
0: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červenli více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu, a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořkly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
2: Český rozhlas zprávy.
1: V Toužimi na Karlovarsku vybuchla v panelovém domě neznámá látka. Zranění jsou dva lidé. Vysoké teploty i následné deště v Praze podle hygieniků zhoršily kvalitu vody v přírodních koupalištích. V noci místy zaprší a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Toužimi na Karlovarsku v panelovém domě vybuchla při manipulaci neznámá látka. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
3: V souvislosti s nálezem neznámé látky míří na místo policejní pyrotechnik. Dle prvotního šetření při výbuchu utrpěly zranění dvě osoby. Jedna byla ve vážném stavu letecky transportována do nemocnice. Z domu bylo evakuováno dalších 6 osob.
1: Podle záchranářů starší ženu v kritickém stavu vrtulník převezl do popáleninového centra fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Mladší muž ve vážném stavu skončil v nemocnici v Plzni. Příčinu výbuchu kriminalisté zjišťují. Hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody v pražských přírodních koupalištích. V biotopu Lhotka v Praze 4 podle nich voda není vhodná ke koupání. Dětem, těhotným ženám nebo jinak citlivým lidem nedoporučují koupání ani ve Vltavě u Branické pláže nebo na přehradě v Hostivaři. Pokračuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Bátok.
4: I s ohledem na to, jak často se mění počasí, doporučujeme po každém koupání v přírodní vodě důkladně se osprchovat čistou pitnou vodou. Situaci na pražských koupalištích budeme i nadále sledovat a výsledky pravidelně aktualizovat na našich webových stránkách.
1: Technické služby v Liberci pořídily 7 nových elektromobilů. Jde o jejich první auta na elektrický pohon. Nahradí starší dieselová vozidla. Podle ředitele technických služeb Jana Ulmana budou sloužit správcům komunikací, zeleně a technikům veřejného osvětlení a semaforů. Za auta technické služby zaplatili necelých 5 milionů korun. Téměř 2 miliony korun pokryla dotace.
5: Vozový park posílilo 6 menších užitkových vozů a jedna dodávka. Podle Ulmana jsou elektromobily pro cesty po městě vhodnější než původní dieselová auta. Pracovníci totiž často jezdí na krátké vzdálenosti a mají časté zastávky. Dieselový motor se tak nestačí ohřát, čím se zvyšuje spotřeba. Taky podle Ulmana elektromobily nevypouštějí výfukové emise. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští volejbalisté vyhráli druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy v maďarském Kecskemétu porazili Norsko 3-1 na sety. Tým trenéra Jiřího Nováka sice ztratil první sadu, potom už ale zápas kontroloval. Nejvíc bodů dal Marek Šotola, který jich nazbíral 25. Češi na turnaji nejdřív porazili domácí Maďarsko. Příští týden budou hrát v Jihlavě proti Bosně a Hercegovině a potom proti Dánsku.
2: Počasí.
1: V neděli bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky dorazí hlavně na severovýchod. Teploty vstoupí na 21 až 26 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji, a to 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 se na 281. kilometru ve směru na Ostravu stala nehoda. Na silnici 424 u Moravské Nové Vsi na Břeclavsku leží člověk na vozovce, místo je sjízdné jen se zvýšenou opatrností. No a na dálnici D6 u 143. kilometru ve směru na Cheb už skončilo zdržení po odstavném autobusu s defektem na pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už hvězdné návraty.
2: Hvězdné návraty.
6: je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší, a jeden komik, který to mládí má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
7: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
6: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
7: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
6: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
7: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
6: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
7: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
6: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
7: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
6: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do banjo bandu.
7: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců.

0: tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některých se hraje Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, začínám trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žláze, že jo? Takhle veliký bičí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žláze, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že jo?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody. Tak...
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo? Tak je, je ten Ivan Ivanovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. A on se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím, něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo ne, měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepe, já jsem tak roztržitý, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. A říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o ta nejaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil o ta jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslil a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist großer tschechischer Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimetre. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist großer tschechischer Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškuje, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se rozsměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.

0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
1: Rozumání řediteli, zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku, to jsem ještě nezažil, zatím tady byla jedna ošklivější než druhá, to je hrůza.
2: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
1: No, to bych si radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
2: Pojďte, nevte si zajít chuť, máte doma manželku.
1: To je vůl, to si...
2: No jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
1: No, teď má dvě brady, jste si toho nevšel.
2: A to je vám málo nebo moc?
1: Co, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče? Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
2: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
1: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
2: Takže ji vezmeme tu Petržilkovou.
1: No, sem vezmeme ty, co tam zbyly a až sem jdou ještě ty, co jsou za dveřma.
2: Tak další, slečno, pojďte.
1: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
3: Betty Plešivá.
1: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
3: Betty Plešivá.
1: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo? Pardon, já rozuměl ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo? Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo? Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
2: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
1: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo je co, nemá ani bradavic nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
2: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
1: ne,
2: že?
1: Ne, to ne, to je žádný příklad, je to abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktické. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to vem.
0: Humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéf redaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
4: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
1: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. No, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nedrží, pane docente, mě to

0: tady ten pán v kupé sám přistoupí taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete. A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A on říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, že můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
1: Je to další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bandem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
2: Nebojte se, my vás neukousneme.
3: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
4: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
2: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
4: Ne, proč myslíte?
3: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
4: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
2: Ona řídila ten motocykl?
4: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
3: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
4: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
3: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
4: Hezký.
3: Umaštěný celý.
4: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
2: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
4: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
3: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
4: Ano.
3: Od čeho je tak zahnědlý?
4: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
3: Hleďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
4: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
2: Prosím vás, za co vám to štípli?
4: To mě štípli za nečitelné číslo.
2: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
4: No, vždycky, když se mi zablátí.
3: A za co máte tuhle tu dírku?
4: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
2: Poslyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
3: Já taky, že? Ano.
2: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
3: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
4: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
2: No, co bylo dál?
4: Co?
2: Co bylo dál?
4: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
3: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
4: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory má.
2: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
4: Ano, to je hezká příhoda.
3: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
4: Tam vozím tchýni.
3: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
4: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
2: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
4: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
2: Na
4: zelenou.
2: Na zelený, správně.
3: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
4: Kterou?
3: Tuhle.
4: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
2: Co se k tomu došlo?
4: No, já mám totiž na autě zahrádku.
2: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
4: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
3: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
4: Na auto nebo na hlavu?
2: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
4: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je všechno občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu. Tady mám papíry na záchod.
3: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
4: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. No. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
3: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
4: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
1: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Pěkný sobotní večer v přeju, vážení přátelé. Mimochodem, jakou jste měli sobotu? Byla pracovní? Byla výletnická? Nebo jste relaxovali na sluníčku? Od mikrofonu noční linky Českého rozhlasu vás zdraví Borek Kapitančik. A držím vám pěsti k tomu, abyste se dovolali. Telefon má číslo 731 800 900 a je to vlastně jenom ta polovina možností, jak se svým příběhem zúčastnit té dvouhodinovky právě začínající noční linky. A jako vždy mají tyhle dvě hodiny jedno téma společné. Čísla. Učíme se jim ještě, než nastoupíme školní docházku. Obklopují nás. A někdy se jimi i řídíme a někdy jim přisuzujeme až magickou moc. Čísla, cifry, numera. Dáte na magickou moc čísel? Plánujete třeba práci na zahrádce podle data? Vybrali jste si registrační značku vašeho auta složenou z vám sympatických cifer? Pamatujete si životní či dějinné události, které se odehrály ve snadno zapamatovatelném datu, jak říkají cimrmanologové? O vašem speciálním vztahu k číslům budete moci něco říct nebo napsat v noční lince, která právě začíná. A když jsme u těch čísel 731 800 900, to je ten telefon, který byste měli využít až do zítřejší jedné hodiny, máte-li svůj číselný příběh. Psát můžete tradičně na rozhlas.cz/linka. Nerušený poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to čísla, která jsou v hlavní roli, tedy jsou tématem našeho povídání. První volající na číslo, apropo číslo 731 800 900, je paní Dana. Pěkný sobotní večer. Jakou jste měla sobotu? Oddávala jste se sluníčku?
1: No, tady nám teď bouří. Abych vám přiznala pravdu.
0: No tak než to zblatné přijde do Brna, tak snad ještě stihnu přijet domů.
1: To ještě. No to určitě ano. Ono to bude jenom taková místní bouřka. No a můj syn, ten se vrací až ze Španělska, takže já jsem taková trošku nervní, ale chci poslouchat, ale volám hned první, protože za prvé teda mě čísla, pro mě to je prostě životní filozofie, dá se říct. Zabývám se numerologií, teda mimo jiné také. A numerologie je strašně vzácná, zvláštní věda, protože tam je to opravdu o datu narození. Když vlastně uděláte si takovou mřížku a teď zkoumáte vlastně v tom rozboru, zkoumáte vlastně, která čísla chybí, která čísla jsou ve větším množství a podle toho vlastně je to daleko osobnější než nějaké, já třeba horoskopům vůbec nevěřím, jo, jako takový všeobecný, to mě nezajímá. A k tomu mě vlastně dohnali, já jsem kdysi byla v astrologicko-léčitelské škole a byla jsem tam teda jenom na jeden semestr, ale to mi stačilo a tu numerologii jsem dostala vlastně jako dárek potom poštou, jo, jako za účast. A je to velice zajímavé, protože jako dá se opravdu člověk, kterýho jsem potkala poprvé, když se o to zajímá trošku, tak já si ho rozeberu tak jako opravdu do detailu.
0: No tak na vás pozor.
1: No to jo teda.
0: Nezdělovat na potkání datum narození. Ale paní Dano, víte, co mě zajímá? Já už párkrát o něčem takovém, ano, o čem mluvíte, slyšel. A znamená to, že se, když se narodí vícero lidí ve stejné datum, ve stejném roce, že jsou všichni stejní?
1: No a nejsou všichni stejní, protože potom teda hraje čas narození, přímo ten čas, roli, ale to už zase v astrologii, jo, ale v numerologii ne. Tam je teda fakt, že jako těžko se to dá popisovat. Já třeba vím, co znamená, který číslo v té mřížce. Když si uděláte vlastně těch 9 čísel, si dáte prostě do takové mřížky a teď to prostě prozkoumáte, tak jako překvapila jsem mnoho lidí v životě, jak přesně to vycházelo, jak klady, tak vlastně i nedostatky, na kterých je potřeba vždycky zapracovat. Je to zvláštní věda. Numerologie je zvláštní věda a říkám, pokud ten člověk se narodí, tak má zase jiný ascendent. A to už není o číslech, jo? Má jiný ascendent, protože tam hraje čas i ten čas zrodu toho narození, nadýchnutí prvního. No ale já to budu dneska určitě poslouchat, protože budu napřímo teda stoprocentně a je teda fakt, že mě zajímají prostě hlavně šestky jsou důležité, sedmičky a pak osmička, to je takové číslo, které prostě v té numerologii dělá trošku neplechu, je to takové karmické číslo.
0: No tak mě osmičky vytrhly už dávno teda. Ale slyšel jsem, že Asiaté mají jako šťastné číslo právě osmičku.
1: Je to zvláštní, ano, ano, Asiaté to tak mají. A nevím proč, já vlastně vůbec nevím proč.
0: No tak máte aspoň domácí úkol,
1: ale víte,
0: paní Dano.
1: Víte co, já jsem třeba zkoumala, já jsem milovala, zbožňovala princeznu Dianu. Jo, to byl takový můj idol ženství. A já jsem zkoumala vlastně, že ona fakt umřela v ten den osmičky. A ono se to vlastně střídá pak po měsících a po rocích a prostě se dá pracovat se vším možným. Nic, nebudu to natahovat, Borku. Já jsem ráda, že jste mi pustil, přijal teda do vysílání. Já vím, že prostě já jsem třeba dvojka a to je takový intuitivní člověk.
0: Ale počkejte, vy už mě opouštíte, ale já ještě potřebuji něco vysvětlit. Teď jste se toho vlastně dotkla. Vy jste dvojka a říkala jste, že Diana umřela na den osmičky. Tomu nerozumím, protože umřela 31.8.1997. Tam se jedná o ten ciferný součet?
1: Ciferný součet, přesně. A pak záleží na tom, vlastně, kdy se kdo narodil, tak vlastně se to dává do takový tý vlastně devíti místní mřížky a pak ještě který čísla chybí v té numerologii, tak to je taky podstatný, protože to je taky podstatný. No a já věřím tomu, že vy jste člověk plný odhodlání a dokonce máte takovou senzibilitu určitou, jo, máte asi čich na lidi, to určitě 100%, jenom tak, jak vás typuju.
0: No, ale tak dobře, budu se tvářit jakože ano, i když, no, nechme to na jindy. Paní
1: a
0: Dano.
1: Já mám zase velké odhodlání, jo, ale ne, když všechno dotáhnu do konce. Takže zdravím všechny posluchače, zdravím vás, Borku, mějte se moc krásně, krásný večer, noční linku celou. Budu se snažit poslouchat až do konce, protože mě to docela zajímá. A nebudu rozvádět takové ty věci, které už jsou víceméně individuální pro každého.
0: Děkuji za váš telefonát. Otevřela jste noční linku, patří vám. Dík.
1: A už nám zmí, což je znamení.
0: No, tak znamení, to je taky pěkné téma. Možná někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer, dobrou noc. No prostě, je tu noční linka, já vás zdravím. A na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy na téma čísla. S tím dalším čeká teď Iveta. Tak aby nečekala dlouho. Iveto, zdravím do Olomouce.
2: Krásnou noc, děkuji za přivítání. Tak zdravím všechny posluchače, já volám tedy z Olomouce Radíkova. A já chci navázat na tu paní, to, co říkala, to je pravda.
1: A myslíte numerologii, to... abychom vysvětlili těm, kteří třeba přišli později ke svým přijímačům, ano? Pokud tedy navazujeme.
2: Ano, tak ano. Numerologie je vlastně věda, nauka o číslech. A chtěla bych říct, navázat na tu paní, ona měla nějaký odborný kurz, ale já jsem se tou numerologií, mě to vždycky zajímalo, ta astrologie, numerologie a tak dále. Horoskopy, no to je jiné téma. Ale k té numerologii. Já jsem byla takový samouk, já jsem si kupovala různé knihy jako mladý děvče, už od 19 let jsem se tím zabývala, teď už jsem teda stará babka v důchodě, ale chci říct, navážu na tu paní. Já věřím číslům, opravdu ano, vím, o čem ta paní hovořila. Ona hovořila o mřížce, to je takový čtvereček, abych to divákům, posluchačům upřesnila, to je takový čtvereček, je rozdělený na takové dílky 3, 3 a 3, čili 9 takových čtverečků ve velkém čtverci.
1: Taková sudoku.
2: A teď, prosím?
1: Taková sudoku.
2: Ano. A teď máte své datum narození, ano. A teď v tom prvním sloupci nahoře je jednička, vedle je dvojka, trojka a v tom další je čtyřka, pětka, šestka, 7, 8, 9. A teď, když máte své datum narození, třeba moje 18. ledna, ano, 1961, tak já si to tam napíšu do té mřížky a teď se vám tam ukáže, která políčka zůstanou prázdná, jak ta paní říkala, jo? A to také něco znamená. Já mám takovou knihu.
1: Co to znamená právě u vás třeba konkrétně, co to znamená?
2: Co to znamená konkrétně moje datum narození? Tak to znamená, když si vyplním tu mřížku, tak vidím, že tam mám 4 jedničky, což je vysoká senzibilita a je to někdy i na obtíž, že ten člověk je strašně citlivý a v tom životě to je závada, jo, protože nevíte, co sám se sebou, jo, když jste třeba mladý, jo, máte třeba nějaké zamilování, nebo vás někdo zklame, nebo to, tak ten člověk má problémy. Ty 4 jedničky, to je vysoká senzibilita, vysoká citlivost, to je taky špatně, jo. Potom, když tam má někdo 2 v té mřížce, datum narození, to je něha. Jo, když má někdo třeba 2, tak je to strašně něžný, citlivý člověk, hodně, hodně fakt něžný. Potom, když tam má někdo 6, to je pro mě důležité číslo. Já vždy, když jsem si našla nějakého chlapce, já jsem se dívala do té mřížky, jestli tam má 6. To je rodinné číslo, který muž má v datu narození 6, tak je pro rodinu. Kdo tam nemá 6, tak s tím nic neuděláte. Měla jsem takového přítele, on tam tu 6 neměl a opravdu neměl vztah k té rodině. Furt někde lítal, s prominutím v uvozovkách, furt někde musel brousit, kavárničky, hospůdky, kamarádi, jo. A měl třeba, znám takového přítele, který byl 2 rozveden, protože neměl, já jsem se na to dívala, na to jeho datum narození, neměl v té mřížce nebo v datu narození tu 6.
1: A jde o datum narození měsíc, den nebo letopočet?
2: Celé datum narození.
1: Celé, včetně letopočtu, ano.
2: Ano, samozřejmě den, měsíc, rok. Jo. Teď vám chci říct, dá se vypočítat takzvané životní číslo. To je také velmi důležité. Sečtete si celé datum narození, třeba moje 18, takže 1 a 8, 9. Leden, to je jednička, takže 10. a rok 1961, takže 10 a 1 je 11 a 9 je 20, 61, 20 a 6 je 26. Ne, teď jsem to řekla blbě.
1: Pardon, znova. Že se směju, ale teď mi tak napadlo. Já už jsem zapomněl, jak mluvíte dokonce i PIN na svoji kartu bankomatovou. Vy jste mě zmátla úplně.
2: Takže znova, prostě to řeknu znova, já jsem to blbě sečetla. Takže 18.1.1961 moje číslo celkové, když to všecko sečtete a vyjde vám třeba na konci 26, tak to ještě musíte sečít znova, čili 2 a 6 je osmička. Takže životní číslo vaše je osmička. A moje celkové datum narození, když to celý sečtu, potom když vám to skončí třeba 13, jo, ten konec, tak ještě 1 a 3 jsou 4. Musí vyjít jedno číslo. Takže mně to vyjde, takže já mám 9 a teď vám to chci vysvětlit. 9 to je mé životní číslo a to znamená, to je duše, nejvíce vyspělá duše. Někomu vyjde 2, to je dle karmy, níže vyspělá duše, ještě se musí několikrát narodit, aby dosáhla té 9.
1: Tak já si to tady počítám a pořád mě vychází po každý něco jiného. Já nevím.
2: Tak.
1: Já nevím.
2: Kdybyste mě prozradila.
1: No, nebudu tak... Vy jste sice prozradila svoje datum narození, ale
2: ano,
1: já s tím nebudu obtěžovat.
2: Tak bych vám to číslo hned řekla.
1: Děkuju. Jste moc hodná, ale víte co, když jsme tak u těch čísel a vy jste to rovnou položila do té numerologie, vzpomínáte si, jestli tahle vášeň začala ještě v době, když jste byla na základní škole?
2: Mě to začalo bavit, jsem se tím začala zabývat tak v 18 zhruba.
1: 18, takže to už bylo po základní škole, takže mě neřeknete pí na, dejme tomu, 10 desetinných čísel. Nebo tíhové zrychlení, pamatujete si, jaký je tíhový zrychlení na Zemi? To je taky číslo, taky nevíte. Takže vy jste prostě jenom přes tu numerologii. Já si to potřebuju ujasnit, jo? Jestli je to obecná vlastnost vůči všem číslům, nebo jestli je to jenom na tu numerologii. Jo, jestli si pamatujete...
2: Ne, já jsem se hodně zabývala hlavně datum narození, tou mřížkou, jak říkala paní. To je takový čtverec a on je rozdělen, jak se
1: 9x9, ano, teda 3, ano. Jo, čtverce, sudoku, ano. Mimochodem, víte, jaký je součet těch cifer od 1 do 9? To je taky potřeba někdy v sudoku, pokud děláte killera.
2: Já jsem to zkoušela, já to nedokážu, já vás obdivuju.
1: 45.
2: Já to nedokážu.
1: No, tak to jen tak. A vidíte, my jsme posluchači, slyšíte, a jak každý prostě k těm číslům přistupuje úplně jinak.
2: No, ano, to je pravda. A pro mě to sudoku, to je fakt pro chytrý lidi a já jsem to zkoušela několikrát. Já jsem to tak chtěla jako dokázat a mně to nejde prostě, jo.
1: No tak každý jsme na tom trošku jinak. Já si konec konců předplácím ten, nemůžu říkat, jaké jsou to noviny, ale vždycky v sobotu je tam i trojice killer sudoku a jenom kvůli tomu já si to předplácím, protože ten zbytek je strašný, ale jako sudoku to musím vždycky v sobotu ráno mít. No. Paní Iveto, já vám moc krát děkuju, já se budu asi zabývat numerologií, aspoň na tyhle 2 hodiny noční linky, protože s tou mřížkou jste mě inspirovala.
2: Je to 45.
1: 45, ano, od 1 do 9, ano, to je 45.
2: Je to 45, teď jsem se vypočítala. Ještě vám chci něco říct, někteří lidi se bojí 13, jo. Nemusí to být vždy nešťastné číslo. Třeba můj manžel byl narozen 13. září, moje dcerky dvojčátka 13. června.
1: No.
2: Nemusí to být vždy nešťastné číslo. A ještě chci říct, jak mám tu knihu, jo, té numerologii, tak tam píšou, že ta 13 je opravdu jako v datu narození, jo, že ti lidi to mají jako trošku těžší v životě, jo, že ta 13.
1: No tak činí... konečně vím, čím to je, no, já jsem 13. No? Paní Iveto, děkuji moc krát a aby dostali šanci ještě i další, kteří se třeba zabývají čísly, anebo mají vztah cifrám.
2: Takže ať hledají děvčata, dívky, 6.
1: Šestku.
2: To je muž pro manželství.
1: Muž pro manželství. A musí to mít v datu narození. Tak, jo, to ještě
2: ano,
1: musíme říct.
2: Ano, šestka.
1: Tak.
2: A bude to dobrý manžel.
1: Mějte
2: tak,
1: se pěkně.
2: Dobrou noc. Všichni. Nasledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když jsem v úvozovkách vymýšlel téma pro dnešní noční linku, vůbec jsem netušil, že to naše posluchačky, zatím to byly pouze dámy, které se dnes dovolaly do noční linky, že je to tak chytné. No tak jak Dana, tak Iveta se zabývaly a zabývají numerologií. No a dnes máme pořád ještě 6.6.2026, tak právě proto dnes mluvíme v noční lince o číslech a o vašem vztahu k cifrám, k numerům, k číslicím. Kdo pak další nám teď poví na naší telefonní lince 731 800 900 ten svůj příběh o číslech? Je to Monika. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitančiku, i všem přeju dobrý večer. Dnešní téma se mi moc líbí, opravdu, akorát teda ještě, musím vás za něj pochválit, ještě by bylo lepší 26.6.2026, abyste tam měl všechna čísla se stejným obsazením.
0: I zrcadlově, ale ano, aby to bylo.
1: Musím říct, že teda čísla asi určitě mají nějaký význam hlubší, než si myslíme, ale nesmí se to jako hnát přes sílu. Moje maminka se chtěla jako dobře vdát, vzala si teda dobrého člověka, mého otce, ale to datum trošičku se jí jakoby vymklo ze šťastného manželství, že pak tedy manželstvých rodičů skončilo rozvodem. Maminka si vybrala 22.12.1962 a pak se někde dočetla, že ty dvojky nejsou úplně optimální.
0: Že kdyby třeba počkala měsíc, že by to vyšlo, jo, to manželství?
1: Já bych řekla, že spíš by to chtělo jako impulzivně. Já jsem si vždycky říkala, že kdybych se, nebo třeba máte ty drahé svatby za 500 000 hostina. Já kdybych se někdy vdávala, a to není vyloučený, na starý kolena jsem si říkala, proč ne, tak si vemu, jak to bylo v moderních 70. ve Spojených státech, tak si vemu džíny, kopretinu do vlasů a budu se vdávat bosá na pláži a nějaký hostiny za 1 000 000. A datum nebudu vůbec o tom přemýšlet, ale to sem nepatří. Například na území Spojených států jsem vkročila přesně 11 let a 9 měsíců před 11. zářím, což mě teď úplně vyděsilo, když tak přemýšlím o těch číslech, jak paní Dana, nechápu, kde nabrala tu osmičku u té Diany, to trošku bych chtěla vysvětlit, já když sečtu datum jejího úmrtí, tak mi vyjde 38, jo. To nevím, kde vzala.
0: No, 3 a 8 je potom 11, 1 a 1 jsou 2, takže dvojka mě tam vychází. Ale to, já nejsem numerolog, to jenom
1: no,
0: se držím
1: jako
0: toho, co říkáte vy.
1: Číslo jako opravdu teda s tou posluchačkou, s tou dámou, co říkala, že 6 je rodinný typ, tak můj nejlepší ex-partner teda nemá 6 v rodném datu narození a byl fajn, tak jako
0: no,
1: nevím.
0: No, ale je ex, no, takže taky to asi nevyšlo.
1: No tak máte, teda vy mě dáváte, ale je fakt, že třeba moje babička se narodila 15.3. a moje maminka 13.5., ale to nebyla její máma, to byla její tchyně, jo. A nebo 26. března se narodila moje prababička a na její narozeniny naštěstí, když už teda nežila, zemřel její syn, můj dědeček, takže takovýhle různý.
0: No máte k číslům blízko. A teď mě řekněte, máte auto?
1: Nemám žádný čísla na autě, ale vím, že Karel Gott měl rád osmičky a měl je na autě v telefonním čísle. A dokonce se vlastně ženil sice 7. ledna, ale to bylo v Las Vegas, tady už bylo 8. ledna 2008. A například teda zase ty osmičky jsou tedy pro mě, já jsem měla 2x autonehodu 8. možná i umřu 8. teď jste mě úplně vyděsil. A 8.8.2008 8 mrtvých ve Studénce. No tak já nechci končit smutně, tak něco veselejšího. V hotelích nebývá 13. patro, že jo?
0: Taky jsem o tom slyšel, no.
1: 13, pokud vím, není v letadle, nebo aspoň si nevzpomínám, že bych někdy seděla na sedadle 13. Tak
0: nevím, to vám budu moc říct za 2 týdny, no.
1: Tak se podívejte prosím pozorně. 11 je prej nejlepší číslo, tam snad všichni přežívají, nepřeju vám žádnou nehodu, chraň pánbu, ale já jsem teď poslouchala teda výjimečně nikoli vaší audioknihu, ale audioknihu Davida Hecla, prvního našeho pilota, který přiletěl na Airbusu A380, jsem se vždycky bála lítat Airbusama a teď už se nebudu snad bát, doufám, ale
0: No ale je dobře, že jste pochopila moji otázku na téma čísla, když jsem se ptal,
1: no, čísla
0: jestli jste
1: nechápu,
0: někdy měla auto.
1: Moje maminka, no,
0: jaké byste si vybrala vy číslo, kdyby vám nabídli, jo, tak to by mě taky zajímalo.
1: Jaký číslo bych si vybrala?
0: Jako SPZ-ku, jo, myslím. No ale nemáte auto, takže teď se nemůžeme o ničem bavit, jo?
1: No já bych si tam nedala čísla, bych si tam dala jméno.
0: Je rovnou jméno. No tak taky řešení. Dnes už to jde.
1: No, ale jako ještě na závěr řeknu, že moje máti mě trošku zklamala. Já jsem se narodila 10.1. a maminka umřela 1.10. Tak nevím, jako jestli to má nějaký vyšší smysl, nebo co no. To má znamenat, ale je to strašidelný trošku.
0: Monika, která má vztah k číslům přímo nepopiratelný, byla další posluchačkou dnešní noční linky, která zavolala. Já vám za to moc krát děkuji, Moniko, a přeju vám
1: krásný
0: červen.
1: Krásné léto, naschledanou.
0: Bedřich, jak je jeho zvykem, na rozhlas.cz/linka napsal velmi stručný vzkaz na téma čísla. Cituju. Dobrý večer, já mám rád čísla. Konec citátu. Tak něco dalšího. Michal píše, čísla mě přitahují, ač ne tolik jako písmena. Uměl jsem Ludolfovo číslo na 110 míst, jenže mi došlo, že na pí se holky fakt balit nedají. Dnes už si pamatuji jenom tak 30 pozic za desetinou čárkou. Pořád si ale opakují sled čísel na francouzské ruletě. Používám je totiž ve svém vlastním systému, který mi pomáhá snadno vytvářet a pamatovat si různé kódy a hesla. Než mě to nějak přestalo bavit, používal jsem v běžném životě takzvaný master systém, mnemotechnickou pomůcku k zapamatování čísel, která funguje na principu převodu číslic na souhlásky. Následuje příklad, který vám sice můžu ocitovat, ale nevím, jestli to pomocí pouze hlasu bude znít tak, jak to zamýšlel Michal. Například šesticiferné číslo 202527 bych si zakódoval jako N, velké, malé O, ční, malé I, linka, N rovná se 2 a tak dál, uvidíte po jedné hodině. Ale když padla zmínka o ruletě, zakončuje Michal, víte, jaký je součet všech jejich čísel? 666, ano, ďáblovo číslo. Ruleta je prostě ďáblův vynález.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas na čísla. No tak na noční linku rozhodně. A tématem dnešního povídání jsou právě čísla. Volá první muž, tedy dovolal se první muž. Možná vás bylo víc takových, ale zatím to byly pouze samé dámy, které mluvily o svém vztahu k číslům, k cifrám, k numerům. Teď je to Matěj, který čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím posluchače u rádia.
0: Zdravím vás. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám z čísel upřímně veliký respekt, hlavně když se mluví o nešťastných číslech.
0: Máte nějaký konkrétní příklad toho, že se nějaké neštěstí stalo pomocí čísel třeba?
1: Pomocí čísel takhle úplně ne, ale třeba datum 13. duben byl pro mě velmi osudným, protože se mi stala taková menší autonehoda. A od té doby vlastně číslo 13 považuji za velmi strašidelné, minimálně jako pro mě.
0: Kdo byl viníkem té nehody?
1: Bohužel to byla kluzká silnice.
0: To se mi stalo pod Rohlenkou. Tam jsem udělal první jarní brázdu, kdysi dávno. A stalo se to 14. března.
1: Vám?
0: Mně.
1: No já jsem udělal hodiny. To bylo fakt strašidelný a od té doby se 13. jako opravdu bojem.
0: Kolikátýho je? 6. Ano, 6.6., proto je taky tématem číslo, respektive čísla. Takže máte ještě týden na ježdění autem a potom si dáte den pauzu?
1: No to já vždycky právě. Ale možná v létě bych asi ani nemusel, co myslím.
0: Takže to je den, kdy, tedy 13. je den, kdy chodíte do práce pěšky?
1: To, dá se to tak říct. Já mám vlastně ještě vlastní bicykl a tím bicyklem většinou taky jezdím, ale málo kdy.
0: Pamatujete si čísla bez jakýchkoliv problémů, nebo si musíte zapisovat třeba PIN k vaší kartě nebo k vašemu telefonu?
1: To záleží, jaký čísla. Třeba PIN zrovna ne, ale třeba na roky, na dějepise, to jsem měl problém, abych se jako přiznal.
0: Takže letopočty, to byl problém v dějepise. Taková ta mnemotechnická pomůcka 4, 5, 6, 7, mám tím na mysli slavné červencové dny, respektive upálení mistra Jana Husa, to si nepamatujete, jo? 4, 5, 6, 7, 14, 15, 6, 7.
1: To si pamatuju.
0: Jo, no tak prosím, tak můžeme pokračovat v tomto duchu. Tak mě řekněte, třeba, ne, vážně, já si teď dělám legraci, takže čísla ovládáte, dobře, tak ovládáte, ale máte k ním respekt.
1: Ano.
0: Matěj, děkuju, mějte se hezky.
1: Mě taky, nadchla.
0: Pavel ze Židlochovic píše, přeji všem krásný noční čas a co se týče čísel, tak jenom bych tady zmínil, že podávám sice ne pravidelně, ale jenom když to finančně situace umožní, tak 10 šťastných, aha, a sice ne, napsal totiž dohromady, to mě zarazilo, a používám stále stejný tiket se stále stejnými číslicemi, nebo čísly, i když jednou za rok to změním, protože jsou tam nějaké údaje, co se týče věku, takže to jsou vlastně každý rok jiné čísla. Jiná čísla. Jinak zůstávají data narození a podobně, ale číslo věku se mění každý rok. Ano, to tak bývá. Tak tam akorát nedochází ke změně, jinak stále stejná čísla. Tak to je asi tak, co se týče čísel všechno. Děkuju, Pavel ze Židlochovic. Já děkuju, Pavle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: podle numerologii, podle jména.
1: Jak no to je taky se to dělá?
0: Tabulka. Mm-hmm. No, písmena, jako vaše třeba Borek, jo, mm-hmm. nebo to. Takže já vám to můžu říct.
1: Víte co, já o sobě nechci radši nic vědět. Jestli můžete, třeba demonstrujte
0: ačko,
1: na někom jiném.
0: Ačko je jednička a je S taky je jednička. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Bčko je dvojka, K, T je taky dvojka.
1: Mm-hmm. Takže k písmenům jsou trojka, přiřazená čísla.
0: Ano. L, U je taky trojka. D je čtverka, M, V je taky čtverka. Ečko je pětka, N a dvojité V je pětka. F je šestka, O, X je šestka. G, 7, P a Y, to všechno je sedmička.
1: Teď to znělo trošku jako záznam šachové partie. Promiňte, že jsem vás přerušil, ano. Mě to prostě nedá. Já jak poslouchám, tak si říkám, jestli se dostaneme i do autu, jako Jara Cimrman. No nic, pokračujte prosím dál.
0: Háčko je osmička, Q je osmička, Z je osmička. I je devítka a R je devítka. Mhm. Jo? A podle písmen ve jménu, potom vlastně přiřazujete a sčítáte ty čísla, jo? Jedničku, dvojku, trojku, čtverku, pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku, jo?
1: A kde je nula? Ta nemá přiřazeno ne, žádné písmeno?
0: Ne, ne, ne. Mm-hmm. O je tam šestka. F je šestka, O je šestka a X
1: ano,
0: je
1: ano,
0: šestka.
1: Ano, to jste říkala, mě zajímala ta nula, jestli je k něčemu přiřazená.
0: Ne, to jsou písmena, tam nula není.
1: Dobře, jenom jsem se ptal.
0: Ale potom, když sčítáte a vyjde vám nula, tak třeba jedna plus nula je jedna, jo? Mm-hmm. Takže to, takže spíš podle tohohle toho se orientuji, ale jinak, že bych byla až tak nějak upřeně důvěřivá, já si myslím, že ten život trochu tak máme ve vlastních rukou. Já se tedy zajímám o automatické písmo už pár let, ale jako jsou to všecko máme ve svých rukou, všechno je síla mysli.
1: Paní Staňko, řekněte nám, kteří neví, co to je automatické písmo?
0: To je písmo, že, jak bych vám to řekla, kladete otázku, musíte se ale na někoho obrátit, musíte mít takového toho pomocníka svého, no a v podstatě držíte lehce tušku, jo, a na základě těch vašich otázek, jako vám to potom píše celé věty.
1: Jako vy sama nevědomky píšete celé věty?
0: Celé věty, ano, nevědomky. Mm-hmm. Do toho žádnou mysl nemůžete jako vkládat. Mm-hmm. To nejde, to byste ovlivňoval nebo něco si přátom. Musíte mít opravdu čistou hlavu.
1: No tak já si dám k posteli dneska papír, tušku, kdyby náhodou to na mě přišlo v noci.
0: Dobře.
1: Děkuju, paní Staňko.
0: Zkuste to.
1: Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Jaký je váš vztah k číslům? Jestli pak si pamatujete všechny ty takzvané piny, které potřebujeme skoro denodenně. No, možná někdo ne, ale věřím, že se pár takových najde, kteří si je někam píšou a někteří si je pamatují pomocí, dejme tomu, mnemotechnických pomůcek a někdo ta čísla vidí třeba jako písmena nebo přiřazuje. Taky už tady byly ty případy i citované od Michala, že si přiřazuje k písmenům čísla. Stejně tak jako, tedy podobně jako teď Staňka. O číslech si můžeme povídat ještě zhruba hodinu a 10 minut, takže tady je další číslo. To byste měli volit, chcete-li vstoupit do vysílání Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to máme další cifry, 10 prstů pro život. O číslech. O číslech si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je připravena Petra, která nám řekne, jestli je kamarádka s čísly. Dobrý večer, Petra.
1: Dobrý večer.
0: Jste nebo nejste kamarádka s ciframa?
1: Já jako s číslama jsem docela kamarádka. Mě strašně bavila na základce matematika, úplně mi to fascinovalo. Ale já jsem se vždycky k tomu snažila nějak přijít poškrkané všechno, nějak jako jinak než ostatní, jo. Takže učitel ze mě šílel. Výsledek byl správný, ale postup nemohl absolutně pochopit, jo.
0: A vy jste viděla čísla jinak než asi my ostatní, že jo?
1: Jo. A prostě když jsem šla na učňák, když jsme byli na základní škole v 8. třídě, tak se připravovali na přijímačky a já jsem šla na učňák. Ale fascinovaně jsem s nima počítala ty slovní úkoly, to mě úplně fascinovalo. A byl tam jeden slovní úkol, už je mě přes 50, tak už to nepamatuju přesně, ale prostě já jsem si ho tak vzala do paměti, spočítala jsem ho teda dobře. Učitel ze mě šíle, proč poslouchám je, proč si neopakuju něco jiného, ne? A přišli jsme na učňák a teď učitel první hodinu matematice říká, já si nedívám na známky, já si vás nebudu, to já vám dám jeden úkol. Oznámkuju první tři, ti dostanou za jedna, nemusíte se bát, nikoho jiného známkovat nebudu. A začal říkat ten slovní úkol a ještě než prostě on ho dořekl, tak já už jsem si vzpomněla ten výsledek. A já už jsem se hlásila, ne? A teď jsem si mezi tím psala něco na papír, škrkala tam, ne? A už se, ale jak ho dořekl, v momentě, kdo ho dořekl, tak se přihlásil další spolužák a chvilinku po něm ještě jeden. On řekl, že prvním třem dá jedničky.
0: To je třída plná géniů.
1: A teď prostě on říká, no tak dobrý, nebudu se vás, ale říkal, tak projď to jenom, vy máte za jedna, říkám ne. Tak za dva jste měla z matematiky, říkám ne. Za tři? Říkám, myslíte v 8. třídě, no. Říkám, tak ne, ale to není možné, já jsem říkal, že se mě nebudu dívat do papíru, jste měla čtverku, říkám jo.
0: Takže přestože čísla jsou vaší v uvozovkách vášní, vy jste skončila základní školu se čtyřkou z matematiky.
1: Ano, na učňáku už jsem měla teda dvojku a potom jeden rok aj trojku, ale jinak jako čísla mě fascinují. A můj taťka byl vlastně kouzelník amatér. On kouzel, dělal různé čáry, triky. Aha. A já jsem do toho vyprávila s číslama různé hádanky a fígle. A třeba jenom taková jedna, jestli můžu kratička, myslíte si nějaké číslo v duchu? Mm-hmm. Připočtěte k tomu 5. Mm-hmm. Připočtěte 4.
0: No jo, a já to mám desetiny místa.
1: Aha, tak to jsem zase měla říct, že to má být.
0: Teď jsem vás dostal, že jo?
1: No.
0: Ne, promiňte.
1: Když to prostě tak řeknu a ještě tam mají dělení a pak řeknu, abyste odečetl to číslo, které si myslíte, tak uhodnu, které číslo vám vyšlo. A když to řeknu třeba 10 lidem, tak všem vyjde stejné číslo, ne? A to vždycky pro všichni úplně, nebo i když jsme byli někde to, tak všichni úplně nechápali, jak to vím, ne?
0: No tak tatínek byl kouzelník a vy jste kouzelnice s čísly. No.
1: No a já jsem do toho s číslama různé takové ty fígle a takže jako čísla mě vždycky fascinovaly. Piny si pamatuju některé, kde už to musí být složitější, tak si to musím jako psát, ale... Mm-hmm.
0: A jako máte čísla... vůz? Já už jsem se na to ptal třeba i naší posluchačky Moniky a zeptám se i vás. Máte auto a nabídli vám na dopravním inspektorátu nebo na dopravním odboru, že si můžete vybrat SPZ-ku. A jakou jste si vybrala? To by mě zajímalo.
1: Ne. Značky jsem tu možnost neměla si vybrat. Ale když už jsme u těch aut, tak... Já jsem měla auto, to je teda trošku mimo téma, a my jsme si koupili nové auto s manželem, škodovku, já jsem vždycky chtěla 120, starou, tak jsme si koupili 120 a byla jsem si na sebe přepisovat. Přepsali nám to úplně v pohodě a byli jsme to přepisovat v Kyjově a jeli jsme do Brna a hned za Kyjovem první policie zastavili nás a zastavili, kontrolovali všechno. Teď se pali na auto, vy si děláte srandu, říkám proč. Že v techničáku máte, že to auto bílé. A říkám, ale ono je modré, ne? Teď jsme na to koukali a ona to tam nějak blbě, ono bylo původně bílé. To tam blbě napsala.
0: Ajejejejeje.
1: No, ale co? Po cestě nás zastavili ještě 4 policajti. A tím druhým jsem hlásila, já mám takový problém, ono není moc bílý, je modrý, ale já to přepíšu.
0: Já mám takový pocit, že oni si vás předávali pomocí vysílačky.
1: Mně to taky tak přišlo, já říkám, veď ty jedno a už to bude. A manžel vždycky, no tak už to bude po třetí, no tak už to bude po čtvrté, ne?
0: Petro, moc krát vám děkuju. Mějte se hezky, jo, a přeji vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Jo, vám taky naslyšenou.
0: Blíží se půlnoc, za malou chvilku už bude nový den. A svátek bude mít Iveta. No, gratuluju, dámy. A vlastně bych měl ještě teď pogratulovat všem Norbertům. Pořád ještě máme 6.6. I proto je tématem noční linky to, o čem si dnes povídáme, tedy čísla, cifry, numera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Už minutu a půl jsme ponořeni v novém dni. A abych byl stylový, protože tématem noční linky, kterou právě posloucháte, jsou čísla, jsme ponořeni v nové cifře, v novém čísle. No tak už je 7.6.2026, ale pokračuje ta možnost, máte-li kladný, anebo třeba i velmi záporný vztah k číslům, zavolat a říct právě ten svůj příběh o číslech. Zabýváte-li se numerologií, tak teď na malou chvilku neposlouchejte, protože Vláďa napsal na rozhlas.cz/lomítko linka: dobrý večer, nemáte to teda dnes vůbec jednoduché? Úsměváček. Nazývat numerologii vědou je odvážné, ale jako koníček je numerologie bezva. Nutí lidi aspoň počítat, když dnes není matematika v kurzu. Pěkný večer všem. Už můžete poslouchat, numerologové a numeroložky. Mám tady další vzkazy. A samozřejmě, že i vy můžete napsat na rozhlas.cz/lomítko linka. To je jedna z možností, jak svůj příběh, svůj postřeh o číslech dnes dostat do vysílání. Ta druhá šance je potom pomocí telefonu 731 800 900, ale zpět k té naší bráně, respektive k webu, na který píšete. Mám tady vlastně dva vzkazy, řekl bych synchronizované, protože ve 23.40 napsal Michal: a my na Slovensku máme rádi čísla. Pozdravujem z Valdova u Nové Paky. A o 8 minut později napsal Jaroslav z Židlochovic: já mám čísla také velmi rád, jako ti Slováci. Prosím, zahrajte Prodigy. Děkuji. Není zač, protože Prodigy opravdu nabídnout nemůžu. A teď další z vás, který má vztah k číslům. Je to František. Já jako majitel firmy musím stále pracovat s číslama. Za prvé, když beru nového zaměstnance, tak ten se prvně ptá, kolik si u mě vydělá. To za prvé. Já mu musím říct podle toho, kolik on vydělá mě. Dále se ptají zákazníci, abych jim udělal nabídku za práci, kterou chtějí po mně, abych jim udělal. Musím znát ceny materiálu, ceny za práci, takže opět spousta čísel. Takže pane Borku, i když ve škole, mě pravopis moc nešel, to nakonec je zřejmé z mojich psaných příspěvků, ale práce s číslama ta mě začala bavit až v dospělosti. Poznal jsem lidi, kterým práce moc nešla, ale všichni uměli počítat. Na tyto lidi si člověk musel dávat pozor. Moc pozor. František ze Židlochovic. Františku, děkuju. A další příběh na téma čísla. Po písničce, kterou vám zaspívá Marie Rotrová, vítám vás v novém dni. Je 7. Je neděle.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já vlastně nevím, jestli jsem se toho spojení bál nebo ne, ale zatím jsem ho nepoužil. Udělá to za mě Radomil. Já, když jsem měl v úvodu říct, jakéže je téma dnešní noční linky, tak jsem sice použil hodně slov, ale spojení kouzelná čísla jsem nějak vynechal. Radomile, dobrý večer. Děkuji, že jste mě k tomu znovu dostal.
1: Krásný, dobrý ráno, v té Božku.
0: Zdravím vás, vy máte...
1: posluchačům, kteří ponocují stejně jako já a poslouchají vaši linku, máte dneska úžasný téma, čísla. A já jsem si tak hned jako vybavil, když jsem slyšel poslední váš hovor do éteru takhle po zprávách nebo po přelomu na půlnoc, půlnoci na teďko, na nový den, tak já mám ty kouzelné čísla v tom, asi v těch datech narození, možná mě a mý partnerky současný, kterou mám už o víc jak možná 13 let. Není to teda moc častý, že bych měnil partnerky, ale
0: když už, tak je to podle čísel, jo?
1: Tak možná ty čísla byla spíš jenom náhoda, protože já když jsem narozen posledního dne v měsíci 10. 31.10. a jsem rok výroby 85, tak jsem zjistil, až jsem se vlastně s tou děvčinou seznámil trošku víc, že ona je narozená 13.10.86. Jo, takže se prohodili dvě cifry. A co je ještě, ale není to o číslech, je ještě víc zajímavý, že já jsem Radomil, jak jste mě představil, a moje partnerka je Radmila.
0: Takže jo? Něco jí tam sice chybí, ale něco zase přebývá. To je ten 86. zatímco vy jste 85. Takhle bych si to vysvětlil já. Jo? Mnemotechnicky bych si to možná i pamatoval. A když jsme tak u toho, já vím, že není podstatné to, co já si myslím o číslech, ale přece jenom já jsem byl vděčný za to, že v těch dávných dobách, kdy jsem ještě byl ženatý, že datum svatby bylo 10.10., protože já bych si to jinak nezapamatoval. No, to se dobře pamatuje, to je dobře zapamatoval ten datum.
1: Mám ještě jedno zajímavé číslo, tak jak pan František ze Židlochovic psal, že má firmu a teda firmy mají IČA. Já když jsem si šel dělat OSVČ na úřad, tak mi vlastně ten jejich jako generátor vygeneroval automaticky nějaký číslo jako IČ. A to moje IČ je 0406, když to spojíme ty dvě čísla 4 a 6 je 10, tedy 10. měsíc narození pro oba dva a 13.10. Jo? 0406 13.10.
0: Jo, tak nevím, to je Radmila. Takže ta firma je z poloviny Radmily. Jo?
1: V podstatě.
0: Až půjdete od sebe, tak bude chtít půlku.
1: Nejsem ženatý.
0: No tak to je dobrý. To je celý vaše.
1: Zatím.
0: Ano, to mě připomíná ten vtip. Jsem vděčný své ženě. Udělala ze mě milionáře. Jo, ano, předtím jsem byl miliardář. No,
1: jak se to vezme? Někdy jsou ženy naše poklady a když až chlap jako přijde o tu babu, tak zjistí, o co přišel. Někdy není za co stát, tak to pustíš dál, jo? To jedno, kvítí, slunce nesvítí, jak se říká. A nic nevydrží věčně ani láska k jedný slečně, to se taky říká.
0: Ale když vyprchá ta chemie, tak potom už zbývá jenom úcta, že?
1: Tak, respekt a porozumění a pomoc, když ten druhej nemůže a tolerance chyb a opakování, protože ty roky prostě letí. A je fakt, že když je někdo spolu už 13 let, tak to už jako můžeme před sebou prdět a říkat si opice a prostě sex s ním snad možná do konce života. Je otázka, jak dlouhý ten život bude, že jo? Ale jako fascinuje mě, že když ty čísla mají ti lidi spolu jako kulatý 30 let spolu, 50 let spolu, to je fascinující.
0: To je. Já se ještě zeptám na jednu věc. Radomile, vy asi máte auto, že?
1: No, naštěstí. Ještě.
0: Ještě pořád? Tak máte Radmilu, tak máte ještě i auto. Když vám nabízeli SPZ-ku, jsem málem řekl, ale je to registrační značka, takže když vám nabízeli SPZ-ku, tak jste si mohl vybrat z čísel? A jestli ano, tak vybral jste si nějaké kouzelné?
1: Zatím ne, ale už jsem párkrát uvažoval nad tím, že bych si nechal RZ-u jako udělat na požádání. A spíš bych tu RZ-tu neudělal jakoby tady z těch nějakých 13, 10, 85 a tak dále, ale já bych ji udělal takovou jako textovou. Koko, co, koko, co, co, co, nebo C0, C0 a Fox, FO, nebo F0X, koko, ano. Fox.
0: Takže kysličník uhelnatý, fluor, kyslík a X. Jo. Já bych si to takhle pamatoval.
1: Ne, když se to zafixuje jinak, tak Coco je jméno, respektive byla přezdívka pro paní Chanel. Coco, Chanel. Coco, co. A Fox je anglicky liška. Takže liška Coco, to je mý druhý já, moje dítě. V závorkách hřezavý, čtyřnohý, s oháňkou. A to je taková druhá bystrouška současnice.
0: Víte, co by mě zajímalo, jak si, už jsme tady o tom mluvili, jak si někdy třeba policisté vysílačkami předávají kontrolovaného či kontrolovanou. No. Oni teď už asi mají nějaký přístup do datové, do databáze, jo, aby zjistili, jestli třeba vůz není kradený, ale v dobách, kdy se to ještě hlásilo někam na centrálu, tak vlastně museli číst to číslo. Jo, tak jak to, jak to je vlastně dneska, když třeba by, kdyby třeba vypadlo to datové spojení a oni museli hlásit na ústřednu, on tady má napsaný COCO, prosím tě, netahej sem nějakou civilní obranu. Jo? Jak by to asi četli, tu vaši SPZ-ku, teda RZ-ku, no?
1: Jo, rozumím. A pardon, teď ještě poslední vtip nakonec, než pustíte další song. Jak to mám říct, takhle. Baví se dva kamarádi a říká jeden, tyjo, můj děda ten byl elektrikář. A ten kamarád se ptá, jak jsi na to přišel? No já jsem našel na půdě helmu a na tý byly dva blesky.
0: To byl, ano, elektrikář. Mějte se hezky a naslyšenou, Radomile. Raději. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to čísla, která spojují všechny vaše příběhy, vaše telefonáty i vaše psané poznámky, glosy a třeba i názory na to, jaký vztah k číslu mají ti ostatní, kteří už byli slyšet. Paní Marie, zdravím vás, vy jste vlastně přímo za rohem, vysíláme z Brna a vy jste taky Brňačka. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, já vás všechny moc zdravím. Ráda poslouchám vaši linku a dneska mě to zaujalo, protože ty numera jsou opravdu velice zvláštní a někdy až snad takový jakoby strašící. Mluvila tam paní, která mluvila o tom, že její, já nevím už teď, kdo z rodiny byl narozený 22.12., a že to teda nedopadlo dobře a dvojky a tak dále, že nedopadly dobře. No tak bohužel já mám ten opačný názor na to. Já jsem narozena 22.12.42, což už je teda požehnaný věk. Brala jsem se, nebo vdávala jsem se 22.2.63 sice. Syn, když se narodil, tak měl na ruce čísilko 22. A navíc 22. je Petra, což se jmenuje taky Petr, teda ten první syn. No. Takže mě fascinují dvojky. Navíc jsem dělala zkoušky na vysoké, měla jsem, vytáhla jsem si otázku číslo 22. Takže mě dvojky pronásledují celý můj život. A manželství moje trvá 63 let. Takže... A můj muž zase obráceně, ten je zase 4, ten má zase jedničky, 41, ale je 22. ledna, takže zase má 22, ale jedničku jako v měsíci a jedničku na konci, takže jedničky, dvojky mě pronásledují prostě celý život a mohla bych říct, že to je docela příjemné, nemám s tím špatné zkušenosti ani s dvojkou, ani s jedničkou.
0: Ale víte co, já si myslím, že tak, jak jsme každý trochu jiný, někteří hodně jiní, tak každý to můžeme mít vlastně jinak, jo? Někomu dvojky takzvaně konvenují, prostě jsou mu sympatické a někdo má oblíbené úplně jiné číslo. Nakonec, vemte pravda. Si ty takzvané osudové osmičky pro naši republiku. 18., 38., 68. A těsně ano. To vyšlo v tom 89., že tam ještě byla ta osmička sice na desítkovém místě, ale byla tam, no.
1: Je to tak. Já jsem si ještě vzpomněla, že taky Helena Vondráčková se vdávala 22. února, 22., myslím 2000, nevím jestli 2002 nebo 2, taky má dvojky a taky šťastně dopadla. Hmm. Takže jako, ale opravdu ty numera jsou velmi zajímavé a někdy, a zase vnučka, ta zase má trojky, ta se narodila v pátek 13.3., ten zase pro nás sledují trojky. A tak myslím si, že každý něco jako v tom životě nějaké to čísílko má, buď příjemné nebo někdy nepříjemné zkušenost, příjemnou nebo nepříjemnou zkušenost, ale že je to docela fajn.
0: Já si myslím, že pravdu definitivní a stoprocentní asi nikdy nepoznáme. A pokud nás třeba teď poslouchá někdo z klubu Sisyfos, takový ten opravdový skeptik, tak si řekne a zase nám tam někdo hledá spojitosti a pravidla a vzorce tam, kde nejsou. Jenomže, jak říkám, kdo může říct, že zná stoprocentní pravdu a stoprocentně všechno?
1: Nikdo, protože pravda je relativní a to opravdu ne. A každý myslí, já si myslím, že je to tak, že jak se každý s tím čísílkem vyrovná a není nutné nad tím nějak tak bádat a rozebírat. Já sice na takové ty numerologické předpovědi tak moc nevěřím, i když člověku navrtává takový červíček potom, když slyší nějaké nepříjemnosti o tom čísle třeba, tak vás to navrtává. Takový nějaký ten červíček tam prostě je, zas navrtá, jestli jako opravdu je to dobře, nebo je to špatně, ale já si myslím, že člověk se s tím nějak jako...
0: Já bych to přirovnal k tomu, že každému se líbí jiná barva. A není na tom nic špatného, že někdo má rád fialovou, někdo kombinaci žlutá, pravdu, oranžová, třeba.
1: Každý jsme nějaký.
0: A prostě máme i sympatická čísla. Když jsem u toho, kdybyste měla Kdybyste měla třeba PIN k vaší bankomatové kartě, který se skládá z čísel, která vám sympatická nejsou, co byste dělala?
1: Neměnila bych to.
0: Dobře.
1: Ne. tak co se... Ne. Mám samozřejmě úplně jiná čísla na PINu a to... Ne, tak to ne.
0: No to nemusíte říkat, to z vás neloudím a už vůbec ne do éteru.
1: Ale já říkám, že mám úplně jiná čísla a nikdy bych to neměnila. Ne, tak dalece, jak si nejsou závislá na těch čísílkách.
0: Rozumím. Paní Marie, děkuju. Jsem rád, že si rozumíme v tom směru. Sympatická čísla, já je taky mám a já vám přeju krásný červen. Naslyšenou.
1: Já vám taky. Naschledanou.
0: Telefon je 731 800 900, volat na něj můžete ještě 30 minut, abyste řekli, jaký je váš vztah k číslům. František píše... Moje narození je, uvádí datum, to vzhledem k GDPR a já ani nemůžu uvádět, že to až potom dám na web. Nevím, co se z toho dá vyčíst. Františku, já taky ne, já nejsem numerolog. To si budete muset zajít zřejmě za paní Danou nebo za Ivetou, která je numeroložka samoučka a už byla slyšet na začátku noční linky. Teď pokračujeme k písničce Jiřího Korna a potom k dalšímu vašemu příběhu na téma čísla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a opravdu jsem až tak moc nepředpokládal, že vás tak zaujmou čísla. Je to téma Noční linky. Dokonce natolik, že jedna z našich posluchaček, která před chvilkou volala, zatím ji můžu jenom pozdravit, říkala, jestli by paní Iveta nemohla zopakovat, co která čísla znamenají. Nemohl jsem je propojit, ale mám pro ně i pro vás, kteří třeba máte podobný problém nebo touhu, jeden návod. Buď to aplikace Můj rozhlas, anebo audioarchiv na webu, rozhlasovém webu, tedy rozhlas.cz. Tam si vlastně můžete znovu a znovu přehrávat třeba i celou naši dnešní noční linku. Včetně všech mých přeřeků, proto ho mám tak rád, ten audioarchiv. Ale teď čeká paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaký je váš vztah k číslům, paní Marie?
1: Já bych řekla asi tak, nevím, možná je v tom nějaká symbolika, protože když jsem chodila s manželem, on si koupil motorku, přijel a já jsem měla jako narozeniny 25. a on 7. A on měl na té motorce, tam bylo GT, jo, 25.07.
0: Takže no, on si vybral SPZ-ku?
1: Nevybral, tenkrát to nešlo, bylo ještě za starého režimu, to nešlo, prostě to byla náhoda, jo? A ty čísla prakticky, ta sedmička, dvojka, pětka, to nás provázelo, vždycky jsme to měli, třeba koupili jsme auto, měli jsme v tom ty čísla nějakým způsobem, tady tyto tři. No a další věc je taková, že on měl rodné číslo, já jsem měla rodné číslo, nebo mám ještě rodné číslo, manžel umřel, bude to 8 roku, jo, a jeho rodné číslo končilo tím trojčíslím na konci, jak vždycky bývá, že datum narození a na konci jsou tři čísla.
0: No, bývala nevím, tři čísla, teď už jsou to čtyři,
1: no,
0: ale bývalo
1: no, tak
0: to tak.
1: Za nás byly tři čísla, takže on měl 0,98 a já jsem měla 0,02.
0: Takže dohromady jste dali kulatou stovku.
1: Ano, dohromady jsme měli kulatou stovku. A prostě takové ty čísla, které se skládaly, jo, tak to byly takové náhody, že prostě to do sebe zapadalo.
0: Ale já vám rozumím. Já jsem svého času, teda já mám hodně úchylek, jo, já třeba počítám schody, kolik schodů máme do práce a kolik schodů máme domů a tak dále. Ale já jsem svého času si sčítal vlastně ta dvě dvoučíslí v těch registračních automobilových značkách. A pokud to byla dohromady stovka, tak jsem si v duchu říkal, hurá, mám dalšího výherce.
1: No, tak ono je to prostě, já nevím, je v tom určitá symbolika, nebo jestli je to karma, nebo já prostě nevím, my jsme spolu žili 38 roku, že, až umřel, že, no a jestli ty čísla do sebe zapadaly, jestli jsme měli spolu být tolik roku, že, je to osud asi. A ty čísla nějakým způsobem asi v tom mají nějakou symboliku. Tak si to myslím.
0: A že jsem tak smělý. Vsázíte třeba číselné loterie podle dat narození?
1: Ne. Občas jsem si sadila, ale teď vůbec ne, jo, ale manžel kdysi někde chytila ho taková prostě, že dělal rozpis, jo, a já už nevím, na dost těch sloupků, a teď přišel do práce a říká, chlapi, mám rozpis, že dejme si to, složme se, dejme si to, jo. Tak prostě složili se, dali ten rozpis, jo, prakticky, a teď bylo, že to je moc peněz, že dejme to jenom na první tah, jo. Dali to jenom na první tah a ten druhý tah vyhrál první cenu.
0: Tak to je na infarkt.
1: Ano, a potom si to dali ještě párkrát a už nikdy nevyhráli.
0: Já myslím, takže že ten, který navrhl dát si to pouze na jeden tah, potom byl cílem útoků, že?
1: To byl ten auto, to byl manžel.
0: Takhle přímo váš manžel.
1: No, tloukl do hlavy, no.
0: No, nejvíc to brzelo asi jeho, to je pravda. Paní Marie, moc krát děkuji.
1: Tak byla to hra, tak já říkám, tak
0: hra to byla, ale mít tehdy 100 tisíc, že to je jako dneska vyhrát
1: no,
0: jen tak prostě
1: to
0: mega.
1: To bylo ještě za starého režimu.
0: No. Paní Maruško, děkuji. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto, které už se blíží.
1: Mějte taky hezky a naschledanou.
0: Naslyšenou. Telefon, který za malou chvilku uslyšíte, vás ještě 20 minut bude spojovat se studiem Noční linky Českého rozhlasu. Neváhejte a napište, jestli váš vztah k číslům je něčím výjimečný. No nebo jestli vás to vůbec nezajímá, taky napište třeba na rozhlas.cz/linka. Jana už napsala, já tu mám takové zajímavé číselné údaje. Začátek první světové války 28.7.1914. 28 plus 7 plus 19 plus 14 rovná se 68. Začátek druhé války 1.9.1939. Opět číselný součet, no ciferný součet, rovná se 68. Rus vkročil na Ukrajinu 24.2.2022. Ciferný součet 68. Zajímavé, že? Tak dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O svém vztahu k číslům teď přichází do noční linky něco říct náš posluchač Ivan. Vítám ho a zdravím. Dobrý večer. Dobré ráno, už jsem málem řekl rovnou. Ale ano, skoro ráno. Za chviličku vychází sluníčko.
1: Ano, je to pravda. Podívejte se takhle, pokud je o čísla. Já jsem nevědomý a byl jsem 40 roku u telefonu. Jsem bývalý telefonista. A samozřejmě čísla, telefonní čísla si pamatuju ještě už dávno nefungují, ty lidi už možná třeba ani nežijou. Bohužel si pamatuju i číslo kamaráda, který už bohužel tady není mezi námi, ale ty číslo si neustále pamatuju. Samozřejmě v celé Praze došlo k velké změně telefonních čísel, hlavně v roce 2002, kdy došlo k hromadnému přečíslovávání.
0: Nebyl to rok 2001?
1: No, víte, že jo, asi budete mít pravdu. Já teď už to mám trošku přece jenom po tolika letech už možný to byl 2001.
0: Já mám mnemotechnickou pomůcku, že to bylo tehdy, když jsem byl na dovolené na Lesvosu, takže to musel být 2001. No, ano. Ano, a teď si zrovna píšu telefonní, já si pamatuju dodnes telefonní číslo, které jsme měli, když mi bylo 6 roku, 59404.
1: No. To? No vidíte, to je brněnský číslo.
0: Ano. No správně, ano. Jste profesionál, Ivane, na vás já si nepřijdu.
1: No, stává se mi, že mě potkají třeba bývalí kolegové z práce a říkají, hele, jaký měl číslo, dejme tomu pan Novák. No, říkám 383, no.
0: Páně, dobrý.
1: Takže akorát jednou to se mi stalo, to jsem byl po vážné operaci a chtěli po mně telefonní číslo. A já si za něj nemohl za nic na světě vzpomenout. Vlastní telefonní číslo, říkám, no to už je teda v háji se mnou. No a mi říkali, ale sám sobě nevoláš přece. No, kamarádů číslo jsem si pamatoval, já nevím, to byla těžká, to byla takzvaná jaterní encefalitida, jo? To znamená, že v podstatě nemoc jater způsobila, že se mi v podstatě vymazala velká část paměti, ale kamarád mě ujišťoval, neboj, to naskočí znova. Já jsem třeba volal kamarádovi, prosím tě, jaký číslo je na tu a tu službu. Volám už asi po šestý. Mě to je blbý, ale ne a ne se zapamatovat. Když jsem ležel v IKEMu na pooperačním oddělení na ARu, že jo. Ale opravdu jsem si říkal, no to už je se mnou teda hodně špatný, když už si nepamatuju vlastní telefonní číslo. Jo, ale opravdu já skutečně teď se to naskočilo a pamatuju si, říkám, čísla lidí v bývalých v práci, že jo, kdy opravdu ty lidi jsem měl, že tam byl velký provoz a opravdu jsem teda. A mě ty telefony baví dodnes v podstatě jako některý takový i řekněme jakýsi provolby, který nebyly zrovna veřejný a tak podobně. Ale jako tady prostě musela být hlava, protože jako někam si něco zapisovat, byť ve slepeckém písmu, no jsem opatrnej, no ale tak stejně prostě ta paměť na ty čísla a říkám, to si vzpomínám na lidi čísla, který už seba dávno ani nežijou, jo, který už dávno ani neexistují, třeba skupinové linky, skupinové telefony v Praze, že jo. To bylo velká část Spořilova, Vršovic i v Dejvicích. Tam byly skupinové sedmimístné linky, že jo. Tam bylo sedm míst vlastně, to byla skupinka, že jo. To bylo tehdejší vlastně, nebyly telefony, tak se to řešilo skupinovými ústřednami a teda skupinovými, že jo. No, jak ty malá ústřednička byla v baráku a tam měl třeba, já nevím, 5 nebo i 10 účastníků a když někdo zapovídal, tak ti ostatní byli chudáci, ty se nezavolali, že? Takže jako to tehdejší způsob, no, já jsem potom měl teda podvojnou linku, že jo, to potom brzo teda skončilo, když se natáhla přílož, ale tak ty prostě o ty čísla, ty čísla si pamatuju prostě dodnes. A to jsem si říkal, že už mi to už nepamatovat, ale jsou prostě čísla, které... A to je zvláštní, že čísla třeba, které bych si měl zapamatovat dobře, zapomenu celkem krátké době, ale
0: no,
1: čísla,
0: tak to mě povídejte.
1: Dávno...
0: To mě povídejte. No. Já si dodnes pamatuju SPZky všech automobilů, který měl tata, ale já si nespomenu, ano. Kolik deka se dává, jakém poměru se dává, když dělám palačinky, no, kolik líka, jo. Vždycky se musím podívat znova, no.
1: No, to je to, ano, to je to vaření, to je pro nás chlapy jako většinou velký problém, že jo, protože...
0: Ano, my radši telefonujeme a jezdíme autem, no.
1: Tak, radši telefonujeme a můžeme si zase zavolat a popřiju dobrou noc, abych to neblokoval zase dlouho tu linku.
0: Ivane,
1: tak.
0: Moc krát vám děkuju a...

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, která se dnes zabývá čísly, respektive vašimi příběhy s čísly a vaším vztahem k numerům, k cifrám, k číslicím. Ale ještě dřív, než tohle všechno řekne naše další posluchačka, tak se jí musím zeptat na něco mimo téma. Nejdřív popřeju dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, všem přeji pěkný večer.
0: No a to je právě ono. Petro, když vám někdo říká Petro, tak to znamená něco, a když vám někdo říká Veroniko, tak to taky něco znamená, nebo vám říkají oběma křestními jmény?
1: Já dávám na výběr, já používám Petra Veronika, a to z toho důvodu, že Petra mi bylo dáno a Veroniko jsem si vybrala.
0: Takhle je to. Takže Veronika se vám líbila, vybrala jste si, takže...
1: Veronika má určitý význam.
0: Aha, dobře, dobře. Tak já si ho samozřejmě najdu, ale teď se vraťme k číslům. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám ráda čísla, mně se čísla líbí, já se s nimi hraji a baví mě. A nepřeceňuji jejich význam, v žádném případě rozhodně ne. Mě to baví jako hra, taková životní hra, a pořád pozoruji čísla a baví mě třeba, když mám svůj mobil, svůj krásný velký mobil, a když tam je takový ten displej na tom widgetu a probíhají tam různá čísla, datum a podobně, ty hodiny a tak. Mm-hmm. A někdy to vyhodnocuji a někdy mě překvapí, že třeba ten jejich součet nebo prostě ta jejich kombinace, a pořád to sleduju a baví mě to pořád. A dokonce se stalo, že jeden den jsem měla nepříjemný a vůbec se mi nedařilo. A já jsem z toho byla nešťastná, podívala jsem se jenom tak na mobil a tak najednou mě to napadlo, já se na to podívám. Já jsem udělala jen takový rychlý součet, protože to bylo úplně mimo mě. Udělala jsem nenápadný rychlý součet, který jsem ani nevyhodnocovala. A najednou jsem zjistila 666, number of the beast. Vůbec, úplně mě zabrazilo.
0: Teď mě strašíte teda, ale vy musíte být přímo exaltovaná, když je 11. listopadu, 11 hodin, 11 minut, 11 vteřin.
1: Ano, můj manžel se narodil 11.11. a je Martin.
0: No prosím, no tak ale to má blbý, protože svátek i narozeniny ve stejný den, to je o dárek míň za celý rok.
1: Ale my jsme takhle oslavili v 11 hodin toho data, jsme oslavili v jisté brněnské kavárně Husu na provázku.
0: Rozumím. Tak Petro, Veroniko, on je to trošku dlouhé, když vás takhle oslovím.

0: Dvěma jmény, ale Petro, Veroniko, já vám děkuju. A...
1: Já bych ještě chtěla doplnit toho svého kolegu, který mluvil přede mnou, protože já ho úplně obdivuju. Mě to připomíná toho, jak se jmenuje ten americký herec, který tenkrát četl ten seznam, telefonní seznam, jmenoval se, a teď mi pomozte, jmenoval... Přesně tak, mě to ten pan z Prahy připomínal, Raymana.
0: Jo, Raymond Babbitt, ano.
1: Takže jo, blahopřeji, výborně Raymond, jen tak dál. Ale mně se stalo takováhle věc, já jsem úplně jiný obor než matematika, já už jsem, bohužel mě to minulo, já jsem studovala jsem lékařské vědy, ale já jsem jednou takhle hledala, když ještě za komunistu, telefonní číslo v tom seznamu zlaté stránky a hledala jsem nějakou SEFT, nebo ne, to bylo tehdy nějaká jiná, prostě zákony se tam prodávaly a já jsem tam našla nějaké číslo, mě to asi 8 nebo kolik tenkrát cifer a já jsem si to jako vytočila a tak jsem to tam vyřídila a druhý den jsem si říkala, ale já potřebuji ještě jeden zákon a já jsem si na to číslo vzpomněla a vytočila jsem ho z hlavy. Tak to mě zarazilo.
0: Vy jste talent, ciferný talent, musím gratulovat.
1: Mě to baví, to je všechno.
0: Petro, Veroniko, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Tak ať se daří a pěkný rok.
0: Nápodobně. Veronika. Zejména Berenike. Já jsem si mezi tím našel ten význam. Nejčastěji se vykládá jako nositelka vítězství, nebo ta, která přináší vítězství. Ale protože už máme jen necelých 8 minut zbývajících do 1 hodiny a ta poslední písnička, která je před námi, má tolik minut a tolik vteřin, kolik má, já už to raději ani nebudu říkat, když mluvíme o číslech, tak teď je čas na dalšího z vás, vlastně na posledního z vás ve vysílání. Kdo je prosím na telefonu? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
2: Tady Honza z Libiše.
0: Já vás zdravím, Honzo, nevím sice přesně odkud Mělníka. Od Mělníka, tak od Mělníka. Tak posloucháme, jaký je váš vztah k číslu?
2: Já jsem se narodil 27.6.1938, pak jsem zjistil ještě 5 hodin ráno a teďka ještě by to bylo ještě 6 minut, tak by to bylo všech 9 čísel za sebou. Mm-hmm. Mě by zajímalo, co to znamená.
0: Já vám rozumím, co po mně chcete, Honzo, ale to já nemůžu splnit, protože já nejsem ten, který se zabývá numerologií. Já jsem jenom ten, který vašim příběhům dává zelenou do vysílání noční linky. Já to opravdu nevím. Tohle no, po mě prosím nechtějte.
2: Je to zajímavý všech devět čísel, vlastně 10, protože tam je i 0. Takže no. všech 10 čísel tam je, to by mě zajímalo a žádný se neopakuje.
0: No tak taky je to zvláštní. Nevím, co by na to řekl numerolog, ale jak říkám, nejsem tím, kdo by vám mohl podat odborný výklad na tohle téma v úvozovkách.
2: Kde se na to zeptat? Já ti děkuju moc krát, že jsem mě bral, nakonec volám už asi hodinu a půl.
0: Je, tak konec dobrý, všechno dobré by se chtělo říct, že?
2: Takže dobrou noc a hodně zdraví co v tomhle roce. No.
0: Děkuju. Mějte se hezky, Honzo. Čau. Naslyšenou. Noční linka je takřka na svém konci. Měl bych ale říct ještě jednu velmi důležitou věc, že ta další začíná za 22 hodin a že v ní nebudete sami, to je samo sebou. Moderovat ji bude Jarka Barboříková a tématem bude, co vás v životě úplně pohltilo. K tomu nebudu raději dodávat nic, to už si Jarka určitě ošetří takzvaně sama. Snad jen dodám, že já se za vámi brzo vrátím znovu. Znovu a brzo, to znamená v úterý 9. A tématem té brněnské noční linky, která začne právě v úterý 9. ve 23 hodin, bude milosrdná lež. Přeju vám dobrou noc, sladké sny a těším se zase někdy na slyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitánček.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

skvárničky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
2: Guten Abend, Herr.
1: Počkejte, jsme v rozhlase.
2: Good evening, sir.
1: V českém rozhlase.
2: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
1: Já si myslím, zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
2: Víte, někteří herci by se měli fackovat.
1: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
2: To už mě nepotká nic takového v životě.
1: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
2: Přátelé, vás nebudu napínat.
1: Tak prozraďte už své jméno.
2: Bohužel, je to.
1: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se legroví, co se jí nestalo a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, tak i později vstával. No a teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději vše vstávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no a on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co, on pan Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem pan, no jak myslíte, pane Verich? A já nevím, no nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím, poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jan Krejčíku, promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zas po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
7: Snad ztratí z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
7: Maže se. A lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejc.
7: Krač.
6: A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho poklopu šátra nohou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žbluňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Velich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst. Pak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu Damu potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
8: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film, a on říkal, hele, Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta, anděla, a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Mm-hmm. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám, kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všechno musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všechno to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře. To není konec. To zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil. Netlouk herce. Nikdy. Ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit. To nejste byt. Jo? A přesto to bolí. Jo? A on mě povídá, jak budeš dělat. Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papa. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým a jo. A jen jsem zahlíd toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídal, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a jde ten čert pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, víš, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Režisér Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. Ist für jeden Tschechen, je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis,
4: jeho kladný poměr kříž. Richanek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do cídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Jde si ty vaše švejkoviny, Richanku, ano? Doba je příliš vážná. Ano, tak tabuli. Mají tady bezesný.
3: Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Hle! Nejste inteligent, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Franto, jdi za ním, ať tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dej tomu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje, na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu. Kde?

A my? My jsme přestali něco hrát. Aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala. Nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci. A když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili? Zrada. To
2: ne, vám... tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový
1: ano.
2: zrzavý... Zrzavý skvrnky tady a
1: tak vy, pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě ještě nic, já jsem ledově strnul, to bylo ano. bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana člověka. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak no. chápete tohle? Tohle je tedy veselá, aby byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bezzubá, ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě. A...
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl teď tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no a na, pan, na stranu?
2: Pan, pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi 5 nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Ja.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové.
2: Yeah.
3: Hrál Essenbacha, a pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal, on jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. A ohromně říkal tak, co?
2: Ano.
3: To tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: A řidič, jak si to... jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel průvodčí, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného. A já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přišel, mohl by to nedbal. Muž je starší, no tak jiný, tak nedbal, dobře, tak volali, nedbal byl na Kapry někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina, ha. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina, ha. Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, já uberu, tak jeden, hodina, ha. Asi 4x. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jebnit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pán, podívejte se, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No, tak jsem volal, domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá. Nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě nedbal. A já jsem zahnul do bara.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni zdolí a myslí si, že jim to projde. Zprostě.
4: No tak ta se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dost silně vylíčila, že jste byli po cestě, k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. Ve nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Jsi viděl, jak pesem, tady já nemůžu ji najít, prosím, dovol, abych ji nenašel. Já potom ráno, až se vrátíme, víš,
6: Z čeho budu živat?
7: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak vydělat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Jo, takhle. Jo, tak ty jako, nevíš, že bys to takhle. Už se nedělám nezlostele, to je teda úroveň. To je úroveň, no, dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?
6: Kolik? 15 liber.
7: 15 liber, jo?
6: Mhm.
7: 15 liber za...
6: Jo, nějaký drobný nut.
7: Drobný, no.
6: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
7: Rtěnku.
6: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
7: Z volotryskem?
6: Ne, z volotryskem ne, ale byly zlaté.
7: Ne, to je škoda.
6: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
7: Alžbětě. Po babičce pět, čast, no. Ano, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
6: Co nemohlo? Člověče, ty jsi mi rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden obžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
8: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava, Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká podsta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhl sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď jaksi nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík,
3: A ta ladinina jako přišla jako i zvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment.

0: mohlo být hanobení Sovětského svazu, já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu mladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to...
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském Činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Já mám hlad.
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte mi to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to sežeru. Poroučím se vám, pánové, poroučím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral. Já ho budu sežrat.
6: Ne, já ho uškrtím.
5: 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
7: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak. Vilmo, tak

0: si taky dej štopičku, no.
1: Ne, ne, paní Vilmane.
0: Ale tak, pane profesore.
1: Ten taky je vysoký, to nedoporučuji.
0: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát.
2: Já jsem Polešťa! Já!
3: Točím v Polišky, vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A,
1: byl to naprostý debil, ten lékař.
3: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak... Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou? Byla to pravda?
1: No, jsme Stella... se vsadili.
3: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
1: Strašný.
3: A paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského, nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil. Říkal, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Takhle malinký, takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil by Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
1: Nebylo, ale...
3: Nebylo.
1: Je to krásný, je to krásný. Já se bavím.
4: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.